0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no, Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánuš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, to musím říct. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy dančí kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibulety jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnost myslím udělaný, ale já to použiju jako zvinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkat, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šunku zase si udělám takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne, nakrájen takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, no, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
4: Ano, a dám to do vody.
2: Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočky nějaký udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení. Recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu, dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom tak to společně uvařím a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě,
1: jistě,
0: když tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jako, že i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéf kuchaře, byť vlastního, ale mám to rád, rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla nebo jen tak naslano, no taková dobrota.
2: No,
1: ale já je neděla, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem, no. A navíc ona takhle dělala kynutý v dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky, jo.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním. Jo?
1: Tak to
2: neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji, nashledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo, a dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

0: A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.
1: Pivý

Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.

0: rozbíjí.
1: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
2: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
1: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
2: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
1: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
2: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
1: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
2: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
1: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
2: No tak v těch nejslavnějších érách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ústeckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlů. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Půda tady na Kristiánově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdu, ale vůbec celého Kristiánova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zde obyvatelstvo tu hospodu pojmenovala Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii z tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že mu měl otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj. Mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristiánov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve Vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetí horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty vlaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla a už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci. Právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme, on ten organismus je relativně dost nezdolný a to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá. Jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo, já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe,
2: toto
1: paní magistro,
2: hustý, ano,
1: a to asi
2: tak.
1: Není tak časté.
2: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebe záchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domů se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani vychovat děti, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Dobřenicích opraví obecní dům, v Ličně pokračuje posvícení. Ministerstvo financí musí zítra předložit návrh rozpočtu. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné ráno. V Dobřenicích na Hradecku chystají opravy jednoho z místních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory počítá projekt s tím, že v něm vznikne jeden obecní byt navíc.
2: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní.
0: V Ličně na Rychnovsku pokračuje druhým dnem posvícení. Od 9:30 bude na programu posvícenská mše v kostele Zvěstování Páně. V 17 hodin pak začne koncert Rychnovského chrámového sboru s uvedením skladeb místního rodáka Václava Frimla. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO avizovala, že schodek bude ještě vyšší než v letošním roce. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
3: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
0: Zástupci bývalé vlády ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné. Sport. Fotbalisty Sparty a Slávie dnes od 20 hodin čeká 318. derby pražských S. Rivalové se střetnou v 6. kole šance ligy ve chvíli, kdy tým z Letné v tabulce ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje nezvykle brzy, mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
4: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil, vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezonu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělá přeháňka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21, vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli jarmarku je dnes po celý den uzavřeno Poláčkovo náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Úsek objedete po místních komunikacích. Tolik z dopravy, jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní ráno, je 30. srpna, svátek slaví Vladěna, narozeniny má třeba fotbalista Pavel Nedvěd nebo herečka Cameron Diaz, ale příjemné probouzení přejeme vám všem, kteří jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Za chvíli se zaměříme na úrodu hroznů. Včera jsme se ve vysílání věnovali historii pěstování v našem krajském městě, tak dnes to bude o současnosti, která bohužel není úplně optimistická. Malé hrozny, nižší výnosy i obavy z dalšího roku. Na jižní Moravě začalo vinobraní, úrodu hroznů letos ale výrazně ovlivnilo sucho a horko. Reportáž z vinic na Znojemsku uslyšíte za chvíli.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: 10 minut po 5. hodině Ivone Přenosilová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala. My zamíříme za vinaři, protože vinařům na jihu Moravy letos začíná vinobraní o 2 týdny dřív, než bylo běžné v těch předchozích letech. Hrozny totiž kvůli vedrům dozrály rychleji. Kvůli extrémním suchům jsou ale menší. Výsledky sklizně, tak část vinařů vyhlíží s obavami. Natáčel Šimon Franz.
1: Rukavice, nůžky a kbelík, tedy výbava, se kterou skupina sběračů vyrazila na vinici u Lechovic na Znojemsku. Vše se tu dělá ručně. Kombajn kvůli betonovým sloupkům v této vinici sklízet nemůže. Hrozny odrůdy Miller Turgau stříhá i Veronika.
2: Myslím si, že to v celku uteče. Není to zas tak úplně jako hrozný, možná jak se to někomu může zdát.
1: Hrozny tady vlivem horkého počasí dozrály asi o 2 týdny dřív než obvykle. Kvůli suchu ale nedorostly do takové velikosti, jak by si vinaři přáli. Je vedoucí vinic Zdenka Bučková.
3: Jsou mnohem drobnější, často mají velikost hrášku, ten hrozen je rozvolněný a oproti normálnímu stavu tak často poloviční.
1: To bude mít výrazný dopad na celkový výnos.
3: Očekáváme tady u nás, že to bude tak na 40% běžné sklizně v letošním roce.
1: Letošní suché a horké počasí bude mít vliv i na úrodu v příštím roce. Keře vinné révy totiž nenarostly tak, jak by vinaři potřebovali, a hrozny tak mají méně místa, kde můžou vyrůst.
3: Jsou velmi malé přírůstky vlastně těch letorostů, toho dřeva, ze kterého vybíráme tažně na příští rok, na kterém ty hrozny rostou.
1: Lépe jsou na tom ti vinaři, kteří mají na vinicích závlahy. Ne všichni si ale tento nákladný systém můžou dovolit. Na vinicích bez kapkové závlahy jsou tak ztráty na úrodě kvůli suchu v desítkách procent, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
1: Zatímco v létě déšť chyběl, teď v době vinobraní může znamenat naopak problém. Zralé hrozny totiž při větším příjmu vody můžou začít praskat. A to znamená riziko hniloby nebo plísní.
4: A v ten moment by všichni přišli o veškerou úrodu, takže i když nepršelo, tak teďka by byli paradoxně vinaři raději, kdyby nepršelo moc.
1: Vinaři budou hrozny postupně sklízet následujících několik týdnů. Hlavní odrůdy budou dozrávat v září. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Venku je zatím tma, v Královéhradeckém kraji slunce bychom měli mít nad obzorem přibližně za hodinu 6 minut po 6. hodině, takže zatím ty teploty ranní jsou nižší než letní hodnoty, které jsou před námi. Počítejte s tím, pokud půjdete na procházku, že se pohybují od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Nejchladnější samozřejmě v horských polohách a nejteplejší v Polabí, i když ne, Náchod je teď po ránu nejteplejší, tam je teď těch 15 stupňů, Hradec Králové 13, Týčín, Rychnov 14 a v Trutnově 13 stupňů Celsia. Takže co je dnes před námi? Polojasno až oblačno, odpoledne se může objevit ojedinělá přeháňka, ke konci dne bude oblačnosti přibývat, ale maxima budou v těch letních hodnotách, pohybovat by se měla mezi 25 až 28 stupni, na horách do 21. Vítr k tomu pouze mírný, jihozápadní až západní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž nám zůstává mírná, tedy na jedničce.
2: Já bych prodal koženou bundu,
3: já bych chtěl koupit starý motocykl.
4: No, prodej nový velký mobilní grill.
5: Dvoje kamna, slušice starší zachovala.
1: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po 15:30 odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15 hodin a 35 minut. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: povinnosti, takže ten výlet pořád odkládali s tím slavným až jednou. Až Markovi došla trpělivost, koupil letenky, klukům je prostě poslal do mailu a bez ptání je odvezl do Kalifornie. Právě o tomhle úletu celá ta písnička je a v Americe pak natočili i videoklip. Mimochodem, pokud máte pocit, že jste slyšeli i trošku netradiční zvuk, tak nešlo o žádný klam. Kapela v této skladbě poprvé v kariéře využila i Ben a dokonce indiánský sbor. Tak ale my nezastavujeme, jak vyzýval Marek, protože my tady máme v pravidelném čase i spotřebitelský servis a dnes bude naším tématem opět reklamace. Tentokrát pozdě vyřízená. Jak postupovat dál, tak to už poradí Josef Černý.
1: Pan Karel poslal na reklamaci mobilní telefon a když se měsíc a půl nic nedělo, poslal prodejci odstoupení od smlouvy s požadavkem na vrácení peněz z důvodu nedodržení lhůty. Za dva dny mu ale místo peněz přišel telefon, který pan Karel zatím nepřevzal a rád by věděl, jak má postupovat dál. Pane posluchači, dobře jste udělal, protože prodejce nedodržel lhůtu k vyřízení reklamace a vaše odstoupení je platné a prodejce to dobře ví. Telefon tady klidně nechte ležet na poště, ať mu ho vrátí. Odstoupení od smlouvy můžete ještě jednou zopakovat, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou.

0: 5.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stavbaři dokončili rekonstrukci suterénu Městského muzea v Žacléři. Z prostor vzniklo zázemí například pro tvůrčí dílny nebo přednášky. Část ulice Petra Jílemnického v Hradeckých Plotištích nad Labem čeká rekonstrukce. Týkat se bude úseku mezi křižovatkami ulic Koutníkova a Říčařova. O financování se podělí kraj a město. Objekty pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit zdarma. Podmínkou je online vstupenka, většina míst už má ale rezervace plné. Hradečtí hokejisté prohráli v Saském Křemeničově přímý zápas CCM Cupu. Brehemhavenu podlehli 1-2 po samostatných nájezdech. A bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělá přeháňka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21. Vítr mírný, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli jarmarku je po celý den uzavřeno Poláčkovo náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Úsek objedete po místních komunikacích. Ze silnic všechno, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

Českou lesnickou akademii dočasně povede Tomáš Herčík. Česká lesnická akademie v Trutnově vstoupí do nového školního roku se změnou ve vedení, jak připomínají i Trutnovinky. Po Miloši Pochobradském, který se vzdal ředitelského místa, školu od září dočasně převezme jeho dosavadní statutární zástupce Tomáš Herčík. Rada kraje ho tedy jmenuje už zítra, 31. srpna, a školu povede do doby, než z konkurzního řízení vzejde nový ředitel, uvedl mluvčí kraje Dana Lechman. Tomáš Herčík do funkce zástupce ředitele nastoupil 1. září 2024, kdy po více než 30 letech vystřídal Petra Kejklíčka. Prostředí lesárny dobře zná i z druhé strany katedry, je jejím absolventem a dlouhodobě se věnuje především myslivosti. Ke změně v čele můžeme připomenout, že dochází poté, co se Miloš Pochobradský rozhodl po 7 letech ve funkci skončit. Své rozhodnutí zdůvodnil osobními důvody. Jeho odchod přišel několik měsíců poté, co krajská kontrola hospodaření školy odhalila pochybení převážně administrativního a procesního charakteru. Týkala se veřejných zakázek, evidence služebních jízd a využívání služebního vozu pro osobní účely nebo evidence odlovené zvěře. Vedení kraje tehdy uvedlo, že zjištění nejsou důvodem k okamžitému odvolání ředitele a školu vyzvalo k nápravě nedostatků do srpna letošního roku.

0: počasí.
1: Ano, teď už opět pohled na teploměry a na východě, že v Královéhradeckém kraji budeme mít dnes poměrně teplo. Polojasno až oblačno, odpoledne se může objevit ojedinělá přeháňka, ke konci dne bude oblačnosti přibývat, ale nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, maxima na horách do 21. Vítr ten nám bude foukat mírný jihozápadní až západní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce.
0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Každou neděli v tomto čase vám nabízíme krátké ranní zamyšlení a tentokrát je autorkou glosy Dagmar Ruščáková a nazvala to zamyšlení Ušní červ. Tak docela by mě zajímalo, co si pod tímto názvem představíte, ale raději si to necháme vysvětlit.
1: Probudila jsem se do ticha noci, ale v hlavě mi burácela muzika. Kdyby to šlo zvenku, mohla bych aspoň zavřít okno. Ale takhle? Mozek zavřít nejde. Což o to, melodie to byla pěkná, proto mi uvízla v paměti. Jenže stokrát opakovaný refrén už nic hezkého nepřipomíná. Jde spíš o rafinované mučení. Ach jo, zase jsem chytla ušního červa. Řekla bych, že to zná každý z vás. Někdy se prostě v hlavě uchytí kousek melodie a nechce pryč. Může to být cokoliv. Od úryvku árie klasické opery až po reklamní popěvek. Obvykle má ta muzika jistou odrhovačkovou kvalitu, líbivost v rytmu nebo melodii, která osloví náš mozek natolik, že se jí nechce vzdát. Co s tím? Pokud si můžete pustit jinou hudbu a chvíli soustředěně poslouchat, jste z toho obvykle venku. Někdy to ovšem není možné. Třeba v noci, když vedle vás spí někdo, kdo by v tom rád pokračoval. Nebo na konferenci, poradě, v čekárně, prostě někde, kde nemáte k dispozici externí hudbu. Pak je třeba zaútočit oblíbenou písní zevnitř a zkusit se přeladit. Někdy se to povede. Jindy jen vyměníte jednoho ušního červa za druhého. Na tohle jsem myslela, když jsme se synem o prázdninách uspávali dvě nejmladší děti. Používá smyčku několika oblíbených melodií, kterou hraje pořád dokola. Je to překvapivě účinné. Nejenže se přitom těm malým dobře usíná, ale hudba umí schovat i kradmé kroky, když se posléze uspávač snaží nenápadně vyplížit z místnosti. To je, panečku, nějakých melodií, co se tímto způsobem dětem ukládá v hlavě. Představuju si, jak jde třeba v budoucnosti můj už dospělý vnuk po ulici, když se mu najednou v hlavě ozve něco. Hudba zcela mimo aktuální hudební trendy. Možná i mimo jeho aktuální vkus. Přesto překvapivě známá, možná i milá. Zarazí se, protože tenhle ušní červík k němu nepřichází zvenku. Ten se vynořil z minulosti. Co víc, z otcových hřejivé uspávací náruče.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sbírka pomáhá dětem se školními pomůckami. V Třebechovicích najdete háčkovaný mechanický betlém. Na Islandu zatím vítězí vůle jednat s Evropskou unií. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, hezké ráno. Ve vybraných prodejnách můžou lidé o tomto víkendu přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádá ji diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést pomůcky, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Ty pak diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. A pomoct je možné i online, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
3: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přehodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
2: Ještě dnes od 9 do 16.30 si můžou lidé v Třebechovicích pod Orebem prohlédnout háčkovaný mechanický betlém. Instalovaný je v muzeu betlémů na výstavě Kamila Andrese s názvem Nespěchám, na všechno si přijdu sám. Podle ředitelky muzea Petry Jánové jde o světový unikát.
4: Podařilo se nám zjistit, že existují mechanické betlémy háčkované, které mají figurky, které se jenom jakoby pohybují po páse, ale tady je světový unikát v tom, že ty háčkované figurky jsou rozpohybované. Je to soustava hřídelí, táhel, vaček, ale i teda ty pásy, po kterých chodí ty figurky.
2: V islandském referendu zatím mírně převládá hlas pro obnovení jednání o vstupu do Evropské unie. Sečteno je zatím necelá polovina hlasů. Lehce přes 51% je pro jednání, zatímco 49% hlasovalo proti. Konečné výsledky budou podle islandských úřadů známé kolem poledne. Sport. Fotbalisté Sparty nastoupí v Šancelize v pražské derby proti Slávii. Souboj 6. kola nejvyšší soutěže začne ve 20 hodin. Sparta v tabulce ztrácí na svého rivala 2 body. Slávisté totiž mají za sebou 2 remízy v Liberci a z Bohemians. O tom, že se v létě obměněný tým Jindřicha Trpišovského na začátku sezony ještě sehrává, mluví záložník Slávie Lukáš Provod.
5: Ta obroda za tu dobu, co já jsem ve Slávii, tak byla jako určitě největší, jak odchod těch hráčů a i důležitých hráčů, tak ty příchody a ty hráči jsou jako kvalitní, ty tréninky jsou fantastický, ta kvalita je tam jako obrovská, takže věřím tomu, že to bude eskalovat a budeme se zlepšovat, budeme se sehrávat. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělá přehánka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21, vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Rekonstrukce zcela uzavřela silnici 502 v ulicích Poděbradova a Ruská Výčině. Značky vás navedou na objížďku. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Nedělní prázdninové hradecké minuty věnujeme historii lázeňství za první republiky a lázním, které obyvatelé Hradce navštěvovali nejčastěji. O tom vypovídají i vzkazy na dobových pohlednicích a některé z nich si už za malou chvíli přečteme. No a budeme mluvit také o tom, že když vedle stavebního materiálu seženete i dělníky, kteří vám z něj postaví dům, ještě nemusíte mít vyhráno. Doložíme to příhodou ze života scénáristy filmu Ať žijí duchové Jiřího Melíška. Střípek z rozhlasového archivu nabídneme před 6:30. Hezké ráno.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí, který připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradecrozhlas.cz. Neděle, jak jistě víte, pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech, která se s námi v posledních týdnech věnuje lázním, které měli obyvatelé Hradce v té dostupné vzdálenosti. Už jsme představili prvorepublikové Velichovky, Janské lázně nebo lázně Běloves a dnes uslyšíte, co se dochovalo na dobových pohlednicích.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnešním tématem hradeckých minut budou pozdravy z lázní na různých typech pohlednic, které dostávali hradečáci za první republiky od členů rodiny, známých, přátel nebo kolegů. Pohlednice se staly zajímavou a cenově dostupnou vzpomínkou na pobyt v lázních a byly zároveň oblíbeným prostředkem komunikace a formou zábavy. V období první republiky se posílaly především tzv. Fotografické pohlednice malého formátu. Ale výjimkou nebyly ani panoramatické pohlednice nebo pohlednice s vloženým leporelem, skládačkou nejpopulárnějších míst daného lázeňského letoviska. Pohlednice tak dokumentovaly mnohovrstevnatý obraz lázní Československé republiky jako prostoru léčby, odpočinku, reprezentace i společenského života. A co si lidé z lázní psali? Byly to nejčastěji pozdravy rodině, dojmy z léčení, zážitky z lázeňského místa, popisy krajiny nebo také pracovní zprávy. Do Hradce Králové 17. srpna 1922 dostala slečna Aneška Čapková pohlednici z Velichovek s následujícím pozdravem. Milou vzpomínku a srdečný pozdrav z Velichovek. Je zde dosti hezky, ale stýská se mi po domově. Líbá tě srdečně a poručení ctěné paní matce si vyprošuje Bedřich. Pan Beran, účetní u firmy Sehnoutka, sídlící na Ulrichově náměstí, obdržel od kolegyně pohlednici z lázní Velichovky datovanou 10. srpna 1933. Pozdravuje a vzpomíná na vás v kanceláři, jak se asi pečete v těchto teplých dnech a já, jak se mám dobře. Hana Janderová. V pondělí nastupuji. Pohlednice z Jánských lázní putovala do nedalekých Nechanic velectěné slečně Julii Javůrkové. A to 28. května. Pěkná je tu krajina a možné jsou hojné vycházky do lázeňského okolí. Hojně je tu pěkných vyhlídek. S turistickým pozdravem oddaný Josef. A 21. června 1932 dostali Zdeněček a Mireček Hršelovi pohlednici z lázní Běloves. Vzpomínám na vás a líbám vás oba tisíckrát, vaše maminka. A příště lázně Bohdaneč.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 17 minut po 6. hodině, slunce už máme nad obzorem. Dívali jste se na východ slunce, hrál všemi barvami, bylo to velmi příjemné a je před námi taky poměrně teplý den. Jaroslav Tuček, meteorolog, vydal aktualizovanou předpověď, ale nic se nezměnilo.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty v našem regionu Královéhradeckého kraje se pohybují mezi 13 a 15 stupni Celsia, ale budou se v průběhu dne dostávat k letním hodnotám. Oblačno až polujasno, ojediněle se může objevit sem tam nějaká přeháňka, ale předpokládané množství srážek je do 1 mm, takže bude to opravdu velmi slabé. Maxima teplotní 25 až 28 stupňů Celsia, maxima na horách do 21 stupňů. K tomu bude foukat jen mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky máme dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: To zažil ve společnosti svého kamaráda Jiřího Melíška.
1: Já jsem bydlel v takovém domečku, to byla nouzovka, kterou si postavil zedník, ale tak blbě, že když jste tam týden nevětrali, tak voda dostoupila až do výše metra půl. No. Ale jinak všem slečnám se tam líbilo. A tam jsme dělali mejdany a jednou jsme se tam zrubali jak carští oficíři a Melda, který vždycky se tak choval tak jako s nadhledem, jo? On je takovej klidnej typ, to byste nevěřili, čeho on je, ale jinak schopnej. Tak najednou mu začali tak jako podezřele svítit v oči a říkal, já stavím vilu, pojedem se tam podívat, to bylo ve 3 ráno. A my jeli přes Prahu, to se ještě jezdilo Nerudovkou, nikde ani policaj, to jsme měli kliku a dojeli jsme na takový staveniště řadových domečků, jo, aby jako, tak z vily byl řadový domeček, ale hezký. A teď on nám ukázal, tady bylo schody, tady bylo kuchyň, tady tohle. A když jsme tam hodinu hlomozili, dupali to, víte, vožrali, přišel takový nenápadný chlap, posvítil na nás baterkou a říká, pánové, klid, to já jenom takhle, víte, já jsem tady hlídač, jestli tomu dobře rozumím, jestli potřebujete nějaký cement nebo cihly, tak já mám od toho klíče, já vám to... A to jste měli vidět, Melda, ten zoptěl, jo, to říká, ten dobytek, za moje peníze to tady má hlídat a on... A druhý den už tam hlídač nebyl.
2: Ano.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Deficit má být vyšší než letos. Opozice schodek kritizuje. Hradec Králové podpoří v příštím roce kulturu a cestovní ruch necelými 11 miliony korun. Na podporu sportu uvolnili zastupitelé víc než 52 milionů. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO lidé dávky zneužívají. V prvních dvou měsících má podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Riziko střetu vozidel se zvěří mají v okolí Bělče nad Orlicí na Hradecku snížit nové pachové ohradníky. Řidiči ale musí být dál obezřetní, především zašera a v noci. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí po třech týdnech do utkání o ligové body. Od 15 hodin je čeká zápas v Liberci. Bude polojasno až oblačno, ojedinělé přeháňka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21, vítr mírný, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na pneumatiku ležící ve vozovce dejte pozor na dálnici 11. Viděli jste ji u 104. kilometru směrem na Hradec Králové. Ze silnic vše dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Neděle 30. srpna 6 hodin 39 minut. No prázdniny sice pomalonku končí, ale proč se ještě nevydat na jedno malé letní dobrodružství, navíc s průvodcem z nejpovolanějších. Východočeský cestovatel Leoš Šimánek sám v legendárních kožených pionýrkách na nohou projel Ameriku od ledového severu až po nejjižnější cíp. Setkal se s Indiány, kteří díky němu uviděli poprvé v životě bělocha. Postavil si v kanadské divočině srub, ve kterém strávil několik let. Ocitl se na opuštěném ostrově, kam ho vysadili pašeráci. S dětmi na člunu obeplul pobřeží Aljašky a dostal se do míst nedotčených civilizací. O svých cestách poutavě vyprávěl i psal a z jeho poslední knihy s názvem Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem nám každou neděli čte herec Pavel Soukup. Nejinak tomu bude i tentokrát. Tady je krátká ukázka.
1: V závěrečné fázi kaňonu jsme zažili jedno naprosto neobvyklé dobrodružství. Nad námi se vypínaly úžasně vysoké skalní stěny. Utábořili jsme se u potoka Lafferty, prohlížel jsem si skálu a vysoko nad řekou jsem objevil velkou díru, za kterou by mohla být jeskyně. Ráno jsme tam vyrazili. Jen Palo se Šemíkem zůstali v táboře. Zdolání skalní stěny nebylo jednoduché, ale během dopoledne jsme se dostali k té díře ve skále. K našemu zklamání však nebyla jeskyně za ní moc velká. Žádné krápníky, nic zajímavého. Vypadalo to, že veškerá námaha slezením byla k ničemu. Až na konci sluje jsem našel štěrbinu, vytáhl jsem baterku, posvítil do ní a zjistil, že chodba za ní vedla hodně daleko. Štěrbina byla sice velmi úzká, ale dalo se jí prolézt. Zanedlouho se začala rozšiřovat a před námi se objevila velká síň a jezírko s hrozně ledovou vodou. Nebylo však hlubší než metr a přebrodili jsme ho. Za ním v dlouhé chodbě byla čím dál tím větší zima a znenadání nám nohy začaly klouzat po ledu. Po chvíli se stěny, strop i země začaly jiskřit ledovými krystalky. Dorazili jsme k ledopádu, já tam uklouzl, dole jsem se hrozně narazil a rozbila se mi baterka. Zjistil jsem, že jsem dopadl na kostru horské ovce, která se kdysi nějak do jeskyně dostala a zahynula. Svíčky nám docházely a my jsme pořád tápali z jedné slepé chodby do druhé, šaty nám stuhly na kost. Když poslední svíčka dohořela, zmocnila se nás hrůza, že uprostřed skály zmrzneme. Občas jsem odpálil světlo blesku, abychom znali směr chodby, když nás ovanul teplejší vzduch. Posléze se objevilo denní světlo a my stáli u východu z jeskyně vypadajícího jako otevřená dračí tlama. Prolámali jsme se mezi rampouchy ven, daleko od místa, kde jsme do jeskyně vlezli. Byli jsme nepředstavitelně rádi, že jsme přežili. Z malé terásky vysoko nad řekou jsme vylezli na horní hranu kaňonu a o kus dál slezli skalním korytem dolů k řece.
0: U další vzpomínky ze svých dobrodružných cest se s námi Leoš Šimánek podělí prostřednictvím herce Pavla Soukupa právě dnes po 18. hodině. A bude to v závěrečné části naší prázdninové četby na pokračování z knihy Život plný dobrodružství. Pokud vám náhodou ty předchozí díly unikly, můžete si je připomenout na webu hradec.rozhlas.cz, případně i prostřednictvím audioarchivu na stránkách Můj rozhlas.cz.

0: Neděle 30. srpna je 242. dnem roku 2026. Do konce roku zbývá 123 dní a když se podíváme na rekordní hodnoty pro ten dnešní den, tak v pražském Klementinu byla ta nejnižší teplota naměřena v letech 1947 a 48, kdy teploměry ukazovaly něco málo přes 8 stupňů Celsia. A maximální hodnota, ta nejvyšší rekordní, byla zaznamenána před dvěma lety v roce 2024, kdy se nám ty hodnoty vyšplhaly na 32,7 stupně Celsia. Tak k tropickým hodnotám směřovat dnes nebudeme. Nevím, jestli naštěstí nebo bohužel, věřím, že naštěstí pro mnohé z vás, je před námi příjemný letní den.
1: Počasí.
0: V Královéhradeckém kraji meteorologové předpovídají, že by měla být oblačná až polojasná obloha. Slunce by nás mělo těšit, ojediněle jen se může objevit nějaká přeháňka. Maxima teplotní 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách trošičku chladněji, tam se k letním hodnotám nedostaneme. Tam to bude do 21 stupňů. Vítr ten bude foukat pouze mírný jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedině.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: Fotbalisté Hradce Králové se po dlouhé době pustí do boje o ligové body. Naposledy na domácím hřišti porazili ostravský Baník, to bylo před 21 dny, protože si odložili dva zápasy kvůli evropským pohárům. I když po čtvrteční porážce s Panathinaikosem Athény v prodloužení v nich stále doznívá smutek z toho vyřazení.
1: Ještě bolí, mrzí nás všechny hráče, na ten klub, na ty diváky, protože ty kluci tam nechali všechno. Samozřejmě po takovém zápase se ta prohra přijímá těžce, ale musíme stát a se stytěženou hlavou jít dál.
2: Podobné pocity jako asistent trenéra Adrian Rolko má v sobě i nizozemský útočník Mick van Buren, který byl v průběhu předkol evropských pohárů jedním z klíčových hradeckých fotbalistů.
3: Ještě bolí hodně, byl fantastický večer pro nás, plná stadion, atmosféra fantastický a necháme tam úplně všechno. Hráli jsme s naše srdcema a to bylo jako vidět na hřišti. 120 minut jsme makali a to ještě bolí, ale musíme jít dál. Jsme silný tým a to musíme teď ukázat na České lize.
2: Fotbalisté Hradce Králové se naposledy představili v české nejvyšší soutěži 9. srpna, kdy porazili 2-1 Baník Ostrava. Teď je kvůli dohrávkám čeká 5 ligových zápasů během 2 týdnů a první na řadě je Liberec.
3: Jsem viděl nějaký zápasy od Liberce a mají zajímavý tým, oni noví hráči, hrajou s vysokou intenzitou, jak my taky chceme hrát, takže podle mě to bude jako dobrý zápas.
2: Predikuje Mick van Buren, který sám v minulosti dres severočeského klubu oblékal. Liberec do nového ročníku nevstoupil pouze s novými posilami v kabině, ale také s jiným trenérem. Tým od léta vede slovenský kouč Branislav Fodrek, který vystřídal Radoslava Kováče.
1: S novým trenérem to třeba ještě víc propracovali, když se snaží být přímočařejší, jo, velice agresivní a rychlý hráče, který ty šance chtějí hned proměnit, zakončit.
2: A trenér Rolko přidává i konkrétní jména libereckých fotbalistů, kteří mohou pozlobit hradeckou defenzívu.
1: Proto útočníci, ať je to Krolis nebo Mašek, který prostě se jim starají o tu hru, samozřejmě se zavolou na Kuše, který tam přišel ze Slávy.
2: Kvalita týmu se už konec konců potvrdila i na hřišti, když Liberec vyhrál v Plzni, v Brně nad Zbrojovkou i ve Zlíně. Doma ale zatím na vítězství čeká, protože prohrál s Teplicemi a remizoval s Pražskou Slávií. Fotbalisté Hradce Králové tak věří, že tahle série bude trvat i po dnešním utkání, které začne v 15 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Některé památky budou dnes v kraji zadarmo. Studenti už nehlásí zdravotním pojišťovnám nástup na školu. NASA má dnes vypustit další vesmírný dalekohled. Bude oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky a teploty do 28 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné ráno. Národní památkový ústav dnes se nabídne návštěvníkům vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků, klášterů a dalších památek, které má ve své správě. V Královéhradeckém kraji se to týká zámků v Náchodě, Opočně, Ratibořicích, Hrádku u Nechanic a také hospitálu Kux.
4: Přestože je vstup na základní prohlídkové okruhy zdarma, návštěvníci si museli předem zajistit bezplatnou vstupenku pomocí online rezervačního systému. Termíny ve zmiňovaných památkách v Královéhradeckém kraji jsou prakticky všechny zamluvené a kasteláni upozorňují případné další návštěvníky, že bez předem získané vstupenky se na prohlídky zdarma nedostanou. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně oznamovat, že nastoupili na střední nebo vysokou školu. Nově tuto informaci pojišťovnám předají školy. Změna platí od začátku letošního roku. Předseda Asociace středních průmyslových škol Tomáš Hlaváč ale se změnou nesouhlasí. Odpovědnost za hlášení pojišťovně by podle něj měli mít studenti.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe. To znamená plnit si ty povinnosti, které jsou s tím spojeny. Přihlásit se do školy, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, zajistit si průkazku na obědy, zajistit si průkazku na autobus. Prostě takové ty věci, které postupně k tomuhle věku patří.
3: Do vesmíru zamíří vesmírný dalekohled Nancy Grace Romeové z Clark Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je plánovaný kolem 1:30 odpoledne českého času. Stanoviště dalekohledu bude asi 1,5 kilometru od Země a bude pořizovat takzvané přehlídky oblohy.
6: Tématem toho dalekohledu jsou objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat jejich rozložení na velké ploše.
7: Vysvětluje Soňa Ejlerová z Astronomického ústavu Akademie věd. Nová observatoř bude doplňovat dosavadní Hubbleův a Webův kosmický dalekohled, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Nancy Romanové se dívá ze široka. Pojmenovaný je po americké vědkyni, která mimo jiné stála u zrodu kosmických dalekohledů. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Sparty a Slávie se od 20 hodin utkají v 6. kole šance ligy. Celek z Letné ztrácí před pražským derby na svého rivala v neúplné tabulce 2 body. Z kádru Sparty odešla přes léto řada opor, včetně kapitána Lukáše Haraslína. A tak půjde tým kouče Briana Priského do zápasu s nově zvoleným kapitánem Adamem Karabcem. Odchovanec klubu už své hráče vedl v minulém kole při výhře 4-0 na hřišti brněnského Arsenalu. A trenér Priské ho chválil.
8: Už teď je lídrem i v každodenním fungování klubu. Hodně dospěl a když se v létě do týmu vrátil, přijal zodpovědnost a to i sám za sebe. Je to vidět v tréninku i v zápasech. Třeba ve výstavbě hry se ukazuje, jak se za poslední roky posunul.
3: Počasí. Bude oblačno až polojasno, odpoledne ojedinělá přeháňka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21, vítr mírný, jihozápadní až západní, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na pneumatiku ležící ve vozovce ještě dejte pozor na dálnici 11. Viděli jste ji mezi 104. a 103. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Poznej svého farmáře, tak se jmenuje zážitková akce Výčíně, kam vás za chvíli s naším dobrým ránem Českého rozhlasu Hradec Králové vezmeme. A také si budeme v této půlhodině hrát. V Bleskovce má někdo z vás šanci získat vstupenky na výstavu minerálů a taky konkrétní minerál achát, o kterém se říká, že to je kámen rovnováhy, klidu a odvahy. Tak věříme, že budete i v soutěži odvážní. Hezké nedělní ráno.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: A po písničce od Václava Neckáře už zamíříme do Jičína. Regionální výrobci ocenění v soutěži Regionální potravina Královéhradeckého kraje a producenti to nejlepší z Královéhradeckého kraje i zážitková a vzdělávací akce Poznej svého farmáře. To vše nabízel tento týden v zámecké zahradě právě ve zmíněném Jičíně. První ročník festivalu Královéhradeckého kraje. Natáčela tam Vlaďka Vildová.
1: Tady voní bazalka, tymián a to jsou zahrady psinice, sazenice květin, zeleniny a bylinek, ale mají tady také vajíčka z volného chovu, čerstou zeleninu a farmářská kuřata. Na objednání.
2: Jsou na objednání. Já jsem Ondra Kotouček, založili jsme před nějakýma 10 rokama zahradnictví v Psinicích, úplně na zelený louce. Pěstujeme zeleninu, kytky a do toho jsme začali chovat slepice na vajíčka, kuřata krmit, máme tam zájmově i ovce.
1: Z čeho máte největší radost u vás v zahradě v Psinicích?
2: Že jsme soběstační. A když chodí lidi a vracejí se, to je úplně nejlepší, když jako se ty lidi vracejí rok co rok pro sadbu a chválej to, že byli úspěšní.
3: Dorazí pískomil. Vy mezi tím se můžete podívat na všechny stánky, které tady máme, se všema dobrotama, dárkama, ale taky soutěžima. Můžete se třeba stavit na stánku nemocnice Jičín, kde se měří krevní tlak, ale dostanete tam i informace o dárcovství krve.
2: A jestli můžu pozvat, tak 26. září pořádáme v našem zahradnictví jarmark, kde budou naši známí kamarádi prezentovat svoje výrobky, tak určitě se stavte.
1: Tady jsou netradiční sirupy, ale není to Kytl, je to jiná značka. Dobrý den.
4: Je to Kytos, což je vlastně finsky děkuji. Ten název vznikl tím, že děkujeme našim zákazníkům za to, že si vlastně naše sirupy pořídili. Vyrábíme netradiční sirupy, jinak zastupuju firmu nebo sociální podnik Holi.cz SRO, což je sociální podnik, který pracuje zejména teda se ženami nebo rodinami v těživé životní situaci a vlastně výrobou těchto sirupů si tu naši práci financujeme. Jsem Jiřina nebo Ina Munzarová.
1: Farma Křešice, ale tu já přece znám.
5: Snažíme se, no, posunuli jsme se hodně i v tom, že jsme získali teda regionální potravinu v loňském roce s naším sírem. Jezdíme na trhy pravidelně, máme u nás samoobslužnou lednici, takže zákazníci už mají kde nakoupit, když mají zájem o naše výrobky a dneska jsme tady v Jičíně. Teď jsme se jakoby soustředili hodně na to kravské mléko.
1: A daří se?
5: Daří se. Je to víceméně rodinný podnik.
1: Ještě jste měli takovou vychytávku, že jste tam měli domeček dřevěný a říkal jste, že tam do budoucna chcete otevřít přes léto třeba pro cyklisty, protože tam vede trasa.
5: Tak to platí a máme v tuhle chvíli zakoupený zmrzlinový přístroj, že v příštím roce bychom chtěli začít už občerstvení provozovat.
1: Ty síry tam budou také?
5: Ano, ano, prodej síru, točených nápojů a v celosezóně vlastně tam máme tu samoobslužnou lednici.
0: Reportáž na prvním ročníku festivalu Královéhradeckého kraje, který se konal tento týden v zámecké zahradě v Jičíně, natočila Vlaďka Vildová. Příští krajský festival bude 11. září na Masarykově náměstí v Náchodě. Právě tam si převezmou ocenění vítězové soutěže Regionální potravina Královéhradeckého kraje 2026.
6: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Neděle 30. srpna v kalendáři najdete ženské křestní jméno Vladěna, což je slovanské jméno, patrně zkrácenina jmen začínajících na Vlad, Vladislava, Vladimíra, a znamená ta, která vládne, tedy vládkyně. Všechno nejlepší ke jmeninám.
1: Počasí.
0: I na případné oslavy bude počasí dnes v Královéhradeckém kraji jistě přát, protože je před námi poměrně teplý den letní. Oblačno až polojasno, ojediněle se jen může objevit nějaká slabší přeháňka. Maxima teplotní vyšplhají k 25 až 28 stupňům Celsia. Na horách se budou držet do 21 stupňů. Vítr k tomu pouze mírný jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěže zůstává na jedničce. Je tedy mírná. Eva Farná ještě za moment zaspívá a pak připomínám, že si budeme hrát. Nezapomeňte.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: My jsme zastoupili v pohádkách tyhle ty negativní postavy, že jsem se dneska dozvěděl, že můj otec hrál kdysi dávno v nějaký jiný zase pohádce Kamaráda Krakonoše, že s náma se to takhle váže rodině, nedá se nic dělat. Já jsem za to rád teda. A i tentokrát to nebude jinak, no, tak na moje postava tak, takový škodič, takový roztomilej škodič.
1: No, herecké geny se určitě nezapřou, tak kdo se k nám dovolal? Krásné ráno, vítejte v Bleskovce.
2: Dobré ráno, tady posluchač Jarda.
1: No, pane Jaroslave, vítejte, a je to na vás říct to správné jméno herce, kterého...
2: Já si myslím, že to byl Jakub Prachař.
1: No, říkáte to sebevědomně, tak to nebudeme protahovat. Ano, Jakub Prachař byl v ukázce, protože dnes má narozeniny, 43. herec, hudebník, moderátor, pochází z umělecké rodiny, což je známé, maminkou je Dana Batulková, tatínek David Prachař.
2: Ano.
1: Vzpomenete na tu pohádku, o které on mluvil, ta poslední, která se natáčela v tom našem regionu, bylo to v roce 2022.
2: Nespomenu, ale já jsem měl nejradši dědu Iliu z Trautenbergovi.
1: A ono to na to navazovalo, bylo to Krakonošovo tajemství. Krakonošovo tajemství, Jakub si tam zahrál zápornou postavu Štěpána, pána z Hůrky, takového sobeckého, lakomého aristokrata, lačnícího po pokladech, a právě to odkazovalo na slavného Trautenberga, kterého v legendárním seriálu stvárnil jeho dědeček Ilja Prachař. No krásně, jsme to propojili. Taky máte v rodině nějakého herce, baviče, někoho, kdo dělá dobrou náladu, pane Jaroslave?
2: To jsou asi všechny v rodině.
1: No tak to máte
2: parádní. Takže ale jinak herce ne.
1: O zábavu máte ale postaráno, ano. A příjemný start do neděle touto výhrou, tak gratulujeme a jen
2: super.
1: Tak dál. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Taky naschledanou, moc děkuju.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stavbaři dokončili rekonstrukci suterénu Městského muzea v Žacléři. Z prostor vzniklo zázemí například pro tvůrčí dílny nebo přednášky. Část ulice Petra Jilemnického v Hradeckých Plotištích nad Labem čeká rekonstrukce. Týkat se bude úseku mezi křižovatkami ulic Koutníkova a Říčařova. O financování se podělí kraj a město. Objekty pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit zdarma. Podmínkou je online vstupenka, většina míst už má ale rezervace plné. Hradečtí hokejisté prohráli v Saském Křemeničově přípravný zápas CCM Cupu. V Bremerhavenu podlehli 1-2 po samostatných nájezdech. Bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělá přeháňka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21, vítr mírný, jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Kvůli jarmarku je dnes po celý den uzavřeno Poláčkovo náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Úsek objedete po místních komunikacích. Ze silnic vše, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Stavete s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Dnes nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám druhý nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. No a tentokrát ho připraví šéf kuchař Jaroslav Sapík. Co to bude? Řekneme za chvíli.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. A právě dnes bude připravovat Dančí závitky od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku, druhý nejlepší recept roku 2024 podle poroty, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Recept vylepšil ovinnou omáčku, takže je prostě znát, jak zjistil Patrik Rozehnal, že byl Jarda už před lety zařazen do kuchyňské síně slávy.
1: Já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. Dneska někdo dá otázku. No, Jarošku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí.
2: Myslím, že jsme dojeli na to správné místo, pokud budeme dělat Dančí závitky. Jarda Sapík totiž zvěřinu miluje a rád ji dělá i na víně.
1: Ale každý upozorňuje, ne nějaký krabice.
3: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Séglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělané, jako jo.
2: No a když závitky, tak do nich přijde spousta dobrot. Mrkev, šunka, hořčice, nebude chybět ani špek.
1: Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkná, hezká, silná.
1: Poslouchejte, nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned. Jak říkáme český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
5: Černý muž s polbičem odrokáže.

0: omáčka, ve které se pak hezky dusily ty závitky, tak bude na konci rozmixována.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
0: Tohle je opravdu skvělý recept. Bude vám chutnat.
2: Je to bomba. Vynikající.
0: Tak si život s námi opět vychutnejte.
2: A hlavně vlastně a tu zvěřině se nebojte, je úžasná.
3: Taky můžete zkusit v podobě dančích závitků. Návod nabídneme dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na dančí závitky s vinou omáčkou od šéfkuchaře Jaroslava Sapíka najdete už teď i na našem Facebooku, Instagramu a později na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit samozřejmě i o už zmíněný titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Krásné ráno z hradeckého studia. Dnes je to přesně 125 let, co si Angličan Hubert Cecil Boot nechal patentovat první elektrický vysavač. No, to je něco, co se hodí každému. Myslím, i náš kraj je nádherný kraj plný lesů, skal, přírody, ale taky kraj, kde se domů z procházky málo kdy vrátíme bez otisku jehličí nebo písku z prachovských skal, případně pořádné vrstvy pod krkonošského bláta na botách. Kdyby pan Boot věděl, co všechno jeho vynález i ve východočeských domácnostech po víkendových výšlapech zachrání, asi by si zasloužil čestné občanství nejednoho našeho města. Vzhledem k tomu, že jeho první vysavač byl ovšem tak obří, že ho po Londýně museli tahat koně a motor zůstával na ulici, v našich kopcích by se s ním manipulovala asi horko těžko, ale dneska už naštěstí stačí zmáčknout tlačítko, nechat techniku pracovat a užívat si poklidnou neděli. Počasí. Navíc většinou máte určitě uklizeno od včerejšího dne. Neděle bývá klidnější, počasí bude přát mnoha aktivitám. Měla by být podle Jaroslava Tučka, se kterým se spojíme po 8 hodině, poměrně teplá. Oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit přeháňka. Maxima teplotní 25 až 28 stupňů, na horách teploty do 21. Vítr k tomu bude mírný jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. A biozátěž, ta zůstává na jedničce.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co na vás v dalším magazínu i o tom vašem životním stylu čeká? Rozhovor s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, další osobností nominovanou v anketě Šarmantní osobnost roku. Představíme vám taky muže roku 2026 Jakuba Bolka. Na podzimní plány se zeptáme herečky Jitky Sedláčkové a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Dobrém otevřeli novou školní přístavbu. Míst bez mobilního pokrytí má ubývat. Maďarsko si připomnělo 500 let bitvy u Moháče. Bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Dobré ráno. Žáci druhého stupně v Dobrém na Rychnovsku začnou školní rok v nové budově. Přístavba ke stávající škole stála víc než 80 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace.
5: V nové budově je celkem 9 tříd, z toho 4 odborné učebny pro fyziku a chemii, přírodopis a zeměpis, informatiku a cvičná kuchyňka. Celá škola je nově bezbariérová. Více než 100 žáků se sem přestěhuje z budovy bývalé školy vzdálené asi 500 metrů, která už podle vedení obce nevyhovovala po technické stránce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: V Česku by mělo ubývat míst, kde lidé nemají mobilní signál. Teď jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst, říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
6: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
4: Stovky bojovníků u Moháče včera znovu sehrály bitvu, od které uplynulo přesně 500 let. Maďarsko si výročí připomnělo přímo na někdejším bojišti. Premiér Péter Maďar zdůraznil, že ani po Moháči Maďarsko nezaniklo. Součástí akce bylo i opětovné pohřbení části ostatků nalezených v hromadných hrobech.
7: Z děl se střílí jen pár desítek metrů ode mě a přes bojiště už projíždějí jezdci na koních a nad polem zůstává hustý kouř. Před 500 lety tu proti sobě takto stály daleko větší armády, až 10 000 vojáků. O výsledku přitom bylo rozhodnuto během necelých 2 hodin. Drtivá porážka křesťanské koalice i smrt krále Ludvíka Jagellonského pak otevřely cestu k rozdělení Uher a další osmanské expanzi. Při výročí se vzpomínalo i na tisíce obětí. Část prozkoumaných ostatků při pietním obřadu uložili do nové kaple zdejšího památníku, kde mají po 500 letech znovu spočinout. Z Moháče Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí po 3 týdnech do utkání o ligové body. Od 15 hodiny čeká zápas v Liberci. Po čtvrteční porážce s Panathinaikosem Athény v prodloužení v kabině stále doznívá smutek z vyřazení z evropských pohárů. Stejně to cítí i asistent trenéra Adrian Rolko.
8: Ještě bolí, mrzí nás všechny hráče, za ten klub, za ty diváky, protože ty kluci tam nechali všechno. Samozřejmě po takovém zápase se ta prohra přijímá těžce, ale musíme stát a se stytěženou hlavou jít dál.
3: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne ojedinělá přeháňka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21. Vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na pohyb údržby dejte pozor na dálnici 11, sečou trávu mezi 77. a 79. kilometrem ve směru na Hradec Králové, blokovaná je tu krajnice. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové v neděli 30. srpna 4 minuty po 8. hodině. Přátelství Antonia Vivaldiho a hraběte Václava Morcina právě dnes připomene poslední koncert letošního vrchlabského hudebního léta. Máme detaily, které nabídneme ve vysílání přibližně za 7 minut. A určitě se spojíme i s meteorologem Jaroslavem Tučkem, který bude mluvit nejen o dnešním letním charakteru počasí, ale určitě přidá informace také ohledně prvních školních dnů. Bude dětem svítit na cestu slunce nebo bude pršet? Zjistíme.
3: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Jana Kratochvílová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli se přidají Beatles nebo kapela Kryštof, ale teď zamíříme také do Vrchlabí, protože klášterní kostel ve Vrchlabí se letos už po 31. změnil v koncertní síň vrchlabského hudebního léta. Poslední nedělní prázdninový večer je už tradičně věnován i hraběti Václavu Morcinovi a jeho příteli, skladateli Vivaldimu.
1: V ambitu Vrchlabského kláštera s historikem Jiřím Loudou, ten velký portrét Václav Morcin.
2: Ano, to je vlastně jedna z takových nejvýznamnějších postav rodu.
1: Velký milovník umění a také přítel Antonia Vivaldiho.
2: Pomalinku se ta informace dostává do širšího povědomí, že tady máme takovéto přímé vazby českého hudebního prostředí a slavného nebo jednoho z nejslavnějších hudebních skladatelů. Tam nešlo jenom o přátelství, ale hrabě Morzín Antonia Vivaldiho přímo zaměstnával. A Vivaldi byl vedoucí soukromé kapely Václava Morzína. On tu práci kapelníka vykonával do značné míry na dálku, ale byla to spolupráce několika letá, intenzivní a přinesla spoustu dobrých plodů.
1: A svítečným varhaníkem, ředitelem Vrchlabské základní umělecké školy Radkem Hanušem v klášterním kostele svatého Augustina. Čtveroročních dob věnování Václavu hraběti Morcinovi.
3: Ano, dokonce je to na titulní straně toho celého opusu 8 napsáno. Jsme na to samozřejmě právě hrdí, i protože hrabě Václav, jeho ostatky se nachází tady v rodové hrobce. A už při té slavnosti inaugurace augustiniánských mnichů 28. srpna 1714 zněla hudba právě kapely hraběte Morcína. O tom kronikář píše, že kapela, která nemá v království českém srovnání. A my jsme se rozhodli, že si spojenectví Antonia Vivaldiho a hraběte Václava Morcína budeme připomínat každý rok. V okruhu našich přátel je spousta muzikantů, kteří rádi si přijedou zahrát. Takže by lidé v dnešní době si mohli udělat obrázek, jak to asi kdysi vypadalo.
1: No a tentokrát nabídne dnešní večerní slavnostní koncert Vivaldi et Morcin in memoriam od 19 hodin tady v klášterním kostele setkání dvou výrazných osobností české hudební scény. Klarinetistky Anny Paulové a klavíristy Ivo Kahánka. Program nabídne barokní eleganci, romantickou hloubku i hudbu 20. století a chybět samozřejmě nebude ani dílo Antonia Vivaldiho. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu

0: počasí.
1: Poslední prázdninová neděle roku 2026. Jaká bude pohledem meteorologa Jaroslava Tučka? To se dozvíme právě teď. Pane Tučku, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, vypadá to nadějně, vypadá to letně, tak co vy na to?
2: Letně to i zůstane, byť přes naši republiku v současné době postupuje okluzní fronta, ale ta se rozpadá, takže v podstatě nějaký extrémní vliv na počasí u nás to mít nebude. Očekáváme v průběhu dne polojasno až oblačno, s tím, že výjimečně se může objevit i nějaká přeháňka. 25 až 28 stupňů Celsia, taková budou maxima dnešní, na horách 18 až 21 stupňů. Vítr teď po ránu máme slabý, ale v průběhu dne se rozfouká a bude mírný od jeho západu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer potom ten vítr bude postupně slábnout. Rostové podmínky dobré až velmi dobré a bio to je na stupni číslo 1, mírná zátěž.
1: Závěrečná letní koupačka, úplně to vidím. Pro ty děti. No, v pondělí ještě zůstanou doma, tam to počasí jaké bude konkrétně?
2: No, tam je dobře, že zůstanou doma, protože hlavně dopoledne bude poměrně deštivo. V noci oblačno až polojasno, to bude zhruba tak ta první půlka noci, druhá půlka noci, tam už od západu nám začne přibývat frontální oblačnosti a ráno se začne objevovat déšť nebo přeháňky, výjimečně může i zabouřit. 17 až 14 stupňů Celsia budou minimální teploty a vítr v noci bude foukat slabý, proměnlivý nebo od jeho západu do rychlosti 4 metry za sekundu. Přes den zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami, ale kolem poledního tam potom ty srážky budou od západu postupně ustávat a zároveň v průběhu odpoledne bude ubývat i oblačnost, večer už by mohlo být polojasno až skoro jasno.
1: No, oni by to zvládli. Oni by to zvládli v pláštěnce, si říkám. Do té školy, ale dobře, že zůstanou. No, ty teploty, přidejte ještě teploty.
2: Zítřejší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách to bude 17 až 20, no a vítr po ránu slabý, v průběhu dne potom postupně mírný od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No, pojďme letem světem. V úterý tedy vyrazí, ať už bude pršet nebo svítit sluníčko. Ta druhá varianta by byla asi příjemnější, když už se budou vracet.
2: A asi to vypadá tak, že ta druhá varianta by mohla i vyjít, protože po ránu by mohlo být nějaké polojasno. To znamená, že to slunce jim posvítí na cestu, no a v průběhu dne potom ta oblačnost přibyde a většinou bude oblačno. Srážky se vyskytnou pouze výjimečně v těch odpoledních hodinách, no a ty teploty do 25 stupňů Celsia, takže zase poměrně teplo. A vlastně v průběhu celého týdne budeme mít trošku zvětšenou oblačnost, většinou oblačno, s tím, že v odpoledních hodinách očekáváme výjimečné přeháňky a ty teploty v pracovním týdnu od 21 do 25 stupňů Celsia. O víkendu trošku se oteplí, tam by teploty mohly vystoupat až k 28 stupňům.
1: No, krásné, tak se budeme zase těšit a žádné léto ještě nekončí a bude radosti ještě požehnaně. Výhled počasí pohledem Jaroslava Tučka, děkujeme za něj. Hezkou neděli.
2: Není za to. Vám taky, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
3: Do oběda to přebereš a pak přijdeš odprosit.
2: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. No to je pokouřeníčko.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Před 10 lety zemřela naše 7násobná olympijská vítězka.
5: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
2: Fenomenální Věra Čáslavská, bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Deficit má být ještě vyšší než letos. Opozice schodek kritizuje. Hradec Králové podpoří v příštím roce kulturu a cestovní ruch necelými 11 miliony korun. Na podporu sportu uvolnili zastupitelé víc než 52 milionů. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO lidé dávky zneužívají. V prvních dvou měsících má podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Riziko střetu vozidel se zvěří mají být u Bělče nad Orlicí na Hradecku snížit nové pachové ohradníky. Řidiči ale musí být dál obezřetní, především zašera a v noci. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí po třech týdnech do utkání o ligové body. Od 15 hodin je čeká zápas v Liberci. A bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělá přeháňka, teploty 25 až 28 stupňů na horách do 21, vítr mírný, jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na pohyb údržby dejte pozor na dálnici 11. Seče se tráva mezi 77. a 79. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Blokovaná je tu krajnice. Ze silnic vše, dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Chronologický, tak to je to slovo, na které se zaměříme v naší jazykové rubrice už za malou chvíli. Ale teď nám ráno ještě zpříjemní Robert Křesťan. Hezkou neděli.

0: Marie Rotrová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala. Včera nám do písniček na přání volal i pan Pavel a musím říct, on byl smutný, že hrajeme i zahraniční hity, prosil o skladbu ta naše písnička česká. Hodně jsem o tom potom přemýšlela, jak těžké je vlastně vyhovět úplně všem. Najít ten správný balanc v písničkách od srdce je někdy pořádný oříšek, protože každý posluchač má jiný hudební vkus, má v daný okamžik jinou náladu, protože prožívá něco jiného a připojit k tomu písničku, která mu udělá radost, tak aby hodina příjemně plynula a potěšila co nejvíce z vás, tak to je takové malé kouzlo. Svět je ale v pohybu, většina mladších se plynule domluví i jiným jazykem, anebo se jim zkrátka jenom líbí ta energie cizích skladeb a to je to, co obohacuje i ostatní, abychom neustrnuli. Na druhou stranu Česká republika je náš domov a proto třeba u nás v rozhlase bude český jazyk vždy určitě v absolutní převaze a dominanci. A právě proto teď si dáme i další díl naší rubriky Hezky česky, kterou máte rádi. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová, Zdeněk Nová, který se bude vyptávat. Dnes přitom bude řeč o čase.
1: Hezky česky.
2: Sledujete televizní soutěžní pořady, paní magistro?
3: Jako o život.
2: Třeba AZ Quiz?
3: No jasně, to je klasika.
2: No já o tom mluvím, protože jsem nedávno slyšel v jednom soutěžním televizním pořadu zadání seřaďte chronologicky podle abecedy a přišlo mi to jako nesmysl.
3: No je to nesmysl, ano.
2: Chronologicky časově vždycky.
3: Přesně, když to vezmeme historicky od počátku, tak bylo řecké slovo chronos a to znamenalo čas. A chronologický, od něj je chronologie, tedy určování podle časového pořadí. No a od chronologie máme chronologický nebo chronologicky, takže opět sestavit, uspořádat něco podle časového pořadí.
2: Kdo to byl chronolog?
3: No, to je, vidíte, chronolog byl specializovaný dějepisec, který uváděl jaksi závazně letopočty z minulosti, ale ne vždy úplně spolehlivě. Například za nespolehlivého chronologa je považován Tadeáš Hájek.
2: Takže sečtěme si to a podtrhněme, buď něco řadíme chronologicky tedy podle časové posloupnosti, anebo jinak a to už není chronologicky.
3: Přesně tak, takže to zadání neprojde ani v televizní soutěži.
0: Ani tam to neprojde, no chronolog, to je zajímavá funkce, možná jste také slyšeli poprvé, ale chronos sobě čas, to si myslím, že je známý pojem a pokud se vydáte na Kux, tak tam ho uvidíte i stvárněného v divadle Loutek. Určitě doporučuji tento výlet. No a taky připomínáme ale, že pokud byste měli chuť se zeptat, poradit ohledně jakéhokoliv slova, se kterým si nevíte rady, tak Dagmar Magincová je k dispozici, můžete nám dotaz poslat na adresu Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové nebo jednodušší a rychlejší e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Za minutu bude 8:45. Jestli teď teprve otevíráte oči a smírně zalehlýma ušima přemýšlíte, co to v noci budilo celé krajské město, tak vězte, že Hradec Králové se o tomto víkendu proměnil v jedno velké benzínové království. Velké náměstí zaplnila veterán rally s naleštěnými krasavci, na které se dalo dívat celé hodiny, jak mnozí zmiňovali. No a večer to teprve začalo to pravé divadlo, protože se konal jubilejní 15. ročník noční výjížďky Night Ride, který vytáhl do ulic neuvěřitelné množství strojů. Tradiční akce, která každoročně láká motorkáře z celého kraje i daleko za jeho hranicemi, letos přilákala stovky účastníků. Takže vidět byly bublající čopry a slyšet byly také tedy ve velkém a špoty vyladěné skútry. Byl to rachot opravdu pořádný, dunění motorů prostoupilo celé město a ta impozantní osvětlená kolona projela centrem, aby nakonec po té společné trase zamířila až na hradecké letiště, kde program pokračoval nočním srazem. Na sociálních sítích už se objevuje nejedno video. Tak doufám, že jste se po té včerejší noční jízdě alespoň trošku vyspali. I vy v kuklenách, ze kterých přicházejí bohužel další zprávy o technoparty, která mnohé obyvatele po několikáté potrápila. Ale dnešní neděle snad už bude v tom klidnějším duchu.
1: Počasí.
0: Počasí by mělo být letní a velmi příjemné, oblačno až polujasno. Ojediněle se může objevit i nějaká přehánka, ale bude to nevýrazné, protože předpokládané množství srážek je uváděno do 1 mm. Maxima teplotní 25 až 28 stupňů, na horách se budou držet do 21. K tomu bude foukat mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

30. srpen má v sobě zvláštní skoro magické kouzlo. Cítíte ho taky? Je to, myslím, den, kdy se léto pomalu nadechuje k odchodu, ale ještě nám nechává ten teplý vítr ve vlasech a chuť zralých malin na jazyku. Když se ohlédneme za těmi uplynulými dvěma měsíci, určitě je na co vzpomínat, protože jsme mohli prožít dny plné slunce, koupání, večerního vysedávání pod hvězdami i ty vůně posekané trávy. A přiznejme si to, občas jsme to léto museli i tak trochu přežít, protože tropických dnů i nocí, které jsme kvůli tomu probděli, tak těch bylo požehnaně, ale i to k té prázdninové atmosféře patřilo. Teď už se do vzduchu pomalu vkrádá zářijový neklid a s ním i to známé těšení. Po víkendu se do ulice vrátí ten správný ruch smích dětí z batohy na zádech. Městský koloběh se znovu rozběhne na ty plné obrátky. No, je to takový nádherný věčný rytmus přírody a našich životů. Něco končí, aby něco nového mohlo zase začít. Tak si užijte poslední zbývající prázdninové chvíle co nejlépe. Nejlépe v obětí a blízkosti těch, které máte nejraději. A pokud si k té pohodě přiberete i společnost Českého rozhlasu Hradec Králové, budeme rádi. Po zprávách tady budou zálety s paralympionikem Jiřím Ješkem.

0: zážitky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Černilov nabídne nové nájemní bydlení. V Harachově začíná oprava průjezdu městem. Ministerstvo musí zítra předložit návrh rozpočtu. Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné dopoledne. V Černilově na Hradecku dokončuje radnice stavbu nového bytového domu. Nájemníci se budou moci nastěhovat na přelomu roku. Žádosti o přidělení obecního bytu můžou zájemci na úřadě podávat do 5. září.
3: Kritéria pro přidělování bytu i potřebné formuláře zveřejnila obec na svém webu. Připraveno bude 12 bytů 2 plus KK o průměrné velikosti 56 metrů. Dva z nich budou bezbariérové, stejně jako přístup ke dvěma ze 13 parkovacích míst. Obec staví dům jako provozně velmi úsporný projekt, počítá například i se splachováním dešťovou vodou. Rozpočet na stavbu, která by měla být hotová na podzim, byl 41 milionů korun. Z Černilova Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: V Harachově začne v pondělí oprava páteřní silnice přes centrum města. Práce potrvají do 20. října a budou pokračovat po skončení zimy. O dopravním omezení informoval místostarosta města Tomáš Ploc z ODS. Průtah městem je krajskou silnicí 3. třídy. Oprava téměř 2-kilometrového úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Stavba je podle místostarosty rozdělená na etapy kvůli zachování alespoň částečné průjezdnosti. Letos se práce dotknou úseku od autobusu busového nádraží přes odbočku Klanovce po městský úřad. Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než letos. Vysvětluje to mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné.
4: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové, a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii. Sport.
2: Fotbalisté Sparty a Slávie se od 20 hodin utkají v 6. kole šance ligy v pražském derby. Slávisté mají na svého rivala v neúplné tabulce 2bodový náskok. Sparta v týdnu oznámila, že jejím novým trenérem bude 23letý Adam Karabec, který je odchovancem klubu, ale poslední 2 roky strávil v zahraničí. Právě to by mu mělo pomoct v kabině týmu z Letné, kde je řada cizinců, řekl to v rozhovoru pro klubový web.
5: Určitě jo, protože jsem byl vlastně v roli toho cizince venku a podle mě člověk, dokud si to nezažije, tak fakt nepozná, jako, jak ten člověk to vnímá. Celkově třeba teď k tomu derby, co teď bude, tak cítím jako větší zodpovědnost vůči tomu týmu. No.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne ojedinělá přehánka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21. Vítr mírný, jihozápadní až západní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na poruchané osobní auto dejte pozor na dálnici 35, odstavené je u 112. kilometru ve směru na Hořice. Tolik z dopravy, to je opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Začínají zálety, posloucháte Český rozhlas. Od mikrofonu zdraví Alena Zárybnická. Rád vařím, rád se podívám na dobrý film anebo seriál a rád chvíli jen tak odpočívám, ale hlavně rád se bavím. Podle toho krátkého citátu, který jsem teď použila z webových stránek mého dnešního hosta, asi těžko soudit, kdo sedí teď v rozhlasovém studiu přede mnou. Tak možná přidám. Jsem bývalý profesionální sportovec,
0: cyklista. Kariéru jsem ukončil v roce 2017. Dál rád jezdím na kole, sportuju a starám se o své tělo. Snažím se k tomu motivovat i ostatní. Zkrátka, sport je stále můj život. Jiří Ježek. Těžko říct, jakým způsobem a kterým směrem se bude ubírat náš dnešní záletový rozhovor. Před sebou mám papír, abych si podle odpovědí Jiřího Ježka mohla dělat poznámky a na něco důležitého, co mě napadne, nezapomněla. Jsem ráda, že nás posloucháte.
7: Zálety Aleny Zárybnické.

0: 6 zlatých paralympijských medailí, 2x Sydney 2000, stíhací závod na 4 km a 1 km, 1x Athény rok 2004, časovka jednotlivců, silniční závod, 2x Peking 2008, to byl stíhací závod na 4 km a časovka jednotlivců a 1x Londýn 2012, časovka jednotlivců. Tak jenom letmo jsem zabloudila do sportovních úspěchů mého dnešního hosta. A říkám si, možná bude i pro tebe, Jiří, důležité, když zmíníme oficiální účast v časovce na Tour de France v roce 2013. A těch témat, o kterých bych dnes ráda mluvila, bude mnohem víc. 6 titulů mistra světa, 4 celková vítězství ve světovém poháru a nepočítaně titulů mistra Evropy a mistra České republiky. Přede mnou stojí kluk, který sportu dal život a rozdává úsměv, a to mi přijde nejcennější. Jiří, vítej v Záletech a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
0: Které z těch témat tě jakoby nejvíc štíplo? A teď myslím v tom pravém slova smyslu jako dobrém, ne špatném.
1: No, podle mě asi nejvíc, a doufám, že to tak je, mě charakterizují dvě věci. Ten sport, ta sportovní minulost i ta současnost, ta láska k pohybu. A pak ten úsměv, protože já fakt, možná díky tomu, že jsem v životě už dvakrát poznal, jak ten život dokáže být křehkej, tak jsem pochopil, jak je důležitý ty dny, kdy můžeme, tak se z toho života radovat. A snažím se nejenom radovat sám, ale rozdávat tu radost i kolem sebe.
0: Ten první zlom byl, když ti bylo 10-11 na Letenské pláni při autonehodě, a ten druhý?
1: No, ten druhý vlastně mě, ten druhý úraz ukončil tu úspěšnou kariéru. Jak ten první úraz mě vlastně do toho světa paralympijského sportu vlastně uvedl, tak ten druhý úraz mě tu kariéru ukončil, ale já vždycky říkám, že ani k tomu druhému úrazu, kdy jsem měl vážný těžký pád při mistrovství světa ve Spojených státech, kde jsem fakt jako málem zemřel, měl jsem opravdu možná daleko těžší následky ještě než po tom prvním úraze, kdy jsem jenom přišel o nohu. Tentokrát to bylo ty následky a bojuju s nima doteďka, už je to 11 let, tak ten úraz byl těžší. Ale já ani vlastně k tomu druhému úrazu nemám blbou emoci nebo špatnou emoci, protože mě to vlastně umožnilo z toho sportu odejít. Já bych jednou skončit musel a já tu cyklistiku miloval a miluji doteďka tak, že bych asi špatně hledal ten správný moment, kdy se rozhodnout, že to všechno končí. Takhle to za mě ukončil ten úraz a aspoň za tomu děkuju.
0: A to byl rok 2014?
1: 14, ano.
0: Ale pak jsi se přeci jenom ještě dokázal vrátit.
1: Vrátil jsem se aspoň na 3 roky, na 3 sezóny se tak jako rozloučit s tím sportem, protože já jsem nechtěl končit v té kaluži krve v té Americe. A v momentě, kdy mi to manželka dovolila, kdy nejdřív sama říkala, jako ještě se do toho sportu vrátíš, a já tenkrát ještě jsem ani nemohl mluvit a měl jsem rozsekaný obličej a ležel jsem na té jipce v té Americe, tak jsem jenom kroutil očima, že ne, že jsem šťastný, že mě zachránili život a že už to pokoušet nebudu. Ale pak samozřejmě mě, jak se to tělo začalo uzdravovat, tak jsem ještě zatoužil se do toho sportu vrátit. Už vlastně s tím vědomím, že v životě nevyhraju závod, protože já jsem přišel o část plíce, přišel jsem o málem o ruku, ještě k tomu všemu, co už mi chybí takhle. Tak ten úraz byl opravdu hodně vážný, ale i s tím vědomím, že už v tom pelotonu budu hrát spíš druhý housle, tak jsem chtěl být jenom součástí toho sportu, který miluju. A tak postupně se s tím sportem rozloučit, a to se mi podařilo. Já jsem během těch 3 let ještě se vrátil dokonce do závodu jako profesionálu zdravých závodníků, takže ta forma nebyla tak úplně špatná, ale už to nebylo na to, abych byl tím šampionem, co předtím. Takže to bylo takový postupný loučení a jsem za to hrozně vděčný, že to nebylo náhlý, že jsem se mohl rozloučit po celém světě se všemi těmi organizátory a vlastně si užít tu rozlučkovou roadshow.
0: Viděl jsi někdy v přenosu kamer, co se vlastně v tom roce 2014 stalo?
1: No, neviděl jsem to na videu, protože já mám pocit, že všechny ty videa, které ať dělali třeba diváci, nebo týmy, a nebo to oficiální video, tak nějak záhadně zmizelo, protože ona ta celá nehoda byla trošku nešťastná i co se týče organizátora těch závodů, a oni, aby nemuseli přiznávat, že udělali chybu v tom zabezpečení té tratě, tak podle mě všechny ty videa zmizely záhadně. No,
0: takže ani nebylo o čem diskutovat.
1: Ani nebylo moc o čem diskutovat. Mě samozřejmě tím, že se to stalo v Americe a známe americký právníky, tak mě okamžitě kontaktovalo asi 10 právnických.
0: Že by vás chtěli, nebo že by tě chtěli zastupovat.
1: Že by mě chtěli zastupovat a že by jsme vysoudili jako neuvěřitelný miliony na té Mezinárodní cyklistické unii, ale já jsem to nechtěl. A vlastně, když mě naložili do sanitky a já jsem slyšel v anglické jako konverzaci toho sanitáka s tou nemocnicí, že už mě stejně asi nedovezou, tak to bylo jako pro mě spíš taková dobrá motivace. Já jsem se zařekl sám sobě,
0: že tomu pánovi ukáže, že se
1: zvládnu, že to zvládnu. A když jsem se pak po třech dnech probudil z toho umělého spánku, nebo když oni mě probudili, tak jsem si řekl, jo, tak i tohle to jsem zvládnul a člověk fakt dokáže strašné věci, jako neuvěřitelné věci překonat.

0: Mým hostem v záletech je Jiří Ježek. A co dělá Jiří Ježek, když se vysílá v televizi Tour de France? Poslouchá Českou televizi a Tomáše Jílka a jeho další spolukomentátory?
1: Většinou jo. Samozřejmě až zpětně ze záznamu dneska je to tak komfortní, že člověk může přes den fungovat se svými aktivitami. Většinou Tour de France samozřejmě v polovině léta, takže já si jedu na kole, jedu s nějakou třeba partou nebo s lidmi, kteří si mě pozvou, abych se s nima projel na kole, tak věnuju se cyklistice nebo jinému sportu, hodně teďko běhám, takže třeba jsem na nějakých běžeckých závodech, pak se vrátím večer domů a po dobrý večeři, když třeba manželka jde spát, tak si zkouknu ty 4 hodiny toho záznamu, té etapy, hezky se u toho bavím, občas třeba si Tomáš Jílek pozve mě do té televize, takže občas tam jdu já. A nebo, což je v posledních letech, do té Francie osobně jedu a tam na místě se starám třeba o hosty různých firm, který na té Tour de France jsou a já je třeba v autě jim vysvětluju, co se právě v tom pelotonu děje.
0: Pro mě už jsou ale ty výkony úplně mimo meze toho, co by mělo a mohlo dokázat lidské tělo.
1: Je to realita doby, která tady byla před nějakými 20 lety, zvlášť potom, co samozřejmě ty dopingové problémy v tomhletom obrovsky náročném sportu se provalily na veřejnost. Ale ta kultura je v tom sportu úplně jiná. Že naopak dneska se strašně moc dbá na to, aby ten sport byl čistý, aby šel podle těch pravidel, které jsou daný tou antidopingovou chartou. A to, co se dělo dřív, že se nad tím tak jako mouřilo oko a ty týmy si jeli svoje dopingové programy, tak dneska naopak všichni se snaží maximálně využívat moderní poznatky vědy a ta věda je dneska, když se bavíme s těmi specialistami, tak ta věda je silnější než ten doping. Proto ty závodníci jsou schopní ty kopce vyjíždět třeba ještě rychleji než ti závodníci, kteří přiznali, že tenkrát dopovali. A je to právě proto, že to lidské tělo je tak zázračný, že pokud v něm dokážeme pořád hledat rezervy, pořád mu nějakým způsobem zvyšovat a precizovat tu dávku toho tréninku, ale i té regenerace, na kterou se tenkrát moc nedbalo, tak dneska ti závodníci tu Tour de France zvládnou ještě rychleji a vlastně s úsměvem, protože třeba tady Pogačar, ten největší fenomén na té Tour de France, tak on je ještě známý tím, že těch 21 dnů udrží vlastně i tu energii věnovat se těm fanouškům, rozdávat ještě Karel tu Gott. Energii. No je to přesně tak. Samozřejmě, že třeba loni v loňském roce už ty poslední 3 etapy už byl unavený, už na něm bylo vidět, že na těch stupních vítězů, že se teda usměje, ale že už co nejrychleji chce do toho hotelu, aby nastartoval tu regeneraci na ten další den. Je to fakt na hranici lidských možností, s tím naprosto souhlasím, ale chci říct, že dneska díky těm technologiím, díky té vědě, která je do toho opravdu naprosto ponořená, tak nechci dávat za nikoho falešně ruku do ohně, ale myslím si, že ta cyklistika je naprosto čistá.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Jiří Ježek a pojďme teď do vzduchu vyhodit téma kilometry. Kilometry Jiřího Ježka, tak se jmenuje pořad, který můžete poslouchat třeba i v aplikaci Můj rozhlas. Když se řekne Jiří kilometr, pro mě je to třeba výška základny oblečnosti. Kolik je kilometr pro Jiřího Ježka?
2: No, buď je to zhruba 4,5 minuty mého běhu, anebo skoro minuta a něco na kole. Samozřejmě, že ty výkony dneska já už neměřím ani časem, ani hodinami strávenými na tom kole, ale spíš tou radostí. Ale samozřejmě ty kilometry ze setrvačnosti každý z nás sportovců, ať kteří se tomu sportu věnovali profesionálně nebo celý život jezdí jenom pro radost, tak si počítáme. A jsou to jak běžci, tak cyklisté si prostě počítají, kolik těch kilometrů najedou za měsíc, za rok, kolik toho naběhají, jakým tempem. Máme ty technologie, všichni máme ty hodinky, které nám to měří, ukládáme si to na různé servery, kde si nějakým způsobem poměřujeme to, co kdo odjel za trénink, kolik toho dneska natrénoval, ať při práci, nebo pokud je to profesionál, tak se k tomu spíš tak jako upínáme, že Tadej Pogačar dneska v Monaku ve svém sídle najel 180 kilometrů a my tady v zasněžené Praze máme možnost sedět půl hodiny na trenažéru nebo si jít za běhat do sněhu. Takže tohle to je spíš taková radost a já když jsem dostal šanci mít svůj pořad na Radiožurnálu Sport a v té instituci Českého rozhlasu, co tobě budu povídat, jak je to příjemné, no, jaká jasně. To je čest, tak my jsme právě zvolili tenhle ten název, protože je to právě pořad o cyklistice a o běhání, protože se teďko věnuju obom sportům a ten kilometr tam hraje tu roli.
1: Který rok jsi měl, a vracím se k tématu kilometr, rekordní v množství najetých kilometrů?
2: No já v momentě, kdy jsem jako první paralympionik na světě se tomu mohl věnovat profesionálně někdy v roce 2004, tak od té doby jsem si řekl, že budu se chovat tak, abych byl schopen z toho těla dostat maximum, když vlastně celý ten můj život se bude točit jenom kolem sportu, takže za začátku jsem okamžitě skočil o třeba 5-7 tisíc kilometrů výš a z nějakých 15 jsem začal jezdit 20-22 tisíc kilometrů ročně. Ale v momentě, kdy jsem potkal v roce 2006 svého trenéra, pozdějšího úspěšného trenéra Viktora Zapletala, tak on mě při první schůzce nad kafem, kdy jsme si řekli, jak teda začneme trénovat, tak se mě ptal, kolik trénuju. Já jsem říkal, hele, nejvíc ze všech těch paralympioniků trénuju o 7-8 tisíc kilometrů víc než moji soupeři. Víc už nemůžu, jsem na hraně lidských možností, 22 tisíce maximum. A on se na mě tak podíval a říkal, já si myslím, že bys mohl trénovat víc. Tak jsem říkal, tak si se zbláznil, jako co jsem si to vybral za trenéra. Říkal, no tak kolik myslíš, jako 24, to nejde, to už nezvednu o tolik. A on říkal, já si myslím, že bys měl jezdit 30 tisíc, protože to jezdí profesionálové, co vyhrávají Tour de France a já nevidím důvod, i když nemáš nohu, proč bys to nemohl najet. Tak jsme se nejdřív hádali, pak jsem řekl, že mu to teda najedu a od toho roku 2006 až do konce té kariéry, do konce toho roku 2017 jsem každý rok najel přes 30 tisíc a nejvíc to bylo v roce 2013,

0: V Záletech je dnes mým hostem cyklista a dnes i běžec a ten, který dokáže o sportu s radostí a s úsměvem na tváři mluvit, Jiří Ježek. Mluvili jsme spolu o Tour de France a mě v poslední době jestli něco dostalo, nejen komentátorské výkony a pohotovost a bystrost mého kolegy Tomáše Jílka, ale i neuvěřitelný sportovní výkon za mě Daniela Polmana.
1: Tohle jsou akce, které vlastně kolem toho slavného závodu Tour de France každý rok nabalují. Vždycky se najde někdo, kdo ten závod jako využije k tomu, aby pomohl dobré věci. To znamená, že Daniel Polman prostě sedl na kolo a ujel všechno to, co ujeli ti závodníci při těch 21 etapách, ale ujel i ty transfery. To znamená, když etapa končí v jednom městě a druhý den se začíná o 140 kilometrů v jiném regionu, tak on to celé projel prostě celou tu trať. Takže to bylo nějak, já nevím, jestli se nepletu, samotná Tour de France pro závodníky má nějakých 3000, asi 500 kilometrů, a jestli on najel 5000 a ujel to vlastně pár dnů před tím pelotonem, to znamená, že už tam byla ta atmosféra, už tam byly připravené v některých městech ty kulisy, tak tomu pomáhalo. Samozřejmě musel jet dnem i nocí, protože to jel sám bez doprovodu, ale jel to prostě pro dobrou věc, vybíral peníze na charitativní projekt a to je samozřejmě obrovský klobouk dolů. Jde to vlastně trošku jiným směrem, než jde ten samotný sportovní výkon těch sportovců, ale samozřejmě sportovní výkon je to obrovský. A já jsem v Paříži loni v cíli potkal ještě jednu anglickou cyklistku Amy, která to jela taky, která vůbec nevěděla o Danielu Polmanovi, nebo potkávali se na té trase, ale Amy to jela taky a jela to sama holka. A řekla vlastně, že jí k tomu přivedla jenom radost z jízdy na kole. A řekla si, že taky vybírala samozřejmě na nějaký charitativní projekt. A vlastně dva sportovci z Evropy se takhle rozhodli vlastně dát svůj čas a svoji energii pro nějaký dobročinný projekty. Tak to je něco kouzelného. A právě tohle to zbuzuje ta Tour de France v těch lidech. Každý rok se tam něco podobného objeví a já z toho mám radost, protože to není jenom o tom sportu, ale je to i o té společenské stránce.
0: Je, Jiří, nějaký jiný sport, kterého by si se chtěl v životě dotknout? Nemyslím teď na cyklistiku, na běhání, o kterém víš, že by ti v životě ještě udělal radost?
1: No vím, že už ho v životě nezvládnu na té úrovni, na které bych chtěl, ale já strašně miluju tenis. Miluju tenis, možná to bylo tím, že samozřejmě, když jsem byl malý, tak tady byly ty éry Davis Cupu a těch úspěšných zápasů, jak reprezentace, tak potom po změně režimu, když jsme konečně mohli vidět i ty Grand Slamové turnaje, Wimbledony, Australian Open, tak já tohleto miluju, to soupeření těch dvou tenistů proti sobě, ať jsou to ženy, nebo jsou to chlapy. A tím, že jsem trávil 14 let každou zimu v Austrálii a několikrát jsme měli možnost s manželkou se na Australian Open podívat, tak to je atmosféra, kterou miluju úplně stejně, jako být na kopci na Tour de France.
0: Když připomeneme ten nejdůležitější moment, který i tobě cyklistika dává, je to ta lidská pospolitost, ta práce jednotlivce pro tým a týmu pro jednotlivce?
1: To bylo asi nejdůležitější, co jsem si odnes po té kariéře, co mě ta cyklistika nejvíc naučila. Ta pokora těch největších hvězd, kdy jsem zjistil, že čím je ten závodník v té hierarchii toho sportu výš, tak tím je pokornější, tím víc se stará o ten svůj tým, který pro něj pracuje. Když posloucháte hvězdy na Tour de France nebo při mistrovstvích světa, tak první, co po vítězném závodě zmínějí v rozhovoru, že děkují svýmu týmu. Jo, že děkuje těm borcům, který mu pomohli se na té silnici tak zorientovat, že prostě on ten závod mohl vyhrát, že děkuje svým sportovním manažerům, kteří mu pomáhali z toho auta přes vysílačku být v bezpečí, být nějakým způsobem orientovaný v tom závodě. A co já jsem se snažil učit ty mladý závodníky i k obrovský pokoře k těm pozicím v tom týmu, které nejsou tolik vidět, ať jsou to mechanici, ať jsou to kuchaři, ať jsou to řidiči těch aut, protože bez nich by to taky nešlo.
0: Jiří Ježek, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Jiří Ježek, můj dnešní host v Záletech. Celou dobu mi na pozadí v tom druhém plánu běží otázka, proč je třeba v Itálii silniční cyklistika tak populární?
2: No já si myslím, že za prvé to je počasím.
1: Ano, děkuji za tu odpověď.
2: Protože samozřejmě jak to podnebí, tak i to počasí v těch jednotlivých měsících je vždycky asi lepší než u nás. Ale je to i obrovskou tradicí. Tyhle ty země, Francie, Španělsko, Itálie, tam ta tradice těch profesionálních závodů je obrovská. U nás to bylo trošku přetržený tou dobou poválečnou, kdy samozřejmě cyklistika tady měla taky obrovský boom, ale na té amatérské úrovni. A kdo chtěl k profesionálům, tak se tam nemohl dostat, nebo se tam dostal a už se nemohl vrátit. A bylo to trošku smutný. Ale přesto musím říct, že zase díky třeba cyklistickým novinářům nebo sportovním novinářům, tak i ta cyklistika v tom tehdejším Československu a potom v České republice má pořád jako obrovský zvuk, protože máme skvělý závodníky, kteří nám na těch mistrovstvích světa nebo důležitých závodech dělali radost, ať to byl cyklokros, ať to byl třeba závod míru kdysi.
1: A nebo i kolová.
2: Nebo i kolová, samozřejmě, cokoliv spojeného s cyklistikou, dráhová cyklistika, měli jsme mistry světa v dráhové cyklistice. Jo. A pak druhá věc je, máme tady spoustu trenérů po republice, kteří se věnují dětem, kteří se věnují těm mládežnickým kategoriím, celkem bez ohledu na to, jestli za to něco mají nebo nemají, prostě je to jejich láska. Organizátoři závodu, zase to je takový specifická skupina u nás, kteří to dělají zadarmo při své práci, se schání celý rok peníze a schání lidi na to, aby mohli jednou za rok uspořádat ten závod v tom jejich městě, protože je tam 60-letá tradice a nechtějí se na to vykašlat. A vědí, že oni, kdyby ho neuspořádali, tak už ho nikdo neuspořádá. A jsou to většinou lidi už v seniorním věku. A já mám k těmhle lidem obrovskou úctu, proto se snažím po těch závodech občas jezdit, mluvit o nich v médiích, protože i ta cyklistika, která není tak pozlátková, jako je Tour de France a ty slavné závody, tak pořád má smysl, protože minimálně pro ty děti je to obrovská škola do života, ten sport.
1: Vzpomínám například na Marka Pantányho, který měl tuším přezdívku, která souvisela jako s tím, že byl v uvozovkách pirát. Jaká přezdívka cyklisty se ti vybaví, když o tom mluvím, a říkali i tobě nějak?
2: No, mě většinou...
1: Pokládám, že promiň, třeba pro novináře vyslovovat Ž, když to bylo někde v zahraničí, nebylo úplně nejjednodušší. Ještě, že nemáš ve jméně Ž, ale ono to Ž není moc daleko.
2: Ž nebylo jednoduchý a Jiří vlastně tam mám to, že
1: no,
2: tam
1: jo,
2: mám
1: to
2: taky.
1: Pravda.
2: Takže jako podle mě ve Francii jsem měl všechny možné varianty jmén. V Asii úplně, tam to bylo úplně zajímavý, ale vždycky si našli nějakou schudnou variantu. Já jsem mě neopravoval. Ale co bylo spíš s těma přezdívkama, tak bylo tady v momentě, kdy jsem začal hodně jezdit s těma zdravýma profíkama tady v Čechách, tak buď mi říkali pirát, protože jako kvůli té noze.
1: Ale to měl podle mého i Pantány, tomu
2: no
1: říkali.
2: No ano, ale tomu říkali pirát, protože měl takový šátek.
1: No.
2: Ještě v době, kdy se nevozili helmy a on vozil takový ten specifický šátek, kterých se prodalo potom miliony po světě. Tak mě říkali pirát většinou kvůli té noze, ale bylo to tak jako s obdivem. Yeah. Říkali mi Terminátor, zdraví závodníci, když jsem s nima ten závod dokázal vydržet až do konce, ale většinou to nějak sklouzlo spíš k tomu jménu, takže mi říkali Ježo a říkali mi hodně, že jsem frajer a v takovým tom dobrým slova smyslu a vlastně z toho důvodu já jsem nazval tu svoji knížku, tu svoji autobiografii Frajer, protože to bylo asi to nejčastější, co jsem vždycky slyšel v cíli od těch zdravých závodníků.

0: Mým hostem dnes v Záletech je bývalý český profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Tak zvolna si tančíme na vlnách Českého rozhlasu. Když zmíním v souvislosti s Jiřím Ježkem tanec, nemůžeme vynechat Stardance a tvoji taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou, která se s tebou protančila těmi ostrými tréninky nebo drsnými tréninky. Je sportovní bolest po cyklistickém nebo běžeckém výkonu shodná s bolestí, kterou prožívá tanečník ve Stardance?
1: No, tam to nebylo tolik o bolesti, jako spíš o únavě, protože ta bolest je asi přímo úměrná při té Stardance tomu, kolik člověk má té fyzické kondice, než do té soutěže jde. Takže většinou bolestí tam trpí herci, kteří třeba tu fyzičku neměli tak dobře vybudovanou, protože samozřejmě na to nemají čas, a tam pak jako hrozí různý úrazy nebo takový ty úrazy z přetížení. Tam je to hodně o bolesti a tam jsem viděl, jak trpí, a bylo mi jich líto. U mě to byla spíš naprostá únava, daná spíš tou psychickou únavou.
0: A rytmem.
1: Samozřejmě jako člověk je ve stresu z toho, že nechce to kazit té taneční partnerce, nechce vlastně, aby vypadal, že to prostě nezvládá, to znamená, každý má svoje nějaký ego, který mu nedovolí jakkoliv v té soutěži, jak v tréninku, tak potom při těch tancích to nějakým způsobem flákat nebo dát tomu prostě méně než 100%. Takže my jsme jeli pořád na 100% a musím přiznat, že co si pamatuju z těch 4 měsíců tréninku, tak byla ta obrovská únava. Já vždycky, když jsem po těch 4 hodinách přijel domů, tak já jsem musel třeba, i když to bylo ráno, tak jsem musel na 2 hodiny spát, aby mi ta hlava vůbec se vyčistila. A pak samozřejmě i ta únava toho fyzického těla, protože přesto, že jsem, já nevím, celý život sportoval, tak tohle jsou jiné svaly, jiné pohyby a člověk je z toho unavený i fyzicky. Takže ta kombinace té psychiky a učení se něčeho nového mě táhlo na 50. Mě vlastně během té soutěže jsem oslavil 50. Takže jako učit se v 50 úplně jako něco novou profesi, jako bylo strašně těžký. Ale díky tomu, že jsem zjistil, že když člověk má fakt super učitele, super parťáka, tak i v těch 50 letech se může naučit i něco novýho, co v životě nedělal. Tak to vlastně bylo i pro mě osvobozující do budoucna, že jsem si říkal, že třeba ještě si můžu vyzkoušet nějaký nový věci, protože nikdy není pozdě začít.
0: Ještě jeden takový moment, když jedu s cyklistou, silničářem, jde mu obvykle o sportovní výkon. Když jezdu s cyklistou, bikerem, jde mu o pana Romata, která uvidí. Ten sportovní výkon je tam trošku potlačen. Silniční cyklista nebo zíba tůžek. A když se náhodou silniční cyklista dostane do hor, tak obvykle trpí zimou a půjčuje si něco z mého batušku. Směješ se, znamená to, že naprosto souhlasíš?
1: Naprosto souhlasím. A ta silniční cyklistika je taková ta jako elegantní, má se provozovat za sluníčka v hezkém prostředí, nejlépe jet po té silnici směrem po větru, aby ten vítr foukal dozad, jo. Zastavit si někde v kavárně, dát si espresso, dát si něco dobrého a pokračovat dál. Samozřejmě i v těch horách to jde, ale jenom do té úrovně, kde je sluníčko, kde je krásná modrá obloha a vidíme ty panoramata kolem sebe. Ale já se snažím poslední dobou tohleto klišé trošku bourat a ty skupinky, se kterýma třeba jezdím, ať je to od nějakých obchodů, kde se domluví parta, že prostě vyráží každý týden, nebo že se domluvíme třeba s nějakou firmou, že chtějí trošku tu cyklistiku podpořit mezi zaměstnanci, tak s těma lidma jezdím, tak se snažím ukazovat, že ta cyklistika právě nemá být o těch výkonech, o tom poměřování se v tom kopci, ale že je to právě o té pospolitosti a že je to o té radosti užít si to, že samozřejmě dneska to oblečení dovolí ani ten baťužek třeba nevozit, protože většinou to oblečení je tak univerzální, že člověk na té 3-hodinové výšce vydrží i v dešti.
0: Na závěr otázka od umělé inteligence. Ve svižné variantě se Jiřího Ježka ptá takto. Kdybyste, Jiří, měl vypsat paralympiádu běžného života, v čem byste byl favorit?
1: Ježišmarja. Já doufám v optimismu.
0: No,
1: doufám, že v optimismu, protože já fakt věřím, že ten optimismus je to nejhezčí koření lidstva a života.
0: Je mi ctí, že jsem mohla ve studiu Českého rozhlasu mluvit s člověkem, který rozdává radost. Mně se to tu tedy, pardon, stává v celku běžně, ale dnes to bylo násobeno ještě mnoha sportovními úspěchy a taky snahou pomáhat druhým, čehož si nesmírně cením. Tak jsem ráda, že jsme se viděli jinde než třeba v knihkupectví, jinde než třeba při křtech nějakých knih, že jsme se zkrátka potkali pro nás, pro oba, v trochu hostovském, ale zároveň domácím prostředí Českého rozhlasu.
1: Já děkuji za pozvání a za strašně příjemný rozhovor.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Charitativní sbírka Diakonie pomůže se školním vybavením. Ukrajina vyšetřuje následky útoku na Buču. V Praze začala výstava unikátních známek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty do 28 stupňů. Nové zprávy vám přináší Lukáš Pochylý. Hezké dopoledne. Lidé můžou i dnes pomoct potřebným dětem s nákupem školních pomůcek, a to v rámci 5. ročníku sbírky Školákům od srdce. Hlavním organizátorem je Diakonie. Podle ředitelky její vrchlabské pobočky Barbory Tauchmanové Omrtové jsou nejvíc potřeba psací potřeby, věci na výtvarnou výchovu a penály. Zájemci se můžou zapojit až do konce příštího týdne.
2: Říká se, že jedna výbava na jeden školní rok stojí 6 až 9 tisíc, což pro některé rodiny je opravdu část, která je nemyslitelná. A proto je tady právě sbírka Školákům od srdce, aby pomohla rodinám v nouzi, pro který je pořízení třeba nových sešitů, penálů nebo aktovek obrovskou finanční zátěží.
0: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavy v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se stal v pátek terčem ruského útoku. Na místě následně došlo k několika detonacím munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem.
3: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domu pro seniory a lidi s postižením.
4: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
3: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: V pražském obecním domě začala výstava Poklady světové filatelie. Představuje některé z nejvzácnějších známek světa v hodnotě stovek milionů korun. Hlavním exponátem je jediný dochovaný exemplář britské Guyany. Víc o něm říká pořadatel výstavy Tomáš Mádl.
5: Je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo, a na tlak, na vlhkost. Je třeba si uvědomit, že to je opravdu z přepočtu na váhu nejdražší předmět na světě, který kdy vyrobily lidské ruce. Vaří to 0,4 gramu, stojí to přes 250 milionů korun. Sport.
0: Matěj Lukeš je jako druhý Čech mistrem světa v moderním pětiboji. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Počasí. Bude oblačno až polojasno, odpoledne ojedinělá přehánka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21. Vítr mírný, jihozápadní až západní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli jarmarku je dnes po celý den uzavřeno Poláčkovo náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Úsek objedete po místních komunikacích. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje A všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře sem jít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na more, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánuš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, to musím říct. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z dovezeného masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou prostě vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
2: Originálně je vlastně přírodně udělané, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka.
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, víš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost, a necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10, jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale.
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: Jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak. Ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně. Který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si udělám takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne, nakrájeme takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
4: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanitě, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu. Ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stáhnu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočky nějaký udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení. Recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, síry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě řekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvařím a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dřív.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jako, že i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéf kuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že...
1: Jo. Oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla nebo jen tak naslano, no taková dobrota.
2: No,
1: ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý dolky na té suché pánvičce.
1: Ano, ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci sním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když je převlíkala po týdnu postel, tak ta ze stěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním, jo.
1: Neměl
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu od pajšlu prostě sním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a žena usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přirovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01104. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dobřenice získají jeden krizový byt. Při ztrátě zaměstnání mají lidé dostat méně peněz. Při střelbě ve Švýcarsku zemřel jeden člověk. Bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné dopoledne. V Dobřenicích na Hradecku chystají opravy jednoho z místních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory počítá projekt s tím, že v něm vznikne jeden obecní byt navíc.
3: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme celý zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaký, takže jako katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
4: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
5: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
4: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
6: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
4: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk. Dalších pět lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou jasné. Sport. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa neobhájil titul na 500 metrů. Český reprezentant, který bojuje s nemocí, skončil v Poznani čtvrtý.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne ojedinělá přehánka, teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 21, vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na porouchané osobní auto dejte pozor na dálnici 11. Odstavené je u 15. kilometru směrem do Prahy. Ze silnic je to všechno. Z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Poslední prázdninový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Přesně za měsíc v tomto čase začneme sčítat hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a tak je nejvyšší čas představit vám dalšího muže nominovaného v anketě. Bude to houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Výjimečný koncert Tango dvou světadílů odehrál netradičně na golfovém hřišti v rodném Hradci Králové a tak o hraní pod otevřeným nebem, ale i o letošním létě si budeme povídat už za chvíli. Taky se ještě vrátíme k soutěži muž roku a na nejbližší plány se zeptáme nejen vítěze Jakuba Bolka, ale i herečky Jitky Sedláčkové. Ta letos zasedala v porotě. Časté chyby v oslovování pak probereme s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Pokud uvažujete o tom, že s novým školním rokem začnete cvičit, poradíme, jak si vybrat ten správný kurz, také se zastavíme u některých módních trendů a s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky navštívíme Švýcarsko. Více do hodinového magazínu i o tom vašem životním stylu nevejde. Tak ještě jednou hezké chvíle plné šarmu, teď už skupina Krištof a po ní míříme na travnatou plochu golfového hřiště Hradecké Roudničky, kde na nás čeká houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

0: A v dnešním Šarmu představujeme další osobnost nominovanou v naší anketě Šarmantní osobnost roku a tou je houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Dobrý den.
1: Krásný den všem.
0: Tak my spolu dnes natáčíme pod širým nebem a já si říkám, nevím, jestli Jaroslav Svěcený někdy zpíval a hrál na golfovém hřišti.
1: Tak nespíval nikdy. Hrál jsem leckde, ale na golfovém hřišti jako přímo teda na greenu to jako ne, ale je to krásný zážitek. Tak já mám openery teda rád, protože ne všichni to mají rádi, protože se kolíčkuje, že jo, a navíc, když jsme třeba spolupořadatele, tak se modlím, aby nezačalo pršet a nepřišla mokrá varianta, ale v tomhle případě zaplať pánu snad to dneska vydrží, takže ten koncert proběhne normálně.
0: No měl by být velmi krásný, protože to bude tango mezi dvěma světadíly.
1: Ano, je to hudba jihoamerická, samozřejmě evropská, španělská v tomhle případě a taky trošku francouzská, protože tam je Richard Galliano, Gorka Hermosa, že jo, což je Španěl, Bask, z Santanderu, no a pochopitelně Astor Piazzolla, tak ten nemůže už žádný tangový věci chybět. No.
0: No budou tady s vámi dnes dvě krásné dámy, takže pojďme říci, na co se mohou všichni těšit.
1: O, tak akordeonistka je Markéta Leštovičková, to je špičková, jedna z nejlepších hráček, který v současné době na tento nástroj znám. No a ty emoce ještě dneska daleko víc jako uvaří a opepří a osolí Zdeňka Žádníková, která to bude provázet a která bude taky samozřejmě k tomu říkat takové originální, typické a hlavně autorské básně.
0: No se Zdeňkou jste strávil i léto, protože Dobříš máte za sebou a myslím si, že můžete být velice spokojeni z toho krásného maratonu koncertu a krásných zážitků pro diváky.
1: Tak měli jsme tam Evu Urbanovou, měli jsme tam Kateřinu Marii Tichou, zpíval tam solista milánské Laskaly Jirka Rajniš, takže bylo narváno, z čeho jsme měli obrovskou radost, ty lidi přijeli z celých Čech a opravdu si to s náma užívali. Bylo to teda pro nás náročné, jsme pak teda odpadly, ale ty dny, co jsme tam strávili, tak byly fakt super.
0: Přesto jsi si dokázal udělat čas na léto, na dovolenou? Byla to ta Istria?
1: Jo, byl jsem na Istrii a co mám radost, že ještě předtím jsme byli, jak já říkám, tady v krajích, protože člověk hrál v jižních Čechách, což bylo krásný na českých Nových Hradech, hrál v Klášterci nad Ohří, což je nádherný místo severní Čech a na zámku, že jo, kde to člověk má nesmí rád. Takže jsem projel i trošku Čechy, kde jsem nejenom pracoval, taky jsem trošku odpočíval, ale přeci jenom ta Istrie tomu dala takovou tu korunu, ty rybárnici, ty já můžu, za, když jsou čerství, tak to já můžu za jakýchkoliv okolností.
0: Takže jste přijel plný sil a no. Znamená to, že do toho podzimu vstupujete s velkou radostí a s velkou energií.
1: Doplnil jsem jod a jedu dál, ano.
0: Jsme tady na golfovém hřišti, tak otázka, hrajete golf?
1: Já jsem ho z svýho času hrál docela dost, jenže já jsem zjistil, že když udělám přemíru odpalu, tak druhý den nemůžu hrát na housle. To prostě nefungují ty ruce a tak hraju decentně, ne v nějaké intenzivní tý, ale rád si zahraju a tady to úplně vybízí, tady to je náhledný postor, že jo, vlastně uhrat se rovnou, tak to je prostě radost.
0: Hrajete doma?
1: No právě, minule jsem se dokonce i celkem párkrát trefil.
0: Já si myslím, že to bude i dnes krásné. My v našem vysílání jsme říkali, co ty vaše ruce v tomto počasí, a vy jste říkal, to je nádhera, jaké toto počasí jsou horší, když hraju v kostelích a podobně.
1: Já myslím, že jsem říkal, -5 bylo, já jsem si vzpomněl pak, kde to bylo, v Zubří, kostel studený, lidi tam seděli, my jsme zase uměli jenom jedno takové oteplovací zařízení, no a dali jsme to, že jo. Je teda pravda, že na konci té hodiny a 10 minut jsme už těm prostě museli věřit, protože už jsme u nich moc nevěděli, jo, ale takže tohle je vlastně obrovský vedro.
0: No a když se podíváte na tu oblohu, tak já si myslím, že pán Bůh vás má rád.
1: Já svatý Petře jsem se dneska modlil od rána, takže jako Svěcený ti moc děkuju a ještě vydrž. Tak.
0: A my přejeme krásný zážitek i vám, ať si to tady s těmi návštěvníky, kterých je požehnaně, hezky užijete a děkuju za rozhovor.
1: Rádo se stalo, jak se říká, dobře vám tak.

0: Zatímco my společně s vámi ještě měsíc hledáme šarmantní osobnost roku, v Náchodě minulý týden zvolili muže roku 2026. Početná porota vybrala z více než 700 přihlášených mužů 10 finalistů, kteří se představili zaplněnému sálu hotelu Beránek a také početné porotě. Jednou z porotkyň byla i herečka Jitka Sedláčková, kterou jsem oslovila těsně před začátkem gala večera.
1: Byla jsem na všech kolech a musím říct, že letos je opravdu velice silný ročník, že ty kluci jsou strašně fajn. Oceňuju u mladých lidí vzdělání, takže je tam řada mužů, kteří jsou vzdělaní a z toho mám velkou radost.
2: Znamená to, že tedy to vzdělání dáváte asi na první místo, pokud hodnotíte celkově každého toho muže, který se předvedl?
1: Ne, tak to ne, to samozřejmě může být vynikající řemeslník a je taky, ale že se zdokonaluje v tom svém oboru a že se učí, to mě baví, jako jo. To nemusí být vysokoškolák. Vysoká škola nezaručuje ani radost, ani štěstí ze života, ani úspěšný život a kariéru. Někdy se najdete v něčem, co je vám blízký a najednou se naučíte jazyk. Já se snažím učit italsky ve svém věku a nejvíce naučím v Itálii. Takže jako najednou se něco naučíte, jde vám to a máte z toho radost. Ale furt něco dělám.
2: Jsme na soutěži muž roku. V čem vidíte význam těchto soutěží?
1: No, že někdo najde odvahu se přihlásit a že někdo uspěje do té desítky a že někdo vyhraje a že pro svůj život to považuje za důležité. Já nejsem tenhle ten typ, že bych se hlásila takovýhle soutěže, na to nemám, nikdy jsem na to neměla, ale ta odvaha, ta se cení.
2: Budete dnes také na pódiu, jestli se nepletu. Budete patronkou, ano, jednoho ze soutěžících. Jak se na to těšíte?
1: Tak těším se velice a jsem zvědavá, jak uspěje. A jestli bude autentické, jestli nebude se bát, jestli nebude předstírat, že je někdo jiný a lepší.
2: No, opusťme soutěž muž roku. Pojďme k vašemu létu, protože vy jste se prý toulala po Itálii. Před chvilkou jste říkala, že se zdokonalujete v italštině, klobouk dolů tedy. Jaká byla ta dovolená? A byla to dovolená?
1: To není dovolená, my pobýváme v Itálii každý měsíc, týden, takže Itálie, stále Itálie. A když je nejhůř, tak Rakousko. My cestujeme, takže objevujeme, cestujeme, hledáme, nacházíme, učím se.
2: Jsme na konci srpna, blíží se září, končí divadelní prázdniny, co vás čeká v tom dalším roce?
1: No tak já teďka odjíždím do Itálie, tak jenom abych tak jako září bych chtěla ještě cestovat, ale mě čekají zejména v příštím roce obrovský projekty a jestli se všechny splnějí, tak to bude opravdu grand finále mého kariérního života. Slovo kariéra je pro mě úplně cizí, je to prostě moje práce a dělám tuhle tu práci, ale myslím kariérního jako pracovního života, tak jestli to všechno vyjde, tak to bude krásný. Mám zkoušet, kdo se bojí Virginie Woolfové, mám točit film s Irenou Pavláskovou, možná dva filmy, bude pokračovat jeden projekt televizní, měla bych být v novém televizním projektu, mám zkoušet v divadle takový alternativní představení s Beloušenkou režisérkou, takže je toho opravdu hodně.
0: Tip na muže roku nám Jitka Sedláčková neřekla, ale my už jméno absolutního vítěze známe. Nakonec se jim stal jediný blondiák ve finále, 30-letý manažer z Náchoda Jakub Bolek. Tak jsem ho vyspovídala. Pracujete jako manažer v realitách, ale říkal jste mi, no ale ještě víc se teď zaměřuji na to, že jsem tátou.
3: Jo, protože jsem založil Otec buduje, to je pro mě platforma, kde já se snažím těm tatínkům pomáhat proto, aby se stali přítomnými otcema. Aby se nehodili za dokonalostí a za spoustu stráveným časem s tím dítětem, ale aby se opravdu zaměřili prostě, pokud mají tu hodinu v tom svém nasekaném životě, který prostě pro toho chlapa je složitý, tak aby si tam tu hodinu našli, ale aby ji strávili naplno. Telefon pryč, jo, hlava prostě prázdná, dostat se do toho dětského světa, necítit se trapně. To jsem teďka zjistil na dovolený, hodně chlapů se cítí trapně v tom, když si hraje s těma dětima jako autenticky.
2: Když jste se pro tohle rozhodl v době, kdy se vám narodil syn?
3: Už předtím, než se mi narodil syn. Můj taťka byl vždycky jako pro nás, až jsem si říkal, že moc. Míň práce, přestal cvičit, přestal chodit s kamarádama na pivo a tam já jsem to vnímal jako kluk, jsem si říkal, jako proč až tolik? A teďka to chápu, ale zároveň jsem se tam poučil v tom, že chci mít ten čas pro sebe taky. Je to důležitý.
2: Když si uděláte ten čas pro sebe, představte se našim posluchačům, co rád děláte. Určitě rád sportujete, prý už od dětství.
3: Já jsem od 5 let na Žíněnce, jako judista, takže moje kroky vždycky směřovaly ke sportu a sport jako bude vždycky v mých žilách. Jdu si zaběhat, abych si vyčistil tu hlavu, jdu si zameditovat, přečíst si knížku, ale to je buď když je na hlídání, nebo když spí, anebo než se probudí.
2: Když si chcete úplně odpočinout, tak je to ta knížka?
3: Ne, je to on. Kde jsme byli ve vlnách a lítali jsme fakt ve vlnách a tam já jsem zjistil, že jsem prostě úplně bezstarostný. Pro mě rodina je motor a otevřelo mi tu ruční brzdu.
2: Jste dítě štěstěný, dá se říci?
3: Jdu tomu naproti. Já si myslím, že to štěstí jako není samo o sobě, ale když mu jdete naproti, tak to přijde. A já jsem člověk, co si hodně věci vizualizuje, manifestuje a já jako vím, co od svého života čekám a jdu si proto.
2: Když se podíváte do budoucnosti, jako muž roku, neovlivní vás právě třeba ten titul, že budete muset změnit styl života?
3: Změníme.
2: A půjde to?
3: Půjde to. Stejně ta rodina půjde se mnou, kam já půjdu. Oni nezůstanou jako doma. Pokud mě někam vyšlou, tak vyšlo mě a rodinu a prostala se o to, aby jsme byli jako spolu. Manželka nepracuje, jediný, kdo vydělává peníze, jsem já. Když ty peníze dokážu vydělat z jakýkoliv místa na světě, tak to není problém.
2: V čem vidíte význam soutěží, jako je muž roku?
3: Za mě v tom vidím právě ukázku toho opravdového mužství pro ty muže. Abych jako ukázal nějakou metriku, co ten chlap jako může dokázat. Protože já jsem mladý kluk, mě je 30 roků a jsou tady chlapi 40-50 lidí, co mají vychovaný 3-4-5 dětí. Dospělí chlapi a ty lidi se mnou jako inspirujou, tak to je... To bych chtěla, aby jako v muži roku bylo vyzdvihnuto, že jsem ten muž. Ne, že mám svaly, to dokáže každý. Chodí do fitka, zaplatit si permici a chodí tam. To je jako jednoduchý. Ale být vzorem pro toho syna a dobrým partnerem pro tu manželku a sám před sebou, jako být autentický, to je za mě jako těžký.
2: Jakube, přejeme hodně štěstí.
3: Děkuju.
2: Jakubu Bolek, ideální táta. Držíme pěstí a zase někdy brzy u nás. Moc na shledanou.
3: Budu se těšit.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A já v našem vysílání opět vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
1: Po týdnu tady budeme opět probírat pravidla společenského chování. My jsme už mnohokrát mluvili o oslovování. Jak je to s přechylováním v poslední době? Protože je to hodně časté, že už se tolik nepřechyluje. Je to správně, nebo musíme to vzít na vědomí?
2: Musíme to vzít na vědomí, pokud si žena po sňatku vezme jméno, příjmení svého muže, a to v mužské formě, to znamená, je to ne paní Jelínková, ale paní Jelínek, tak to pochopitelně musíme vzít na vědomí. Není jiná možnost a tu ženu nemůžeme oslovovat paní Jelínková.
1: Jak ji tedy oslovovat? Paní Jelínek?
2: Paní Jelínek. Ženská příjmení se při oslovování v pátém pádě nemění, ani paní Jelínková se nemění, to znamená, ani paní Jelínek se nemění. To je taková jednoduchá zkratka letní.
1: Pokud nám to přece nejde přes ústa, tak co kdybychom využili toho, že ji oslovíme jménem a neřekneme jí paní Jelínek, ale řekneme jí paní Evo?
2: To nedoporučuji, protože přechod z příjmení na jména je něco jako dohoda, musíme se na tom dohodnout a musí nám to ten, kdo je společensky významnější, nabídnout. Pokud byste byla vy společensky významnější, to znamená starší dáma k té paní Evě, kterou jste jmenovala, tak vlastně ji můžete nabídnout, prosím, paní Jelínek, můžeme se do budoucna oslovovat jmény, já jsem Lada.
1: Takže vždy nejprve společensky významnější osoba nabídne to oslovování, jaké by chtěla.
2: Ano, a potom se prosím vyhněte tomu paní Evo. Máme paní Jelínek, ale potom už Evo.
1: Takže už to paní už je zastaralé, nebo nepoužívá se, nebo
2: nepoužívejme ho,
1: vůbec.
2: Protože to už je potom, na jednu stranu říkáte tomu

0: člověku paní, to znamená, je toto formálnější, a pak mu říkáte jménem, což je až domácké, tak ono by to mohlo vyznít takový jako trošku paradox, když by to bylo pane Honzo. Tak už máme domácké Honzo a přitom pane, které je velmi formální.
1: Dobře, tak to si budeme pamatovat, takže tu paní oželme toho pána také, když už tedy si říkáme
0: tak Danieli, křesným
1: jménem.
0: Tak Lado.
1: Ano, ono to zní i lépe, to musím přiznat. No, mám tady ještě jednu otázku. Jak správně oslovit muže jménem Gabriel nebo Michael?
0: No, na první pohled banální otázka. Každý řekne, no samozřejmě, Michaeli, Gabrieli. A zároveň, pokud vycházíme z českého jazyka a formy oslovení těchto jmen, tak vlastně je to podle vzoru pán, takže by to mělo být správně Gabriele a Michaele. Nedivme se tedy, pokud někdo je, řekněme, velmi korektní a osloví nás Gabriele, Michaele nebo třeba Daniele, to je správně. Je to tedy méně obvyklé, zaužívané, je to podobně jako u andělů, také říkáme anděli, neříkáme anděle. Mm-hmm. Ale správně je tedy s E na konci.
1: Je ještě něco, na co bychom si měli dát při oslovování pozor?
0: To zásadní je, pokud se vám někdo představí jako Jan, tak mu nebudeme říkat Honzo. Pokud se vám představí někdo jako Jaroslav, tak to není Jarda. Neměnit ta slova. Tak, jak se představíte, tak by vás lidé měli oslovovat.
1: Mm-hmm. Co zdrobněliny? Jaroušku?
0: Velmi nedoporučuji. Velmi nedoporučuji, pokud se vám někdo jako Mařenka nebo Jaroušek nepředstaví. A zároveň však ve většině případů je to výrazem náklonosti, milosti toho člověka, že ho máte v lásce a chcete mu vlastně dát najevo tu svoji náklonost. Zvažme však, jestli je to opravdu tomu člověku příjemné, a zkuste se třeba někdy zeptat toho člověka, je ti to vhod, že tě oslovují takto? Víš, přijde mně to tak vždy přirozeně na jazyk, ale je ti to opravdu vhod? Otevřenost je vždy lepší, než dělat dlouhodobě chyby.
1: Danieli, mnohokrát děkuji a těším se za týden, na shledanou.
0: Já se těším, mějte se krásně.

0: Řekla bych, že nejen na začátku každého nového roku, ale také na začátku každého školního roku přichází předsevzetí. Především nás žen budeme cvičit, začneme pro sebe něco dělat, zpevníme tělo. A to je důvod, proč jsem dnes pozvala do vysílání fitness trenérku Gabrielu Baškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Gabi, my si budeme povídat, tedy když už opět přichází to rozhodnutí, že začnu cvičit, jak na to, abychom vydrželi, abychom si našli ten správný kurz, aby nás to bavilo, což je asi také základ.
1: Tak určitě výborný základ je, pokud máme třeba parťáka k sobě, to znamená nějakou kamarádku, která bude sdílet tuto aktivitu s námi, protože je prokázáno, že pokud chodíme na cvičení ve dvou, že se vzájemně i motivujeme. Druhé hledisko, které je fajn, vybrat si kurz, který navazuje, a je to třeba soubor alespoň 10 lekcí, které jsou za sebou, tvoří určitý čas, který tam musíte strávit, a většinou se platí předem, což je také motivace do začátku. Pak pokud nám cvičení dělá dobře, tak v momentě, kdy se začneme cítit lépe, máme třeba menší bolest v zádech, v kyčli, v koleni, tak zjistíme, že to je prima, a i ty endorfiny, které při cvičení vyplavíme, tak nás motivují k tomu těšit se na tu další lekci, už to nebrat jako nutné zlo.
0: Těch kurzů je obrovské množství a já si myslím, že velký problém pro mnohé z nás je vybrat si ten správný kurz, aby odpovídal tomu, v jaké já jsem kondici, jak se cítím a také kolik je mi let. My se teď asi hlavně obracíme na ženy 45+.
1: Přesně tak, je to hodně důležité uvědomit si, jak se cítím, co od toho cvičení očekávám. A protože já vlastně s touto věkovou skupinou nejvíc pracuji, tak vidím, dochází k různým změnám v těle, ať už hormonálním, nebo se začneme cítit i více unavení. Máme už o maličko horší regeneraci, než tomu třeba bylo do věku 30 let. Takže z toho právě pak vyplývá i ten výběr cvičení. Záleží možná i na povaze klienta, protože kdo je takový hodně dynamický a akční, tak třeba volí cvičení dynamičtějšího charakteru, kde třeba je rychlejší hudba, dynamičtější pohyb, nebo i troška tance, což je pro někoho důležité, ta dynamika. No a pak je druhá skupina lidí, která raději bude preferovat pohodovější cvičení typu fyziopilates, fyziojoga, kde se krásně kombinují základní pozice, jogové, pilates, pozice s pozicemi vycházející z fyzioterapie, protože mnohý z nás chodí třeba i na rehabilitace a dostanou se do fáze, kdy potřebují speciální cviky, tak mně přijde fajn, když je cvičíme preventivně, takže to je pak skupina cvičení zaměřená na funkčnost těla, to znamená podpora hustoty kostí, zpevnění a udržení svalové hmoty, protože ta začíná ubývat a měnit se v tuk. Pak pokud ženy prochází hormonálními změnami, tak se najednou objevují neduhy typu bolest ramene, bolest kloubu, celková taková únava organismu a potřebují třeba i přidat trošku relaxační jógy, při které si krásně naučí dýchat, odpočinou si a naučí se i polohy a pozice, které si mohou potom zacvičit doma.
0: Těch kurzů bude daleko víc, ale pojďme tedy alespoň krátce představit i některé ty trendy, které se v současné době objevují a o které mají ženy zájem.
1: Velmi trendy je cvičení, které se nazývá bar. Vychází to ze slova tyč, tedy cvičení u tyče, ale u té horizontální tyče, a la balet. Nicméně existují různé druhy těch lekcí. Některé jsou určené mladším ročníkům, takže jsou hodně silové, hodně dynamické, ale jsou i lekce bar, které jsou určené právě věkové skupině 40+, kde to cvičení je takové mírnější a hodně kombinuje protahování s posilovacími cviky. Věnuje se třeba i hodně chodidlu, protahovacím cvikům s oporou právě o tyč, kde si podpoříte flexibilitu, ale i mobilitu kloubu, a používají se k tomu příjemné pomůcky, jako je nafukovací overbal, dynamická posilovací guma, různé yoga bločky, anebo právě lehké činky, které nám právě pomáhají zase udržet ta lehká zátěž, tu svalovou hmotu. Hlavně třeba pro ženy je i kritická skupina třeba paže. No a pak bych řekla, že jsou stále trendy i různé druhy silovějšího tréninku. Třeba i s trenérem probíhajícím v menší skupině lidí, ať už přímo ve fitness centru, kde pod dozorem trenéra se jede takový menší kruhový trénink, nebo stanoviště, a na každém tom stanovišti se procvičí určitá svalová skupina. A zase tam je určitý motivátor, ta skupina podobně starých lidí, kteří mají stejný cíl.
0: No já si myslím, že ty základy jsme probrali, jak vybrat ten správný kurz, víme. A co kdybychom tedy v našem seriálu, který bychom odstartovali začátkem září, představili některá cvičení, která by posluchačky, ale i posluchači mohli vyzkoušet a která jsou třeba nová, netolik známa.
1: Budu se těšit, ráda je představím.
0: Slíbila Gabriela Bašková, těším se také a přeji krásný den. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: i dnes tu pro vás máme 5 minut cestování s Pavlou Apostolak, novinářkou a cestovatelkou. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: A vy jste nám slíbila, že nás vezmete do Švýcarska. Tak kam to bude?
1: Bude to údolí, které se nachází v jihovýchodním Švýcarsku, jmenuje se Dolní Engadin.
0: A proč právě tam?
1: Je to 100 kilometrů dlouhé údolí, které kdysi bylo součástí Římské říše a žili tu Rétové, příslušníci alpských kmenů. Jejich potomci žijí v údolí dodnes, nazývají se Rétorománi a tito obyvatelé žijí v nádherných městečkách a vesnicích, v domech, které jsou ozdobené s grafitem. To znamená, že každý dům má svoji vlastní osobitou výzdobu a s ní i spojenou symboliku. Například kozoroh opatruje dům, nymfa chrání proti nemocem, ryba přináší úspěch a drak střeží vodu a prameny.
0: Takže pokud třeba jsme ve znamení blíženců, tak se tam dozvím také něco o sobě?
1: Nejsou to horoskopy, jsou to vlastně znamení nebo alegorická zvířata či různé ornamenty, které se nacházejí na těch domech. Ale tím, že je to z grafito, tak prakticky mělo určitou symboliku a vždycky ti obyvatelé se rozhodovali, co si na ten dům dají, co jim blízké.
0: Znamená to tedy, že tam budeme hodně obdivovat tu architekturu? Na co se je tam ještě můžeme těšit?
1: Jednak architekturu a zároveň také se můžeme těšit na ty úžasné minerální prameny, protože v Dolním Engadinu jsou velmi ceněné. 20 pramenů prýští na povrch od 14. století, jsou velmi bohaté na minerály a mají velmi silné léčivé účinky. Ty prameny se vyskytují zejména ve vesnických kašnách. Každá kašna má 3 bazénky. První ten sloužil k pití a z pravé strany teče minerální voda a z levé strany normální voda. Druhý bazének tam ráno a večer pil vodu dobytek a ten třetí bazének sloužil na mytí a praní. No a kašny jsou samozřejmě centrem společenského života. Od jak živa se tam sdělovaly novinky a drby. A zároveň také všechna okna domů v okolí fontán jsou nasměrované na zdroj vody. Každý příbytek měl pozorovací teleskop, protože obyvatelé kašny hlídali a sledovali, zdali se u nich nekoná něco nepatřičného.
0: Takže pokud se tam vydáme, máme možnost zažít jedinečné věci. Možná jezdí tam lidé tedy také za zdravím, když vás tak poslouchám.
1: Protože voda má léčivé účinky a místní, když třeba začnou trpět nějakými zdravotními potížemi, tak se vždycky vydají k určitému pravení, k té kašně a začnou pít léčivou vodu. A v drtivé většině se za pár dní uzdraví. Rozhodně se nejedná o žádný placebo efekt, protože jak mi právě říkali místní, tak si třeba nechali udělat krevní testy, které potom pití vody byly daleko lepší než předtím. No a co se týká těch turistů, tak mohou samozřejmě tu vodu pít, mohou se zúčastnit takzvané fontánové túry, protože tam existuje speciální program pro turisty, který je součástí i té degustace pramenů, a nebo také mohou navštívit termální lázně.
0: Tak to byl další tip Pavly Apostolaky. Pokud se chcete vydat do Švýcarska, tak já si myslím, že toto je zrovna místo. Dolní Engadin, říkám to dobře.
1: Ano, říkáte to dobře.
0: Které doporučujeme vaší pozornosti. Já děkuji moc a mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Tak to byla naše výzva, vy hlasujete a my jsme za to velice rádi a děkujeme, že posíláte SMS zprávy a také e-maily na naši adresu. Tento týden přišel kromě jiných i tento. Dobrý den, dávám hlas panu Františku Kinskému. Líbil se mi jeho seriál Modrá krev a budu se těšit na další sérii. Hana Čejková, Praha 2. Paní Čejkové za hlas děkujeme a posíláme slíbenou knížku, tu další věnujeme opět za týden. No a do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Užijte si konec prázdnin i začátek nového školního roku. To vám přeje a za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Harachově začne v pondělí oprava páteřní silnice přes centrum města. V Lázních Bohdaneč otevírají novou trolejbusovou zastávku. Hradečtí fotbalisté vyzvou po vyřazení z evropských pohárů Liberec. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Harachově začne v pondělí oprava páteřní silnice přes centrum města. Práce potrvají do 20. října a budou pokračovat i po skončení zimy. O dopravním omezení informoval místostarosta města Tomáš Ploc z ODS. Průtah městem je krajskou silnicí třetí třídy. Oprava téměř 2-kilometrového úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Stavba je podle místostarosty rozdělená na etapy kvůli zachování alespoň částečné průjezdnosti. Letos se práce dotknou úseku od autobusového nádraží přes odbočku Klanovce po městský úřad. Obec Jiřice na Jičínsku začala s úpravou prostranství před místní čistírnou odpadních vod. Plánované práce popisuje nezávislý starosta Ernest Paldy.
4: Tam máme kontejnery na tříděný odpad. Tam se bude dělat i střecha na ty čistice, protože už je zrezavělá a prostě spadne za chvíli někomu na hlavu. A odhadem to je takových 600-650 tisíc.
3: V Lázních Bohdaneč dnes slaví prodloužení nejstarší trolejbusové meziměstské linky v Česku o novou konečnou zastávku u Mlýnů. Dopravní podnik města Pardubic proto zajistil na dnešek několik speciálních spojů, které lidi svezou po celé trase linky z Pardubic do Lázní Bohdaneč tam a zpátky zdarma. Novou zastávku Stočnou začne trolejbusová linka obsluhovat běžně od 1. září, dodává bohdanečský starosta Josef Štěpanovský z ODS.
5: Lidi z Pardubic a nebo i ty, co přijedou do Pardubic vlakem, budou moc dojet trolejbusem až k bohdaneckým rybníkům. A to samý lázeňští hosté, kteří jsou více pohybliví, tak si tam budou moc dojet a podívat se na bohdanecké rybníky, což je tady po Lázních naše nejvýznamnější věc, kterou ve městě máme.
3: Na Islandu skončilo sčítání hlasů v referendu o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. S necelými 53% hlasů vyhráli odpůrci rozhovorů s Bruselem. Rozdíl mezi odpověďmi ano a ne byl nakonec asi 13 tisíc hlasů. Odpůrci obnovení jednání zvítězili ve všech volebních regionech až na dva v hlavním městě Reykjavíku. K referendu přišlo přes 82% oprávněných voličů. Je to největší volební účast na Islandu za posledních 17 let.
0: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové se po 21 dnech vracejí do ligového kolotoče. Po vyřazení z předkol evropských pohárů nastoupí v 15 hodin k utkání 6. kola v Liberci. Útočník Mick van Biren očekává kvalitní souboj.
6: Jsem viděl nějaký zápasy od Liberce a mají zajímavý tým. Oni nový hráči hrajou s vysokou intenzitou, jak my taky chceme hrát, takže podle mě to bude jako dobrý zápas.
0: Počasí.
3: Čeká nás oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní rychlostí kolem 18 km za hodinu a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehody aktuálně hlášené nemáme. V Hořicích neprojedete ulicí Nerudova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Teď už vám přejeme krásné odpoledne, je 12 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a právě začínají písničky od srdce. Mají datum 30. srpna, svátek mají Vladěny, Vlaďky, taky je to poslední prázdninový víkend, tak o to možná větší šance a chuť si udělat radost nějakou hezkou písničkou, o kterou si k nám můžete zavolat nebo napsat. Telefonní číslo 726 46 46 46. Číslo pro SMSky 900 1104 a e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Jestli nás posloucháte teď i vy, nějaké děti, tak nám taky třeba dejte vědět, jak bylo o prázdninách, co jste si nejvíc užili a komu byste chtěli nechat zahrát písničku, anebo můžete samozřejmě i sami pro sebe nějakou vaši oblíbenou si u nás vybrat, abyste si zpříjemnili poslední prázdninovou neděli. Přejeme krásné odpoledne, příjemný poslech. Zavolejte, napište.

0: viac môj.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladiny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
5: Do oběda to přebereš a pak přijdeš odprosit.
4: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. No to je pokouřeníčko.
6: Takže, pane řediteli, kde máme popelníček?
4: Před 10 lety zemřela naše 7-násobná olympijská vítězka.
7: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
4: Fenomenální Věra Čáslavská. Bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Co si zahrajeme a hlavně komu zahrajeme, to už je teď až do 13. hodiny na vás. Píšete nám: dobrý den, prosím o zahrání písničky pro své rodiče ze Dvora Králové, jen tak pro radost a poděkování za jejich pomoc a lásku. Hezký den jim přeje dcera Žaneta.

Jedna malá poznámka, pokud si budete psát o písničku SMS-kou, tak pište tu SMS-ku tak, aby v úvodu bylo heslo Hradec, to napíšete velkými písmeny, pak uděláte mezeru a pak napíšete text vašeho vzkazu, pozor, bez diakritiky, 900 1104, to je naše číslo pro SMS-ky, píšete dnes slaví 60. narozeniny Marcela Zídová nebo Židová ze Semechnic u Opočna, přejeme jí hodně zdraví, štěstí, moře lásky, radosti, pohody, to jí přejí holky z práce a posílají písničku od Michala Tučného.

0: a v písničkách Chod srdce Českého rozhlasu Hradec Králové teď už vítám paní Martinu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, paní Martino, pro koho tady bude písnička, kterou jsme vybrali?
1: Já bych chtěla písničku poslat kamarádům Ondrovi a Hance, protože nás mrzí, že s náma nemohli být až do konce festivalu na Mohelnickém folkfestu, tak pro ně.
0: Dobře, a jak si to tam užíváte? Nebo jak jste si to užili?
1: My už jedeme domů, ale užili jsme si to moc.
0: Bylo to perfektní. Tak to je dobře, posíláme písničku i vám na cestu, ať dobře dojedete a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Díky, naschle.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A opět tu máme vzkaz z městské organizace seniorů v Hradci Králové, která dává zahrát svým členům, kteří slaví právě teď v srpnu významné výročí. A jsou to Vlasta Košťálová, Marie Marková, Hana Tomková, Václav Pokorný, Vojtěch Skalický a Jiří Štětina. Přejeme jim i ostatním jubilantům a všem seniorům hodně zdraví a hodně elánu do dalších let, píše výbor seniorů Hradec Králové.

Tak to byla porce energie od Věry Špinarové ve 12 hodin 38 minut na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračují písničky od srdce, vy si píšete, prosím, písničku pro radost, když léta běží, děkuji Dana. A ještě jeden vzkaz připojíme, zahrajte pro paní Barboru Jankovou do Trutnova, vše nejlepší, pevné zdraví a hodně štěstí přejí kamarádky Jana a Marta.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je přesně 3/4 na 1. My tu máme další oslavenkyni. Píšete, zahrajte pro Vlaďku Prokešovou z Dobrušky k svátku. Vše nejlepší přeje sestra Radka s rodinou.

Co nás čeká dnes odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, tak například hned po 13. hodině opět Zámecké léto, náš soutěžní seriál o tom, jak se žije dnes v současné době na šlechtických sídlech. No a potom třeba po 18. hodině to bude četba na pokračování, dnes už pátá poslední kapitola z knihy Leoše Šimánka Život plný dobrodružství aneb světem křížem krážem. Ale teď ještě pokračujeme dál ve vašich vzkazech. Zahrajte pro Ríšu Balcara z Hradce pozdravy a přání hezkého dne a taky blahopřání k narozeninám posílá babička Věra.

ještě před zprávami ve 13 hodin zahrajeme z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Někomu dalšímu zahrajte pro naši dceru Lucku, která slaví právě dnes 35. narozeniny. Zdraví, štěstí, lásku a hladké stěhování přejí rodiče a sestra Kristýna.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Na podporu sportu půjde v Hradci Králové v následující sezóně více než 50 milionů korun. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Na podporu sportu zamíří v Hradci Králové v následující sezóně více než 52 milionů korun. Na svém zatím posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Peníze si mezi sebou napůl rozdělí mládežnické akademie a kluby vrcholového i výkonnostního sportu. Mezi úspěšnými žadateli je mimo jiné fotbalový, taneční nebo bruslařský klub a šachisté. Další více než 2 miliony korun zastupitelé vyčlenili i na pořádání sportovních akcí v příštím roce. Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí si dnes připomíná 50 let od svého založení. Od 14 hodin tam budou tvořivé dílny a návštěvníci si budou moci prohlédnout nabídku kroužků na nový školní rok. Součástí programu je také představení nové lezecké stěny, za kterou město zaplatilo necelých 500 tisíc korun.
3: Nová stěna vznikla ve stávající tělocvičně na místě původní, už nevyhovující lezecké stěny. Je vysoká 3,5 metru a má záchytné kameny i takzvaný campus board. Dům dětí a mládeže na ní chce otevřít nový lezecký kroužek. V určených hodinách ji budou moct využívat také lidé z veřejnosti. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénů a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
4: Když bychom to konkrétně vztáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně. Sport.
2: Fotbalisté Sparty a Slávie se hrají první derby nové ligové sezóny, a to od 20 hodin. V 17 začnou zápasy Teplice Jablonec a Plzeň Slovácko. Ve 3 hodiny má výkop utkání Liberec Hradec Králové.
1: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 75. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené práce na silnici. V tomto místě uberte plyn a dobře dojeďte. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odinut, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci, to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 metry. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale. Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografii a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takovýho něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně.

0: bylo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí. Ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže no to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím, a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spad z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako i trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadě, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby

0: ten dům se zase stal z popela, no.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych to mám tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z bal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoli v moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu. Jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není díky tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci, aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš, a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někde nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak to i dnes dělá František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich vlastní sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Státní památky dnes nabízí prohlídky zdarma. V Trutnově začala oprava prvního ze tří vnitrobloků na sídlišti Zelená Louka. U pobřeží severního Kypru se převrátila loď. Čeká nás spolujasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Národní památkový ústav dnes návštěvníkům umožňuje vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků, klášterů a dalších památek, které má ve své správě. V Královéhradeckém kraji se to týká například zámků v Náchodě, Opočně nebo Ratibořicích. A právě na posledním jmenovaném místě je náš reportér Václav Plecháček.
2: Tady začala první prohlídka v 10 dopoledne, poslední je v 17 hodin. Lidé si zdarma můžou projít celý zámek, stráví v něm necelou hodinu. Kapacity prohlídek zdarma jsou naplněné bez předchozí rezervace, tak lidé odchází s nepořízenou. Tady v Ratibořicích mají tu výhodu, že můžou bez omezení projít alespoň okolí. Podrobnosti a to i z dalších památek, jak to na nich vypadá, doplním zhruba asi za čtvrt hodiny. Z Ratibořic Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Technické služby zahájily modernizaci vnitrobloku v Trutnovské Zvonkově ulici na Zelené Louce. Místo starých chodníků budou bezbariérové trasy z betonové dlažby a pěšiny a přibudou lavičky a odpadkové koše. Více doplňuje mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
3: Jedná se o první projekt, který reflektuje celkovou urbanisticko-architektonickou koncepci rozvoje tohoto sídliště. Cílem úpravy zastaralých vnitrobloků je obnova zeleně, doplnění nového mobiliáře a veřejného osvětlení.
0: Modernizace prvního vnitrobloku skončí příští rok na jaře. Následovat bude oprava dalších dvou. V Ličně na Rychnovsku pokračuje druhým dnem posvícení. V 17 hodin začne koncert Rychnovského chrámového sboru s uvedením skladeb místního rodáka Václava Frimla. U severního Kypru se převrátila loď. Na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Postasi. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou zranění. Zasahují tam čluny i vrtulník a pomáhají také jiné lodě. Úřady na severním Kypru aktivovaly všechny dostupné nemocnice a sanitky. Sport. Česko má na mistrovství světa v rychlostní kánoistice další medaily. Na pětistovce ji získal debelkajak Jakub Špicar Daniel Havel na pětistovce, který byl bronzový. Dosud přitom česká dvojice brala na šampionátech třikrát čtvrté místo. Daniel Havel si cení hlavně dobrého finiše.
4: Naše klasika, kdo nás zná, tak takhle jezdíme přibližně vždycky ten průběh. Dneska to bylo už odjetý hodně v té trati, ale zas v druhé polovině tady jsou vlny. Takže když my tam přijedeme s tím naším finišem a máme ještě síly, ostatní jsou vytuhlí, tak se tam ty rozdíly dělají mnohem větší než normálně.
0: Kajakář Josef Dostál byl při obhajobě světového titulu na pětistovce čtvrtý.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní rychlostí kolem 18 km za hodinu a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní komplikace očekávejte na hlavním tahu z Hradce Králové směrem na Holice, a to v obci Blešno, kde máme hlášené porouchané auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 14. hodině, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli vám představíme novou knížku o Dobrušce a Opočně, taky si budeme povídat s čerstvým mistrem světa ve footbagu Patrikem Černým. Nedávno přivezl titul z Japonska a byla to prý asi zatím jeho nejtěžší soutěž v životě. A co dalšího, ještě se taky od nás dozvíte, kde byste našli nejdelší plot na světě. I dál přejeme krásnou neděli a příjemné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

15 minut po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je 30. srpna a už vyšla dlouho očekávaná nová kniha Proměny Dobrušky a Opočna. Je to kniha, která přibližuje, jak se obě města proměnila za posledních 150 let. To porovnání nabízí kresby rodáka z Dobrušky Aloise Béra, historické fotografie a současné snímky. Díky moderním technologiím další informace najdete přes QR kódy a ke knize patří i 3D model zaniklých částí Dobrušky. Kniha už vyšla a v obou městech bude příští měsíc slavnostně pokřtěna, v Dobrušce 15. a v Opočně 16. září. A jak už jsme vám říkali, na státní hrady, zámky a další památky je dnes vstup zdarma. V Ratibořicích na Náchodsku máme našeho reportéra Václava Plecháčka. Ve zprávách už stručně naznačil, že zájem návštěvníků je veliký. Za chvíli řekneme ještě další podrobnosti.

0: Národní památkový ústav dnes nabízí návštěvníkům vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků a dalších objektů ve své správě. Přestože se vstup neplatí, návštěvníci si museli předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Na nejžádanější památky zmizely kapacity prakticky okamžitě. To platí i pro státní zámek v Ratibořicích, kde je v tuto chvíli náš reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já jsem tady asi 2,5 hodinky, v zámku se střídají lidé, kteří si vstupenku zdarma včas zarezervovali a následně v doprovodu tedy průvodců prochází budovu Ratibořického zámku. Ta prohlídka trvá asi 50 minut, no a poslední začíná v 17 hodin.
0: Naplnily se obavy kastelana Ratibořického zámku, že přijedou i lidé bez předchozích rezervací?
1: Určitě. Takových tady byly určitě víc než 30. Vlastně pokud rezervaci dopředu lidé nemají, tak u pokladny jim vysvětlují, že se do zámku nedostanou. Můžou samozřejmě počkat, jestli někdo s platnou rezervací nedorazí, ale je to risk a samozřejmě potom se čeká do poslední chvíle. Výhodou tady v Ratibořicích je určitě to, že bez rezervace je možné projít okolí, tedy to slavné Babičino údolí a navštívit třeba Viktorčin splav nebo Rudrův mlýn.
0: V Královéhradeckém kraji si dnes lidé můžou zdarma prohlédnout i zámky v Náchodě, Opočně, Hrádku u Nechanic, taky hospital Kux. Jak vypadá situace tam?
1: No tak třeba v Hrádku u Nechanic nebo v Opočně nepřichází všichni, kteří si vstupenku rezervovali. Třeba ve 13 hodin v Opočně podle kastelána přišlo z 25 objednaných jenom 14 lidí, na Hrádku z 25 15. No a to samozřejmě poškozuje ty lidi, kteří o akci nevěděli, na památku dorazí a rádi by si třeba i tu vstupenku koupili, ale systém to dnes neumožňuje a čekat na to volné místo se třeba těm lidem nechce, odchází tak naštvaní. V Opočně třeba kastelán říkal, že jde často o cizince, kteří o akci Národního památkového ústavu vůbec nevěděli.
0: Tak to vypadá tedy dnešní akce, kdy je na státní hrady, zámky a další památky vstup zdarma. Sleduje to Václav Plecháček. Díky za aktuální informace a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: nás
1: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď opět jeden český úspěch, ale nejdřív si trošičku upřesníme pojmy. Footback je sport od 70. let minulého století soutěžní, ve kterém hráč předvádí triky s látkovým míčkem hakisakem. Používá hlavně nohy, může zapojit i jiné části těla, kromě rukou. V individuálních disciplínách je to obvykle sestava na minutu a půl až dvě minuty s hudbou. Nedávno se konalo mistrovství světa v Japonsku a královéhradecký rodák Patrik Černý na něm získal už svoje páté světové zlato. Navíc je i trojnásobným mistrem Evropy. Jeho vítěznou sestavu z Japonska můžete vidět na jeho facebookovém profilu a já jsem se ho ptala, jaké byly jeho pocity po návratu do České republiky.
2: Jsou skvělý, přivítání tady bylo jako perfektní.
3: Jak těžký to byl závod? Vy jste mi už stihnul říct, že jste dokonce tam bojoval i se zraněním.
2: Je to tak, závod to byl velmi těžký, možná nejtěžší za posledních třeba 10 let. Si myslím, že to bylo, protože byla opravdu velká konkurence. Tím, že to bylo poprvé v Asii a vlastně v Japonsku, tak to chtěli všichni zažít, takže se tam všichni hráči vydali. I ty, co už nehráli, tak začali trénovat, aby tam mohli jet. Takže bylo nás opravdu hodně a jak říkáte, jak jsem se tam při semifinálovém kole zranil, tak jsem si sval na noze, protože jsme hráli v takovém divadle, kde byla kluská podlaha a mě se to tam smeklo. Takže pak jsem dva dny se tam protahoval, mazal jsem to různýma mastěma, masíroval si to a když se hrálo to finále, tak šel jsem prostě přes bolest, no. Bolelo to a dokonce jsem se do finále dostal ve třech jakoby disciplínách. Tu hlavní, ze který tady máme tu zlatou medaili, tak ta se hrála naštěstí jako první, takže tam to ještě jako šlo. Pak se hrála disciplína battle, což je vlastně ta medaile za druhé místo. A pak se hrála ještě jedna disciplína a to už jsem tam šel jenom jakoby, abych se zúčastnil. To byla kategorie circle, což je takový to klasický kolečko, kde vidíte, jako, že se lidi kopou v parku, tak tady se v tom soutěží a v tom finále jsou čtyři ty hráči. Takže už jsem jim řekl, že jako tu bednu si rozeberou, ty medaile z té bedny, že prostě si tam jdu pro čtvrtý místo. No.
3: Jak je harmonogram té soutěže? Co jste tam všechno musel projít?
2: První byla kvalifikace, když vezmeme tu hlavní tu rutinu, za který mám to zlato. Tak první byla kvalifikace, pak bylo semifinále a finále, takže jsou jakoby vlastně tři kola. Každý kolo má minutu a půl. Mám na to připravenou sestavu, trik po triku a tady to tam předvádím.
3: A rutina to je to, že

0: Ale v kondici se asi musíte udržovat i jinak, mimo to, že trénujete potom tu samotnou sestavu.
1: Chodím běhat, chodím plavat, takže jako v kondici se udržuju furt, ale tady jsem měl ještě takový, jako stalo se mně, než jsem odjel, tak 14 dní předtím jsem onemocněl, dostal jsem angínu, takže jsem měl antibiotika a to tomu teda vůbec nepomůže.
0: Sama překážka, no o to je to asi cennější ta medaile. Za tu dobu, co už se tomu věnujete, mění se nějak ty triky, mění se nějak dovednosti konkurence, že se tomu musí člověk přizpůsobovat a třeba najet na nějaké nové trendy, vymýšlet pořád něco nového.
1: Já se furt snažím mít takovou tu svoji klasiku a všichni jako tam za mnou chodili, až mě to překvapilo, že ten český styl, který já mám, jako jak vypadám při tom, když hraju, že to není jako křečovitý, krásně tam ty triky padají, tak všem se to jako líbí a myslím si, že to je jedna z věcí, která to taky vyhrála. No.
0: Kolik hodin třeba denně tomu věnujete, když už potom jde do tuhého?
1: No, když jde do tuhého, tak já teďka zvládnu, jako když sám trénu, tak zvládnu třeba 20 minut. A já opravdu trénu, když trénu na závody, tak jdu, vyzkouším si tu rutinu, za těch 20 minut si to zkusím třeba 5x, 6x a končím a jako neskouším nic jiného.
0: No a vy vlastně, myslím, pořádáte akce i tady v České republice, aby diváci mohli vidět. Bylo už něco teď tady nebo bude v dohledné době?
1: No, právě jsem se rozhodl někdy, ještě než jsme odjížděli na mistrovství světa, tak asi měsíc předtím, tak to je třeba 2 měsíce dozadu, jsem se rozhodl, že udělám v Hradci, nebo chtěl bych udělat v Hradci mistrovství Evropy příští rok. A příští rok má být mistrovství světa v Americe, tak možná, že tam jsem ještě nebyl na závodech, tak uvidíme, no, možná se tam vydám.
0: No a my budeme přát, aby se sbírka medailí ještě rozrostla. Zatím má Patrik Černý 5 zlatých z mistrovství světa ve footbagu. Kromě soutěžení má taky 2 české i světové rekordy z festivalu rekordů v Pelhřimově, když tam vystupoval ještě se svým kolegou a spoluhráčem Tomášem Tučkem.

Zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

14 hodin 47 minut z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme stále krásné nedělní odpoledne s datem 30. srpna a i dnes vám nabídneme napínavé čtení. Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem, tak se jmenuje poslední ze 27 knih, které o svých dobrodružných výpravách napsal cestovatel Leoš Šimánek. V roce 2021 jí do pětidílné četby na pokračování zpracoval režisér Pavel Krejčí a my vám závěrečnou pátou část nabídneme v našem vysílání dnes po 18. hodině a jinak celý seriál si můžete poslechnout taky na našem webu hradec.rozhlas.cz.

Po 15. hodině už nás čeká na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové mimo jiné návštěva safari parku ve dvoře Králové nad Labem. Tentokrát se dozvíte, proč potřebují ochranu husice modrokřídle. I dál přejeme dobré, příjemné nedělní odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř stovka vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na podporu kultury a cestovního ruchu rozdělí Hradec Králové v příštím roce skoro 11 milionů korun. Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami. Hradečtí fotbalisté nastupují proti Plzni. Čeká nás oblačno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradec Králové podpoří v příštím roce kulturu a cestovní ruch téměř 11 miliony korun. Tři dotační programy na rok 2027 schválili tento týden zastupitelé města. Nejvíce peněz přes 5,5 milionu korun získá kultura. Další téměř 4 miliony jsou určené na rozvoj turismu a 1,5 milionu zamíří na tradiční akce z cyklu Králové Hradecká nábřeží. Dotace mají do města přilákat více návštěvníků a podpořit místní ekonomiku. Žádosti o příspěvek budou moci pořadatelé podávat od 2. do 16. listopadu. Obec Jeřice na Jičínsku začala s úpravou prostranství před místní čistírnou odpadních vod. Plánované práce popisuje nezávislý starosta Ernest Páldy.
5: Tam máme kontejnery na tříděný odpad. Tam se bude dělat i střecha na ty čistice, protože už je zrezavělá a prostě spadne za chvíli někomu na hlavu. A odhadem to je takových 600-650 tisíc.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to televizi CNN Prima News. Jako návrh představí zítra pojednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, pokračuje Schillerová.
6: Bude to poctivý rozpočet. Bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a unikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská uniková doložka Evropské komise na obranu.
3: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 6 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali místní úřady. Radnice severokyperského města Kyrenia už dříve uvedla, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Na místě zasahují lodě pobřežní stráže, helikoptéry a pomáhají i civilní plavidla. Úřady vyslaly také sanitky. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď ihned po vyplutí z přístavu nabírat vodu. Sport. Fotbalisté Hradce Králové se po 21 dnech vrací do ligového kolotoče. Po vyřazení z předkol evropských pohárů právě teď nastupují k utkání 6. kola v Liberci. Útočník Mick van Biren očekává kvalitní souboj.
7: Jsem viděl nějaký zápasy od Liberce a mají zajímavý tým. Oni nový hráči hrajou s vysokou intenzitou, jak my taky chceme hrát, takže podle mě to bude jako dobrý zápas.
3: Počasí. Čeká nás oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní rychlostí kolem 18 km za hodinu a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Z
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na 95. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu pokračuje odklízení dopravní nehody. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: I po 15. hodině je s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. Pořad Pochoutkový rok vysílají regionální stanice Českého rozhlasu už 10 let a včera se konala v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí narozeninová oslava. Reportáž naší kolegyně Vlaďky Vildové vám nabídneme už za chvíli a nedělní prázdninové hradecké minuty věnujeme historii lázeňství za první republiky a lázním, které obyvatelé Hradce navštěvovali nejčastěji. O tom vypovídají i vzkazy na dobových pohlední a některé z nich si taky ještě v této hodině přečteme. Přejeme krásné nedělní odpoledne.
8: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

Je 15 hodin 12 minut neděle 30. srpna. Příští týden tedy začíná nový školní rok. Bude toho spousta nového, určitě nejen pro prvňáčky. A i my se budeme tedy tomuto tématu věnovat v našem vysílání v nadcházejícím týdnu, třeba hned zítra ráno. Tady přivítáme pedagožku Lucii Pecinovou z Univerzity Hradec Králové, která se věnuje zapojení různých didaktických her, únikovek a dalších zábavných metod do výuky fyziky. Jedna z těch her se jmenuje například Divočákovo bludiště a bludiště to pro mnoho z nás opravdu byla nejen fyzika, ale třeba taky matematika. Jak se dají tyhle ty předměty učit jinak, co nového se dá vymyslet, tak o tom si bude s Lucí Pecinovou povídat zítra ráno Jakub Schmidt, bude to krátce po 8:30. No a jinak ještě i v dalším našem vysílání se budeme bavit třeba o tom, jak pomoct dětem zvládnout zase tenhle ten přechod z prázdninového do školního režimu, nebo taky o školních obědech a svačinách, tak například v úterý v radioporadně tu s námi bude po 11. hodině psycholožka Kristýna Červená a ve středu po 11. taky v radioporadně Zdeňka Trumová a ta právě poradí s těmi obědy, s těmi svačinami a v čem třeba jako rodiče děláme největší chyby, když připravujeme krabičky, jak bychom to měli zlepšit, tak to všechno v nadcházejícím týdnu ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové od nás uslyšíte.

0: Pochoutkovému roku je 10 let a oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se včera konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla ani naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně, Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové ještě uslyšíte třeba Madonu nebo slovenskou skupinu No Name, taky Václava Neckáře, Petra Reska, ale teď už nás čeká pravidelná nedělní návštěva Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. V zázemí pavilonu Tropické bažiny teď vyrůstají 4 vzácná mláďata husice modrokřídle. Jejich postupný růst chovatelé intenzivně zaznamenávají a vznikající databázy využijí v projektu monitoringu husic modrokřídlých v jediné zemi, kde se vyskytují, a to v Etiopii. Projekt má pomoct poznat tento endemický druh a chránit ho, i když jeho chov není jednoduchý. Velkým problémem je třeba agresivní chování samců v době hnízdění. I přesto, že se dospělé husice modrokřídlé můžou zdát svým zbarvením málo atraktivní, jsou vzácné a ochranu potřebují, včetně 4 nedávno vylíhnutých mláďat. Zoolog Michal Podhrázký o tom přesvědčil i naší kolegyni Danu Voňkovou.
1: Mně přijdou barevně dost atraktivní. Já soudím podle fotografií, protože zatím k vidění mláďata nejsou. Vím, že jsou 4 a rodiče jsou také na tom snímku zachycení a vypadá to, že to je poklidná a šťastná rodinka.
2: Oni jsou teďka v zázemí na polovině tropických bažin z několika důvodů. Z těch důvodů je, že opravdu ta agrese ze strany toho samce je velká. On si tu rodinku brání. A oni tohle to mají z přírody, protože jak v přírodě žijou na těch omezených vodních tocích, kde je tlak ostatních třeba husic, nejenom modrokřídých, ale i egyptských, tak oni si potřebují tu svoji niku tam obhájit a díky tomu jsou agresivní. A to se chovu odráží na tom, že když zrovna teď ty husice hnízdějí, tak tam máme mláďata plameňáku. A historicky v minulosti jsme se setkali s tím, že ten samec napadal mláďata plameňáku, museli jsme ho i oddělovat z té voliéry. Už máme vyzkoušené různé metody a fígle, že víme, že když samice zasede na plnou snužku, tak v tu chvíli jsme schopni toho samce agresivního oddělit, ona to odsedí bez něj, když to vylíhne, tak my stejně potom dáváme pryč z té voliéry, protože jsou tam ibisové, kteří by mohli ty mláďata ohrozit. Letos to vydržel, po celou dobu inkubace těch vajec byl ve voliéře, potom jsme chytli oba dva celý pár a přesunuli jsme do zázemí. Tam budou zhruba do věku 4-5 týdnů ty mláďata povyrostou a už nebudou tak náchylní na změnu počasí, na deště.

0: jindy v průběhu roku jinak. První ty indicie, které z těch našich cest, co se ukazují, pokud mají nějakou stabilní vodní nádrž, tak asi jsou schopní vyvést mláďata i v průběhu roku. Nejenom v tom vrcholu, který je v červenci a v srpnu. A to je to klíčové. Ty fotky by nám měly pomoct při určování stáří těch mláďat v terénu.
1: Vylíhnutí 4 pruhovaných do prachového peří oděných dvorských mláďat husic modrokřídlých, jejichž fotografie už plní speciální atlas, se stalo velkou událostí. V dohledné době chovatelé přestěhují ze zázemí do prostor, kde je uvidí v Safari parku Dvůr Králové už i návštěvníci, a mimochodem fotky si můžete prohlédnout už teď i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Uvidíte tam dospělé husice modrokřídle, ale právě i ta 4 mláďata.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme stále hezké nedělní odpoledne, teď už je 15 hodin 35 minut a pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky, fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. V posledních týdnech se věnujeme lázním, které měli obyvatelé Hradce v dostupné vzdálenosti. Už jsme představili prvorepublikové Velichovky, Janské lázně nebo lázně Bělovez. Dnes uslyšíte, co se dochovalo na dobových pohlednicích.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnešním tématem hradeckých minut budou pozdravy z lázní na různých typech pohlednic, které dostávali hradečáci za první republiky od členů rodiny, známých, přátel nebo kolegů. Pohlednice se staly zajímavou a cenově dostupnou vzpomínkou na pobyt v lázních a byly zároveň oblíbeným prostředkem komunikace a formou zábavy. V období první republiky se posílaly především tzv. Fotografické pohlednice malého formátu. Ale výjimkou nebyly ani panoramatické pohlednice nebo pohlednice s vloženým leporelem, skládačkou nejpopulárnějších míst daného lázeňského letoviska. Pohlednice tak dokumentovaly mnohovrstevnatý obraz lázní Československé republiky jako prostoru léčby, odpočinku, reprezentace i společenského života. A co si lidé z lázní psali? Byly to nejčastěji pozdravy rodině, dojmy z léčení, zážitky z lázeňského místa, popisy krajiny nebo také pracovní zprávy. Do Hradce Králové 17. srpna 1922 dostala slečna Aneška Čapková pohlednici z Velichovek s následujícím pozdravem. Milou vzpomínku a srdečný pozdrav z Velichovek. Je zde dosti hezky, ale stýská se mi po domově. Líbá tě srdečně a poručení ctěné paní matce si vyprošuje Bedřich. Pan Beran, účetní u firmy Sehnoutka, sídlící na Ulrichově náměstí, obdržel od kolegyně pohlednici z lázní Velichovky datovanou 10. srpna 1933. Pozdravuje a vzpomíná na vás v kanceláři, jak se asi pečete v těchto teplých dnech a já, jak se mám dobře. Hana Janderová. V pondělí nastupuji. Pohlednice z Jánských lázní putovala do nedalekých Nechanic velectěné slečně Julii Javůrkové. A to 28. května. Pěkná je tu krajina a možné jsou hojné vycházky do lázeňského okolí. Hojně je tu pěkných vyhlídek. S turistickým pozdravem od Daný Josef. A 21. června 1932 dostali Zdeněček a Mireček Hršelovi pohlednici z lázní Bělovez. Vzpomínám na vás a líbám vás oba tisíckrát, vaše maminka. A příště lázně Bohdaneč.
1: Hradecké minuty.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Protože je víkend, tak nás dnes čekají ještě jedny písničky od srdce, písničky na vaše přání, a to po 17. hodině. Už nám píšete, ať už to jsou SMSky nebo e-maily. Můžete určitě přidávat další na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. No a teď po 16. se můžete těšit opět na hvězdné návraty, které dnes budou docela unikátní, protože s tímto hercem, který tam bude dnes, jsme ještě tento hodinový pořad nestrávili. Nikdy nedostal tak velkou dlouhou plochu, ale bude tomu tak. Dnes ve hvězdných návratech totiž bude dnes hlavní roli hrát Jaroslav Moučka. Nevím, z jakých rolí, třeba v televizi si ho úplně pamatujete, možná to byly spíš role úředníků v pohádkách různých starých králů nebo mistrů, co vám zůstalo v paměti, ale on to byl i velký komik, hlavně na divadle, a určitě je toho mnoho, co o jeho životě nevíte, a to se právě dozvíme ve hvězdných návratech už po 16. hodině. Tak přejeme dál krásné odpoledne.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Chtěla jsem se zeptat, několikrát jsem poslouchala.
2: A nevím, kdy se sváží papír. Poraďte.
1: Jsem kardiák a beru léky na ředění krve.
0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině. No.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Prezident neplánuje vetovat návrh rozpočtu na příští rok. Hradec Králové a kraj společně opraví ulici Petra Jilemnického v Plotištích nad Labem. Filip Salač první velkou cenu silničních motocyklů nedokončil. Zítra bude zataženo s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Prezident Petr Pavel neočekává, že by vetoval návrh rozpočtu na příští rok. K vetu by přistoupil jedině, kdyby schodek překročil 400 miliard nebo kvůli nízkým výdajům na obranu. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News.
2: Rozpočet považuji skutečně za nástroj vlády. A zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. Nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu, pokud skutečně bude v těch intencích, jak to vláda naznačuje.
0: Splnění závazku 2% HDP je podle prezidenta nezbytné pro udržení dobrých vztahů se spojenci. Do roku 2035 se navíc musí zvýšit na 3,5%. Podle Pavla by se měl připravit jasný plán, jak se budou výdaje průběžně navyšovat. Hrozí jinak, že budoucí vláda je bude muset navýšit skokově. Hradec Králové a Královéhradecký kraj chystají rekonstrukci asi 2-kilometrové části ulice Petra Jilemnického v Plotištích nad Labem. Jde o úsek mezi křižovatkami ulic Koutníkova a Říčařova. Společný postup města a hejtmanství při přípravě projektové dokumentace schválili hradečtí zastupitelé. Veřejnou zakázku na projektanta vypíše magistrát města. Výdaje na opravy si město a kraj rozdělí. Každý partner zaplatí a uzavře smlouvu pouze na svou část stavby. Obec Vinary získala dotaci a vypíše výběrové řízení na novou cyklostezku, která propojí místní části Vinar Smidarskou Lhotu se sousedními Smidary. Podle nezávislé starostky Štěpánky Holmanové plánují ve Vinarech i další pokračování cyklostezky.
3: V rámci meziobecní spolupráce doufám, že příští rok ta cyklostezka bude a pak výhledově bych to chtěla napojit mezi Smidarskou Lhotou a Vinarama, aby vlastně ta cyklostezka šla z Vinar do Smidar, kde je škola, lékař, obchod a dál. To je vlastně napojený na Červeněves, Křivany, Bydžov.
0: Policisté v Havlíčkově Brodě v pátek přistihli 8 nezletělých pod vlivem alkoholu. 17-letému chlapci naměřili přes 2,5 promile. Řekla to policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté večer v parcích, okolí obchodů a na sportovištích zkontrolovali 68 nezletělých. Zjišťovali pití alkoholu i případné užívání drog. Sport. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno. Během noci bude oblačnosti přibývat a ráno se místy objeví déšť nebo přehánky. Ojedinělé i bouřky. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. Zítra nás čeká zataženo až oblačno místy s deštěm nebo přehánkami. Ojedinělé i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Vítr povane slabý jižní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 62. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto místě projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano. Jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
5: No kručí pysek, co to povídáš? Co to meleš?
4: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
5: Jak si mě můžeš stát? Jestli jsem se bavil. A přijdu domů, tady tma.
4: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
5: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
4: Jsem tady, tak jaký rozruch?
5: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
4: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
5: Ty víš, pendrek!
4: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
5: No to nejsem nikomu pro legraci.
4: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
5: Já se snad zblázním!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na těloci? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudruhu Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Kdo ty máš u sebe? Ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Nashledanou.
9: Nashledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
0: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
0: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
0: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
0: no,
12: samota no, jen pro náročné.
0: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, kdy tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
0: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne? No,
12: maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
13: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
13: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
13: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
13: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
0: No kde? No venku, pod čírákem.
13: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
0: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
13: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
13: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
13: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když za ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
13: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
13: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
14: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned zas víko přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Tam plave tolik toho zeleného žabince.
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
4: Malý se k nejde karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vaníska. Doteďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to o toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Co? Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty němož před měsátkom si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, ale já budu chtít. No, a máš pojelenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíná, jo.
5: Po tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Zabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj zabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?

0: taky.
1: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
0: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co?
2: A no, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
1: Ano, já
2: no, Maruš je určitě... Ano. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
1: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
2: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
3: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
2: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
3: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
2: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
1: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
2: Jo, vy jste taky unavený.
1: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
2: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď si můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
1: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
2: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Viď, Maruš?
1: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
2: Co?
3: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
2: No?
3: Podívej, možná, že jsi to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
2: No.
3: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
2: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
3: Ježišmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
2: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
1: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
2: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát... Že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
1: Pane Bože, ne. Holuby ne. On je pryč. Holuby.
3: Emile.
2: Hele, on je pryč?
3: Emile.
2: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
3: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
4: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
5: No jo, už je tady.
6: Kde jsi byla?
7: U holiče.
6: A proč jsi na autobusem?
7: No ten mi mezi tím ujel.

0: Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
1: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do 17:30.
0: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
2: Pokaž to. Je, ty jsou ale frcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
3: To byste se nestýděli nosit.
0: V efektu se o ně ženský prali.
3: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
4: Jo, co si uvaříš, čiháku?
3: Ančo!
2: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, vždyť si o to poledoval.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec tlká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plávery by šly z krku. By šly. Nebo v ohnivý povál po metle. To fičelo, to fičelo.
9: Tak dělej, já nemluv.
2: Bordelante, trento, tento.
9: Ty, co si to brumláš?
10: Dělej psa! Hezky bych mě na všechny štěry! Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
2: To jsem...
10: Mám čím podpálit v kamnu.
2: To jsem musí něco říct.
10: Tak to řekni.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do této. Kručí písek.
10: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo. No.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefipaisl fenterberember.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No a samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu?
3: Jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman, jo? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle, ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Já

0: mám sedět pořád sám, když je v tůni místo pro dva? Proč mám sedět pořád sám, když ledničku mám?
1: Proč mám sedět pořád sama, sama mezi chaluhama? Puškvorce chci za muže, on mě ve všem pomůže.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Já už nemůžu, pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala, hop, no. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28, 20,
5: dále. A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. A jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Že vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit z pisovnic. No a tenhle řekl, že by mě to naučil, no, tak jsem tady. Co o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Copak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
9: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
3: Lojzičku, můžu na chvilku?
11: Co se děje? Pojď dál.
3: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
11: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
3: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
11: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
3: Poustevníka.
9: Cože?
3: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
11: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
3: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
11: Jo,
3: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
11: jo,
3: vochočil by si srnku.
11: No,
3: a
11: ne,
3: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
11: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
3: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
11: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
3: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
3: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
11: Kvůli čemu?
3: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
11: Jo, tak.
3: Hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
11: To je fakt.
3: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
11: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
3: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
11: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit.
3: Hmm?
10: Víš, že mám nápad? Co kdybychom toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
3: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
3: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
3: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
11: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Schodek rozpočtu bude pod 400 miliardami korun. Hlavní cenu na filmovém festivalu v Teplicích nad Metují porotci udělili snímku Hluboko. Debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel získal na mistrovství světa bronz na pětistovce. Zítra bude zataženo s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
4: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
2: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkum se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. V okolí Bělče nad Orlicí jsou nově instalované pachové ohradníky. Mají snížit riziko střetu vozidel se zvěří. Zvěř mají pomocí pachového odpuzování odradit od pohybu v blízkosti silnice. Nejde ale o fyzickou zábranu a řidiči proto musí být i nadále obezřetní, především za šera a v noci. V místě by měli přizpůsobit rychlost a sledovat okolí vozovky. V Teplicích nad Metují na Náchodsku skončil 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Diváci během něj mohli vidět 32 snímků autorů z celého světa. Hlavní ocenění Grand Prix získal film Hluboko v režii Jenna Piedoma. Čím porotu na lezeckém festivalu zaujal film o potápění, vysvětluje jedna z organizátorek Zuzana Grexáková.
5: Porota ocenila film Hluboko za jeho mimoriadně pútavé nahliadnutí do extrémného světa jaskyného potápania a ľudí, ktorí posúvajú hranice možného. Film pôsobivo zachytáva rizika, náročné rozhodnutia a dôsledky, ktoré môžu mať fatálne následky, pričom zároveň ukazuje vedecký a analytický prístup protagonistov k ich odvážnym experimentom. Sport.
2: Debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel získal na mistrovství světa bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Kajakář Josef Dostál naopak titul mistra světa neobhájil. Na pětistovce skončil v polské Poznani čtvrtý.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, během noci bude oblačnosti přibývat a ráno se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. Zítra nás čeká zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Vítr povane slabý jižní a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dejte pozor na nehodu v Třebešově na Rychnovsku, kde auto havarovalo s traktorem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jsou 4 minuty po 17. hodině a to znamená, že protože dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, tak si k nám můžete taky napsat nebo zavolat o písničku, protože právě začínají podvečerní písničky od srdce. Dnes je 30. srpna a svátek mají Vladěny, tak můžete blahopřát právě k svátku, ale třeba taky k narozeninám, nebo poslat ještě nějaký prázdninový pozdrav, poslat písničku pro radost. Stačí, když si zavoláte na číslo 726 46 46 46 nebo napíšete e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz anebo když napíšete SMSku na číslo 900 1104. Jana Kudivejsová přeje hezký podvečer, hezké odpoledne.

A už naskakují další a další e-maily, které posíláte na naši adresu studio.hradec@rozhlas.cz, tak se do nich hned pustíme. Dobrý den do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky k narozeninám pro moji kamarádku Báru Mikisovou. Milá Baruško, přeju ti všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

A pro koho budeme hrát 16 minut po 17. hodině? Prosíme o písničku pro naši pravnučku Majku Petrů z Trutnova k jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, zdraví a ať se jí líbí ve škole, kde se po prázdninách sejde se svými kamarády. To vše jí přejí prababička Věruška, praděda Otík, rodiče a její sestřička Emička, tety Anička, Faninka a Mája a taky babička Gabinka a děda Standa.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

otázky na číslo 900-1104. Píšete nám, komu byste chtěli nechat zahrát ještě až do 18. hodiny. Zahrajte prosím od Jany Chládkové Valčík pro lásku pro Hanu Zounarovou k zítřejším narozeninám. Písničku jí posílá rodina Teplých Střepše.

0: Valčík pro lásku, Jana Chládková a Jakub Smolík. No a teď už tu máme další přání, bude to blahopřání od paní Miluše. Dobré odpoledne, dobrý den.
1: Dobré odpoledne, já bych chtěla nechat zahrát písničku pro svého syna, nějakou od Freddie Mercuryho a k jeho 50. Je přeju mu hodně zdraví, spokojenosti a aby se mu ještě podařilo získat dobré zaměstnání. A ještě mu chci poděkovat, že mi pomáhá a stará se o mě. Tak si to hezky užije.
0: Dobře, tak i přes zlobivý signál pro syna paní Miluše k 50. narozeninám Freddie Mercury. Mějte se moc hezky a hezky to společně se synem oslavte. Naslyšenou.
1: Tak jo, děkuju.

my pokračujeme dál v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Opět tady přepnu do e-mailu, protože tady jsou hned dva vzkazy. Shodou okolností dva Josefové nám píší, ale nezávisle na sobě. Takže jeden z těch e-mailů je: dobrý den, prosím o zahrání písně Jdem zpátky do lesů všem milovníkům přírody a čápů pro pohodu. Je tu i básnička, i když prázdniny končí, léto stále letí, tak jako čápy a taky jejich děti. Zabalíme kufry a do něj vzpomínky, povidlové buchty a pusu od maminky, píše Pepík. No a další pan Josef, ten si přál písničku pro Karla Gotta, pro všechny posluchače, pro pohodu a jen tak pro radost. Karel Gott už hrál v úvodu hodiny, tak doufám, že i tato písnička potěší. Posíláme tady oběma pánům Josefům. Sedí.

další vzkaz ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Prosíme o písničku pro našeho syna Miroslava Jiruše z Velkých Svatoňovic k jeho dnešním narozeninám. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně spokojenosti, štěstí a zejména zdraví. To všemu přejí rodiče, manželka a dcery Verunka a Dáša s

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Co nám píšete dál? Prosím, zahrajte pro potěšení pro všechny posluchače vašeho rozhlasu písničku od pana Palečka Fialka. Děkuji, Zdena od Poličky.
2: Kněžná fialinko,

0: Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

17 hodin 46 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Dal si navzájem, jich ještě chcete pár poslat pro Vlaďku z Libňatova. K svátku hlavně zdraví, štěstí a optimistickou náladu přeje a písničku posílá kamarádka Helena. A ještě jeden vzkaz, prosím zahrát Arnošta Pátka, hezký den všem domů i na cesty. Děkuji, Gabriel.

A my se blížíme k závěru podvečerních písniček Od srdce, ale po 18. hodině nás čeká audiokniha Četba na pokračování a bude to už pátý díl, tedy poslední z pětidílné četby z knížky cestovatele Leoše Šimánka Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem. Pokud jste neslyšeli předchozí díly, tak je potom všechny pěkně v jednom od jedničky do pětky najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Zahrajte prosím pro mou mamku, která tu celou neděli vaří a peče. Děkujeme a posíláme písničku Simča s manželem a vnučkami Sovčou a Nelčou a manžel Mirek.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na podporu sportu půjde v Hradci Králové v následující sezóně více než 50 milionů korun. Na Zlaté návrší v Krkonoších nebudou od zítřka jezdit autobusy. Královéhradečtí fotbalisté podlehli Liberci. Zítra bude zataženo s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Na podporu sportu zamíří v Hradci Králové v následující sezóně více než 52 milionů korun. Na svém zatím posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Peníze si mezi sebou napůl rozdělí mládežnické akademie a kluby vrcholového i výkonnostního sportu. Mezi úspěšnými žadateli je mimo jiné fotbalový, taneční nebo bruslařský klub, šachisté, orientační běžci nebo hráči skvoše. Další více než 2 miliony korun zastupitelé vyčlenili i na pořádání sportovních akcí v příštím roce. O tyto dotace můžou pořadatelé žádat od 2. do 16. listopadu. V Harachově začne v pondělí oprava páteřní silnice přes centrum města. Práce potrvají do 20. října a budou pokračovat i po skončení zimy. O dopravním omezení informoval místostarosta města Tomáš Ploc z ODS. Průtah městem je krajskou silnicí 3. třídy. Oprava téměř 2-kilometrového úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Stavba je podle místostarosty rozdělená na etapy kvůli zachování alespoň částečné průjezdnosti. Letos se práce dotknou úseku od autobusového nádraží přes odbočku Klanovce po městský úřad. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté dostanou od zítřka jen pěšky. K nejvýše položené zastávce v Česku přestanou jezdit turistické autobusy. Důvodem je kompletní uzavírka silnice kvůli opravám povrchu. Práce potrvají do konce října. Omezení bude platit i pro cyklisty.
3: 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší ve výšce 1390 metrů nad mořem už je v dezolátním stavu. Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v Horních Mísečkách. Na hřeben Krkonoše tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Islanďané v referendu rozhodli, že nechtějí obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RUV s tím, že zbývá se číst ještě hlasy v posledním regionu. Je ale velmi nepravděpodobné, že to zvrátí dosavadní výsledky referenda. Pro další jednání s Evropskou unií hlasovala většina lidí jen v metropoli Reykjavíku. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v 6. kole šance ligy podlehli Slovanu Liberec 2-0. První branku utkání vsítil Lukáš Mašek. V 90. minutě skóroval Aziz Kajondo. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, během noci bude oblačnosti přibývat a ráno se místy objeví déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. Zítra nás čeká zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami, ojedinělé bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Vítr povane slabý jižní a vyohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 90. kilometru dálnice D11 směrem na Prahu máme hlášený požár auta. Na místě zasahují složky IZS. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, a to v neděli 30. srpna. Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem. Tak se jmenuje poslední ze 27 knih, které o svých dobrodružných výpravách napsal cestovatel Leoš Šimánek. V roce 2021 ji do pětidílné četby zpracoval režisér Pavel Krejčí a my vám její závěrečnou část nabídneme už za okamžik. Hezký podvečer.

0: Dnes naposledy se vydáme na cesty s velkým východočeským dobrodruhem, spisovatelem, fotografem a hlavně cestovatelem Leošem Šimánkem. Před námi je pátý závěrečný díl četby na pokračování z jeho knihy Život plný dobrodružství aneb světem křížem krážem, kterou v roce 2021 pro rozhlas upravil a s hercem Pavlem Soukupem natočil režisér Pavel Krejčí. A kam nás dnes Leoš Šimánek pozve? To nám díky rozhlasovému archivu poví už on sám, stejně jako před 5 lety, kdy se ve studiu sešel s Ladou Klokočníkovou.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Příjemný podvečer, milí posluchači, vám i mému hostovi Leoši Šimánkovi. Vítej naposled dnes, Leoši, v našem vysílání.
3: Dobrý den.
2: Dnes tedy nás čeká cesta Austrálií, i když my jsme kdysi už nabídli četbu Austrálií křížem krážem, to byl rok 2011, ale ty si říkal, toto život plný dobrodružství je výběr toho nej, takže na co se můžeme těšit z Austrálie je právě v pátém díle téhle četby.
3: Totiž my to Austrálii procestovali opravdu, jak se ta knížka, kterou jsem vydal předtím, jmenovala Křížem krážem, teďka se jmenuje ta moje nejposlednější Světem křížem krážem, život plný dobrodružství. Tam jsem právě si říkal, musím to uzavřít tou naší poslední expedicí, kterou jsme podnikli s celou rodinou, s celou Veronikou, synem Jakubem a manželkou Lenkou. Totiž ten nápad vyrazit do Austrálie se zrodil, když jsme byli na Havaji. Otec jsme měli taky to čtení, ale tam jsem nikdy neřekl, jak se to stalo. Totiž jsme seděli na krásné pláži na velkém ostrově havajském, na tom Big Island, a dívali jsme se na západ slunce a jsem si tak postesknul, říkal, Jakube, tady to potápění na té Havaji nebylo nic moc, ale na druhé straně, tam to slunce zapadá, na druhé straně toho ohromného oceánu, ten velký bariérový útis, kde to potápění má být úplně nejlepší, tak co bychom si tam příští léto nevyrazili. No a Lenka říkala, nepřipadá v úvahu, že by se tam jeli jenom společně, vy dva, pojedeme tam všichni s Veronikou, já, a procestujeme si Austrálii opravdu kompletně. Měli jsme na to 3 měsíce a procestovali jsme ji teda, jak se ta kniha jmenovala, Křížem krážem, a zážitku tam bylo spoustu.
2: To cestování s rodinou, to je ti vlastní, ty jsi potom hodně často cestoval s rodinou na všechna místa. Mělo to i svá úskalí, když cestovatel necestuje sám, ale cestuje se synem, s dcerou, s manželkou.
3: No, pak to naše rodinu zbelovalo, ale děti mi mají taky ohromný obzor. Tak se naučili angličtinu, německy uměli, protože chodili částečně do německé školy. No a tohle to byla ta už s velkýma dětma. Začínali jsme s naší Veronikou, to byla úplně malá, to byla 3 letá, to jsme vyrazili pěšky z Mexika do Kanady, přes 4000 kilometrů jsme maširovali a částečně tak jeli na koních, no a tady už byly děti veliký.
2: Kolik jim bylo v tom, to bylo, když jste tedy jeli
3: Jakubovi do Austrálie? Bylo 19 a Veronice bylo 13. No a tady jsme hned kde začátku vyrazili na koních, s kovbojem jsme tam strávili skoro celý týden a potom pokračovali dál podél pobřeží, a tam jsou totiž neobvyklé věci. Člověk by nikdy netušil, že v Austrálii se třeba dá lyžovat, my tam byli v těch zimních měsících australským v našem létě, tak jsme tam perfektně zalyžovali, ale potom se pokračovali z těch hor dál podle pobřeží a člověk si představil Austrálii jenom poušť a horko, jenomže tam jsou taky ohromné lesy, eukalyptové lesy, blahovičníkové lesy, a tam jsou stromy, které jsou až 60-70 metrů vysoký. V létě se často může vyskytnout požár, tak tam nahoře na to jenom nejvyšších stromů postavili pozorovatelnu. Tak jsme se tam vylezli po těch šprušlích, jsme vylezli až nahoru na tu pozorovatelnu. To byl nádherný výhled kolem jakoby zelený moře. Začal foukat vítr, strom se začal kymácet a chudák naše Veronika dostala mořskou nemoc, tak jsem říkal, honem rychle dolů, a do mě se na ní křičela, nepoblínám ty šprušle, až polezeš dolů. Samozřejmě to dopadlo tak, jak jsem předpokládal, a člověk si musí představit, jak jsme vypadali, když jsme slezli dolů. Takže i úsměvný zážitky jsme tam měli.
2: Ano, já si myslím, že pro Veroniku byl asi největším zážitkem ten, kdy se setkala s klokany, protože to už jsme vlastně slyšeli v té minulé četbě Austrálie křížem krážem, kdy Veronika přímo krmila klokany, že byly tak hodní, přítulní, nebyli divocí.
3: Tam byli absolutně krotci, totiž to je ta speciální pláž a tam to byl úžasný zážitek, ale oni tam jsou vždycky jenom velice brzo rádo, pasou se na té mokré trávě ještě vodrosy, děcka tam chrmili chlebem, úžasný zážitky, ale i dramatický byli potom úplně na severu s krokodýlama.
2: To si právě poslechneme za malou chvíli. My se musíme rozloučit, takže Leoši, my ti děkujeme za ty zážitky, které jsi zprostředkoval, ať už formou rozhovoru teď, anebo potom v tvé knížce Život plný dobrodružství. Pavel Soukup tedy už je připravený s pátým dílem četby na pokračování. Já si myslím, že to bude opět krásné poslouchání. Takže dovol mi, abych ti poděkovala, že díky tvým knížkám můžeme i my, posluchači, zažít něco, co asi nikdy v životě jako cestovatelé nezažijeme. Děkujeme za návštěvu u nás ve studiu a krásný zbytek večera.
3: Děkuju taky a už se moc těším, jestli to budu moc v rádiu poslechnout.
4: Kapitola pátá. Zemí koal a klokanů. Naše sourozenecké setkání se pomalu blíží ke konci. Zbývá nám už jenom vylíčit poslední společné putování s Lenkou, Jakubem a Veronikou. Jsem rád, že se mi podařilo při probírání svého cestovatelského života po celou dobu udržet pozornost všech účastníků zájezdu. Po druhé, opět daleko od Evropy padlo rozhodnutí vydat se k protinožcům. Začnu s výkladem. Tentokrát to však nebylo na Aljašce. Seděli jsme na terase havajského domku našich přátel ve chvíli, kdy se zapadající slunce zanořovalo do vln Pacifiku. Začali jsme s Jakubem spřádat plány o potápění na druhé straně oceánu, na bariérovém útesu ve východní části Austrálie. Lenka tomu ale udělala přítrž. Navrhla, že si tam vyrazíme společně celá rodina a křížem krážem procestujeme tento nejmenší kontinent naší země. No a další rok v květnu jsme z Prahy odlétali s tím, že se před koncem prázdnin od protinožců nenavrátíme. Po dobrých zkušenostech z Nového Zélandu jsme si půjčili obytný automobil. Ujme se má manželka dalšího vyprávění. V kempru, jak se těmto automobilům říká, jsme měli dostatek místa na všechny věci, které jsme si přivezli sebou z Evropy, včetně horolezecké a potápěcké výzbroje. V tamních zimních měsících se dá na jihu Austrálie lyžovat a na severu zase potápět. Kam jste se vydali nejdřív, zajímá Majku. Nedaleko Sydney, kam jsme doletěli, žije náš dlouholetý kamarád, začnu vysvětlovat. Jmenuje se Luke. Poznali jsme ho před lety v Americe při závěrečné fázi putování po Pacific Crest Trailu. Později se přestěhoval do Austrálie, kde nyní vlastní firmu na výrobu obytných návěsů a kempingového vybavení. Dostali jsme od něj bezpočet výborných rad a celou krabici map speciálek, které se nám často velmi hodily. Na první zajímavé místo, které nám Luke poradil, jsme dojeli již po několika dnech. Máš na mysli ty nebojácné klokany? Zeptá se mne Lenka. Přikývnu a ona pokračuje. Jižně od Sydney se nachází v jednom z národních parků pláž pojmenovaná Pebbly. Od Luka jsme se dozvěděli, že tam žije kolonie naprosto krotkých klokanů. Díky jedné z jeho map jsme na místo dorazili bez problémů. Vypadalo to tam jako u nás na jaře, i když místní zima právě začínala. Louka nad pláží byla plná rozkvetlých narcisek. V písku u vody jsme našli bezpočet stop od klokanů a Leoš nám hned vysvětlil, že se tam objeví až za svítání příštího dne. V lese nad zátokou jsme si postavili stany. Než jsme ulehli, Jakub nařídil budík, abychom klokany nepropásli. Prý dole u moře spásají trávu jen krátce za úsvitu a při východu slunce se zase stahují zpátky do okolních lesů. Vlastně jsme vůbec žádný budík nařizovat nemuseli, pokračuji ve výkladu. O probuzení se postarala Veronika, která nemohla dospat a už za tmy na louce u pláže zvířata vyhlížela. Přiběhla celá nadšená s tím, že je tam velké stádo a klokani jsou opravdu úplně nebojácní. Jako poslední za námi přišel Jakub, cestou ukusoval z krajíce chleba. Jeden z velkých samců to spozoroval, přitočil se k němu a šikovně mu snídani vytrhl z ruky. Hned nám bylo jasné, že jim chleba chutná mnohem víc než tráva. Veronika běžela do tábora, vrátila se s celým bochníkem a klokani se nemohli nabažit. Když chleba došel, chvíli se ještě pásli. A jak luk říkal, s vycházejícím sluncem se začali vracet do lesa. To už bylo konečně světla dost, abych zbylé poslední dva Mohikány s Lenkou a Veronikou vyfotografoval. Když i ti to odhopsali do lesa, šli jsme se zbalit. Před odjezdem jsme se na pláž ještě jednou vrátili. To jako by jeden z klokanů tušil, vynořil se z houští a běžel rovnou k mé dceři. Chleba už neměla, ale v kapse našla sušenky, které mu chutnaly mnohem víc. Když je sežral, dorážel na ni packou, pak ji šťouchl čumákem do nosu. Vypadalo to, jako by jí chtěl dát pusu na

Vyndám z krabice z diapozitivy další aktuální zásobník, rychle přelétnu obrázky pohledem a naváži na své předešlé vyprávění. Od moře jsme se pak vydali do vnitrozemí, do zasněžených sněžných hor. Nějak se to vymyká mé představě o Austrálii, ozve se Líba. Klokani to sedí, ale zachumelené hory? Na jihu je klima třeba jako v Itálii. Místní hory jsou přes 2000 metrů vysoké a v zimě pravidelně bílé. Náš plán byl vylézt si na nejvyšší Mount Kosciuszko. Horu zdolal jako první v polovině 19. století jeden polský badatel, který ji pojmenoval podle jejich tehdejšího bojovníka za svobodu. Nyní si najméně mohou všichni zlomit jazyk, vysvětlím. Do horského centra jsme přijeli za modrého nebe. Fronta špatného počasí, kdy na hřebenech napadla spousta sněhu, byla u konce. Zimní výzbroj jsme měli sebou. Scházely nám jen sněžnice, které jsme si mohli vypůjčit. Dorazili jsme v první den zimní sezony a k začátku provozu lanovky. Líp jsme si to vůbec nemohli vybrat, vloží se Lenka. Lanovkou jsme se dostali o 600 metrů výš a tím se z výstupu stala jednodenní túra. Dny byly krátké, takže jsme si museli pospíšit. Dlouho to trvalo, než se ukázal vrchol Kosciuszka. Musím přiznat, že jsem byla zklamaná. Naše sněžka je sice o 600 metrů nižší, ale určitě zajímavější. Sníh nebyl moc hluboký, sněžnice jsme nesli připoutané na batozích a už jsem chtěla nadávat, co si to Leoš vymyslel za pitomost. Ale bez nich bychom to už v průsmyku pod vrcholem mohli zabalit. Přestávku jsme si tam udělali u rozcestníku, který byl těsně nad úrovní sněhové pokrývky. V létě je od země metr vysoko. Tolik sněhu tam bylo. Nejdřív to byl pochodák, ale zdolání vrcholu se změnilo v alpinismus, pokračuji. Stoupali jsme cik-cak do prudké stráně. Sníh byl kyprý, bořili jsme se, čas nás začal tlačit a ke všemu se zdvihl protivný vítr. Jak rádi jsme byli, když se objevil vrcholový kamenný obelisk. Námahu nám pak vynahradil nádherný výhled. Kolem nás bylo všude bílo a vůbec jsme si nepřipadali jako na rudém kontinentě. A teď bych se chtěl přesunout ze zimní krajiny na jihu země daleko na západ až k obratníku Kozoroha na vrhnu. Jaká pak zajímavost nás tam čeká, zajímá i Voše. Naším dalším cílem byl Shark's Bay, žraločí záliv. Žraloci tam sice nebyli, ale za to něco naprosto nevídaného. Odpoví mu Lenka nejdřív tak, že se Ivo vlastně nic konkrétního nedozví. V zápětí podá patřičné vysvětlení. Tento ohromný záliv lemuje dobrých 60 kilometrů dlouhá bělostná pláž. Cestou tam nás Leoš hrozně napínal, básnil o ní. Když jsme přijeli na místo, nepřipadala nám o nic jiná než ostatní bílé pískové pláže. V čem se liší a proč je tak naprosto jedinečná, jsme pochopili teprve, když jsme se na pláži pohodlně usadili. Kolem nás nebyl písek, nýbrž samé miniaturní lastury mušliček srdcovek. Kde se tam pro boha vzali? Vyhrkne Majka. Záliv byl původně dlouho odříznutý od ostatního moře, pokračuje Lenka. V této ohromné laguně byla voda mnohem slanější než jinde, což mají srdcovky velmi rády. Nebyli tady žádní predátoři a mušličky se úžasně rozmnožily. Astronomické množství lastur teď tvoří desetimetrovou vrstvu.

Myslím si, že se pod pojmem Austrálie každému vybaví kromě klokanů i krokodýly. Pokračuju ve vyprávění. Ale představte si, po celé týdny, co jsme projížděli tropickou částí kontinentu, jsme na ně nikde nenarazili. Už jsme si mysleli, že se na ty zubaté bestie půjdeme podívat do nějaké zoologické zahrady, až jsme dostali

žijí v ní takzvaní mořští krokodýlové, kteří jsou ze všech nejnebezpečnější a dorůstají do délky až 7 metrů. Měli jsme přesný popis, odkud loď na řeku vyplouvá. Na břehu řeky stálo několik nevábně vyhlížejících prkených domků a u mola byla přivázaná středně velká dřevěná pramice s prastarým motorem. Ku podivu však všechno fungovalo. Majitel lodi nás nechal nastoupit, na záď hodil bednu s nakrájeným vepřovým bůčkem. Po chvíli naskočil jeho předpotopní motor a vypluli jsme. Ze všech stran se k nám začaly sjíždět krokodýly všech velikostí. Na tyč navázal kus masa, podržel ho nad hladinou a hned skočil po návnadě první nedočkavec. Pak držel maso dobré 2 metry vysoko nad vodou. Jenom ti nejzdatnější borci překonali tuto výšku. Když jejich mohutná těla dopadala do vody, zmáčela nás od hlavy až k patě. Na závěr jsme zajeli do malé zátoky, kde číhal nejméně 5metrový takzvaný král řeky Adelaide. Majitel lodi vysypal zbylé maso přímo do jeho tlamy. Má žena úplně poskočila, když těsně vedle pramice sklaply ohromné zubaté čelisti. Majka se k ní otočí a prohlásí: na tvém místě bych se snad podělala strachy. Ono tomu moc nescházel, potvrdí Lenka. Mosquitoes buzzing around my head, Spanish moss for my bed.

Všeobecně se tvrdí, že velký bariérový útes na východní straně Austrálie je bezkonkurenční, což sedí. A ten nejhezčí z ostrovů na tomto nesmírně dlouhém korálovém útesu je Whitsundy, který při své první plavbě Tichomořím objevil a tenkrát ho tak pojmenoval kapitán James Cook. Začnu s výkladem na závěr našeho sourozeneckého setkání. To je třešnička na mém dortu. Na tomto ostrově je pláž, která dostala jméno Bílá nebeská. Není ze zlatavého korálového písku, jako jsou ostatní pláže, nýbrž ze sněho bílého, křemičitého. Tamní říčkou je písek vynášený do moře a příbojem naplavovaný zase zpátky na pobřeží. Z ptačí perspektivy to je úžasná podívaná. Lenka se rozhodne přejít k věci. Z přístavu na pobřeží jsme se tam vydali výletním katamaránem. Plavba rychle ubíhala a po několika hodinách jsme v zálivu zakotvili. Do záchranného člunu jsme naložili naše batohy a kanistr s pitnou vodou, rozloučili se s posádkou a nechali se odvést ke břehu. V lesíku nad pláží jsme postavili stany a podnikali jsme odsud výlety nebo jsme si užívali koupání v moři. Večer u táboráku jsme pak vychutnávali ničím nerušený klid a připadali jsme si na bílé nebeské pláži doslova jako v nebi. Po třech dnech nás katamarán opět vyzvedl a odvezl do přístavu, dodám. Naprostou výjimečnost tohoto místa jsme si ještě potvrdili vyhlídkovým letem

Poslední večer našeho několikadenního pobytu na Růžové chalupě jsme strávili u krbu probíráním rodinných drbů. Ráno při společném loučení mne napadlo, konec nemusí být definitivní, ale bude začátkem něčeho nového. A začátkem toho nového se stane každoroční sourozenecké setkání. Šajtavská chalupa je naší srdeční záležitostí a je také ideálním místem pro uskutečnění společné tradice. Přes den si vyrazíme na výlety do krásných koutů Orlických hor a večery pak budeme věnovat velkým i malým životním dobrodružstvím jednoho z nás. A jako první by mohl začít ten nejstarší. Ivo výzvu okamžitě přijal. Dohodli jsme se i na termínu. Uvidíme se na Šajtavě o jeho nadcházejících narozeninách.

Slyšeli jste pátou závěrečnou část četby na pokračování z knihy cestovatele Leoše Šimánka Život plný dobrodružství a neb světem křížem krážem. V roce 2021 ji pro Český rozhlas Hradec Králové připravil a s hercem Pavlem Soukupem natočil režisér Pavel Krejčí. Na pořadu dále spolupracovali dramaturg Jaroslav Pokorný a mistr zvuku Leoš Sedláček. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout buď v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: Je 18 hodin 46 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Co nabídneme po 19. Bude to pořád Cesta k uzdravení, skutečné příběhy moderní medicíny a dnešním tématem bude mentální anorexie a pomoc v terapii. A co stihneme ještě do 19. hodiny? Dnes je neděle, tak když se ohlédneme za tímto týdnem, Štefan Margita má za sebou dvě velké události. Jedna se týká Národního divadla a druhá Hradce Králové, kde pokračoval oslavy jeho kulatých 70. narozenin, a to koncertem Na břehu Labe s Královéhradeckou filharmonií. Byl to koncert s nádhernou atmosférou. No a to Národní divadlo představilo svůj repertoár, jak se ubránit pokusům o nadměrné uchopování moci. To je otázka, kterou si chce od září klást činohra Národního divadla spolu s diváky, a nová témata a inscenace přinese 144. sezóna i do Státní opery, baletu nebo Laterny magiky. Kromě zastavení nad chystanými věcmi šéf Národního divadla Jan Burian uvedl právě operního pěvce Štefana Margitu do síně slávy. Jaká to
1: nádhera. Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
2: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
1: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
2: V Pražském Národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
1: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruiz Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému. Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v Její pastorkyně Láca, pak Hofmanovy povídky, pak Billy Bat, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné veliké role, na které se vždy těším.
2: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ramba z Laterny magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28-letý Zdeněk Piškula.
3: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí, a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
2: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
3: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
2: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rekonstrukce suterénu Městského muzea v Žacléři je hotová. Od 1. září můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Hradečtí fotbalisté podlehli Slovanu Liberec. Zítra bude zataženo s teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Stavbaři po 8 měsících dokončili rekonstrukci suterénu Městského muzea na Rýchorském náměstí v Žacléři. Z vlhkých prostorů ve 100 let staré budově vzniklo moderní zázemí, například pro tvůrčí dílny nebo přednášky. Zájemci si opravené prostory mohou poprvé prohlédnout v rámci Dne evropského dědictví 19. září. Technické služby zahájily modernizaci vnitrobloku v Trutnovské Zvonkově ulici na Zelené Louce. Místo starých chodníků budou bezbariérové trasy z betonové dlažby a pěšiny a přibudou lavičky a odpadkové koše. Více doplňuje mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
2: Jedná se o první projekt, který reflektuje celkovou urbanisticko-architektonickou koncepci rozvoje tohoto sídliště. Cílem úpravy zastaralých vnitrobloků je obnova zeleně, doplnění nového mobiliáře a veřejného osvětlení.
0: Modernizace prvního vnitrobloku skončí příští rok na jaře. Následovat bude oprava dalších dvou. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň také musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskového oddělení úřadu práce.
3: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
0: Rakouská policie vyšetřuje horského vůdce, který na hřebenu Grossglockneru minulý týden napadl polského horolezce. Spolupráci s ním ukončilo i Sdružení horských a lyžařských vůdců Alpské obce Kals. Rakouská média zveřejnila video z incidentu. Vedoucí lezeckého družstva se dvěma klienty na úzkém exponovaném místě předbíhá polskou horolezkyni. Když se proti tomu její partner ohradil, tak ho horský vůdce nejdříve verbálně a pak i fyzicky napadl. Roztržka se stala ve výšce zhruba 3000 metrů nad mořem. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v 6. kole šance ligy podlehli Slovanu Liberec 2-0. První branku v utkání vsítil Lukáš Mašek. V 90. minutě skóroval Aziz Kajondo.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Vítr povane slabý jižní a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehody aktuálně hlášené nemáme. Na silnici v obci Dolany na Náchodsku dejte pozor, máme tam hlášenou zvěř na vozovce. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým, o pocitu vlastní hodnoty, o tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek, kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala a už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci. Právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále na nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré a my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře. A v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro.
2: Je hustý, ano,
1: a to asi tak. Není tak časté.
2: Je to tak. Toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten puce bez záchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, co velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, o té ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemoc

0: fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
1: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
2: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
0: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče. Že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
1: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
2: Já děkuju za pozvání.
1: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
0: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
1: Děkuju.
0: Děkuju také.
1: A naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Začínají Evropské dny židovské kultury, kdy má Maharal Yahrzeit. A co nabídl Štetlfest? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Co má společného judaismus s láskou? To je otázka, kterou si letos položili organizátoři Evropských dnů židovské kultury. Ty se konají během podzimu po celé Evropě. Zvou k objevování různých podob lásky, od té romantické a rodinné až po lásku k tradici, komunitě, vědění a člověku jako takovému. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice, která u nás akci koordinuje. Dobrý večer. Proč organizátoři letos zvolili právě téma lásky?
2: Dobrý večer. Láska je velmi univerzální téma, kterému každý rozumí a každý si v něm může najít něco svého. Zároveň téma nabízí velké množství způsobů, jak ho představit, ať už od lásky partnerské a rodinné, přes lásku k tradici, hudbě, literatuře, po lásku k Bohu, komunitě nebo druhému člověku. A láska je téma, která dokáže spojit velmi rozdílné přístupy i různé generace.
1: Kdo vlastně Evropské dny židovské kultury na celém starém kontinentě organizuje?
2: Na evropské úrovni Evropské dny židovské kultury zastřešuje a koordinuje Evropská asociace na ochranu a podporu židovské kultury dědictví a v České republice je pak koordinátorem českého programu Federace židovských obcí, která se do projektu zapojuje už od roku 2003 a důležité je, že nejde o jeden festival na jednom místě. A do programu se po celé České republice zapojí židovské obce, synagogy, muzea, města, kulturní instituce a další organizace.
1: Co konkrétně je na programu v Česku?
2: Český program je poměrně pestrý a zahrnuje koncerty, přednášky, komentované prohlídky, výstavy a další kulturní akce. Do programu se zapojí také synagogy, která Federace židovských obcí spravuje v rámci projektu 10 věst. A v programu najdeme například koncerty v Polici u Jemnice nebo v synagoze v Úštěku, festival židovské kultury v Krnově, programy v Třebíči, Děčíně, Kolíně a na dalších místech. Z dalších akcí bych určitě ráda zmínila komentovanou prohlídku výstavy Burning Love Izrael objektivem Karla Cudlína v Klausově synagoze v Praze. A velmi zajímavé mi přijde také zapojení mladé generace, protože v děčínské synagoze se v říjnu uskuteční výstava studentských fotografií na téma láska, kterou připravili studenti střední školy řemesel a služeb v Děčíně. A kompletní program v České republice najdete na webových stránkách Federace židovských obcí.
1: Evropské dny židovské kultury se konají od roku 1999, to už je skoro 30 let. Dá se nějak zhodnotit jejich přínos?
2: Určitě. Myslím, že za těch téměř 30 let se podařilo ukázat, že židovská kultura není jen otázkou historie a památek, ale je živou a různorodou součástí evropské kultury. Evropské dny navíc vytváří prostor pro setkávání, dialog a poznávání. Lidé mohou navštívit synagogy, výstavy, koncerty a objevit něco, co třeba dosud neznali. A právě v tom vidím její hlavní přínos, že přibluží židovskou kulturu lidem, kteří by se s ní jinak třeba vůbec nesetkali.
1: Říká projektová manažerka Federace židovských obcí Tereza Kotláriková. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer.
1: Slovo hora označuje v balkánských zemích lidový skupinový tanec a svou taneční horu měli i Židé. Zvlášť populární se stala po založení státu Izrael v jeho kibucnickém hnutí. Autorem hudby je izraelský skladatel Mark Lavry.

0: Jméno Hmaharal některým z vás možná nic neřekne, ale když uslyšíte Rabi Lev, určitě budete vědět, že je řeč o legendárním tvůrci Golema. Jehuda Leva ben Becalel byl ale především učenec, pedagog a filozof. Působil jako vrchní moravský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze, kde roku 1609 zemřel. Na 31. srpna připadá jeho Jahrzeit, tedy den, kdy si jeho úmrtí připomínáme. Hmaharalovo učení už léta studuje vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Natáčela s ním Daniela Brůhová.
1: Zajímá mě, čím pražský Hmaharal zaujal rabína Karola Efraima Sidona.
2: Zaujal mě tím, že ta Tora je z hlediska literárního, já jsem vlastně literát. Je to úžasná věc. Něco, co je výjimečný v celé literatuře, je to vlastně jako poselství z dávné minulosti do budoucnosti. Jo. Celá ta Tora obsahuje poučení pro celý generace až po ten příchod Mesiáše. Ten výklad toho, to už je potom věcí každého učitele a pražský Hmaharal, bych řekl, je skutečně fantasticky upřený ke smyslu, co ta Tora a co ty Midraše, jaký mají smysl. I tím, bych řekl, je Hmaharal důležitý pro židovské myšlení a konec konců pro lidské myšlení.
1: Hmaharal byl také vynikajícím pedagogem, který ovlivnil nejen židovský svět.
2: Založil ješivu u Beit Midráš. Poté, co byl vrchním rabínem v Poznani, tak se zase vrátil zpátky jako vrchní rabín pražský a zemřel tady a proto je to pražský Hmaharal.
1: Důležitým spisem Hmaharala je modlitební sidur pražské obce.
2: Ten sidur pražský je jenom záminkou k tomu, aby tam byl pořízený výtah z komentářů pražského Hmahrala k jednotlivým modlitbám. Čili je evidentní, že ta modlitba pro ně hrála eminentní roli a taky jak ne. Ta modlitba to je otázka služby a projev lásky k Bohu. A taky i bych řekl postavení člověka jako takového vůči Bohu jako takovému. To je jedna z jeho základních premis, že ten člověk je závislý na svém stvořiteli, ergo z toho plynou i jeho povinnosti chválit toho, kdo ho stvořil. Že?
1: Řekněte, je známý pražský Hmaharal i za hranicemi Česka?
2: Už jenom v Izraeli patří k součásti výbavy nábožensky vzdělaných lidí. Když se řekne Hmaharal, tak to je úplně jasný a není to jenom Golem.
1: Zastavme se u Golema ve spojení s Hmaharalem.
2: Co já vím, tak se to slovo Golem objevuje jako v rámci citátu a vůbec ne v souvislosti se stvořením Golema, ale se stvořením člověka. Bůh nejdříve vzal práh, udělal z něho Golema, to znamená syrovou hmotu a z ní by potom už dělal další kroky ke stvoření člověka. Z těch jeho spisů nelze usuzovat na to, že by s tím Golemem měl, ale měl samozřejmě výbavu k tomu, aby se tím zabýval. Ten Golem je patří k té židovské tradici taky. On možná mnohem líp než dokoli jiný věděl, jak je třeba to chápat.
0: Debka Hillel, tak izraelští skladatelé Ben Ze'ev a Efi Netzer nazvali svůj doprovod k tradičnímu kruhovému tanci.

0: Starobylý kabalistický rituál Goral Hagra se podle tradice vykonává jen ve chvílích nejvyšší nouze. Pomocí náhodně vybraného verše story má odhalit odpověď na palčivou otázku. Letošní Štetlfest uvedl poprvé v Česku stejnojmenou inscenaci, která vychází ze skutečné události. Krátce po vzniku státu Izrael rabín Arie Levin obřad provedl. Pomohl tak určit ostatky padlých vojáků jednotky Lamed He, která se marně pokusila doručit zásoby židovské osadě obklíčené arabskými bojovníky. Inscenaci přibližuje Martina Pouchlá.
1: Listopad 1947. Valné shromáždění OSN přijalo plán na rozdělení Palestiny. Nesouhlas arabských států s rezolucí ale vedl k první arabsko-izraelské válce. Právě v této době se 35 bojovníků, zdravotníků a dalších lidí vydalo dopravit zásoby do odříznutých židovských osad. Cíle nedošly, protože všichni do jednoho byli zabiti. Až po válce, po roce a půl, bylo možné ostatky padlých důstojně pohřbít. Jenže bylo těžké určit, které ostatky patří kterému muži. A tehdy pomohl rabín Levin.
2: Byl to výjimečný rabín, který tento obřad uměl provést. Je to totiž rituál, který se v tajnosti předává z generace na generaci mezi jeruzalémskými učenci. Vykonal jej 11krát. Otevřel svitek Tóry a odpočítával verše. A 11krát verš obsahoval jméno nebo nějakou narážku na jméno jednoho z padlých vojáků. A výsledky jsou dodnes vyryté na jejich náhrobcích na vojenském hřbitově.
1: Vypráví příběh představení Goral Hagra režisér Yoav Michaeli. Příběh je důležitou součástí izraelské historie, ale také osobní historie samotného režiséra. Mezi padlými byl totiž jeho strýc. Inscenace je tak plná detailů, které jsou pro něj velmi osobní.
2: Například je tam scéna, ve které přijde voják a předá rodičům dopis. Sněží a potom se objeví označení ulice. A to je název ulice, kde bydleli můj dědeček a babička a kde se dozvěděli tu zprávu.
1: Yoav Michaeli se rozhodl téma uchopit po smrti svého otce.
2: Byl to velmi zakládající mýtus izraelské společnosti, mýtus odvahy, padlých vojáků, toho, že člověk udělá všechno pro splnění mise a také ideálů a mýtů, které jsou v izraelské společnosti přítomné dodnes. Můj otec tomu zasvětil celý svůj život, byl předsedou výboru pozůstalých rodičů, stavěl pomníky, vydával pamětní knihy, dělal to celý svůj život. A když zemřel, přemýšlel jsem, jak bych mohl pokračovat v jeho odkazu a můj jazyk je divadlo, takže jsem to udělal jediným způsobem, který znám.
1: Představení hraje divadelní soubor Sphinx Theatre z Beerševy. Dokumentární záznamy doprovází projekce a tělesné herectví beze slov. Audiovizuální podívaná cestuje po různých koutech světa.
2: Například v Jižní Koreji se s tímto představením velmi silně ztotožnili, protože ve stejné době také prožívali válku a témata pozůstalých rodičů a padlých vojáků v nich velmi silně rezonují.
1: Hlavním poselstvím představení je podle autora touha po míru.
2: Izrael je v neustálém válečném stavu. Jsou období, kdy je války víc a období, kdy je více klidu, ale je to pokračující konflikt. A my se s tím musíme vypořádat, musíme ho ukončit. Musíme najít způsob, jak žít v míru a to je moje přesvědčení.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Židovská obec v Olomouci má od 23. srpna novou Tóru. Radostný průvod je za doprovodu živé klezmerové hudby vnesl od židovské brány do sídla židovské obce v Olomouci. Psali v Izraeli sofer Ze'ev Wachsberger, ale úplně poslední písmena se dopisovala přímo na místě. Americká nezisková organizace Sefaria, která provozuje největší bezplatnou online sbírku židovských textů a překladů na světě, nově zpřístupnila nástroj nazvaný knihovní asistent. S využitím umělé inteligence čerpá z téměř 390 milionů slov a usnadňuje orientaci v židovských textech 3000 letí. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Pacientka utrpěla při císařském řezu v pražské Bulovce popáleniny. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Pacientka utrpěla v úterý 25. srpna při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
2: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
0: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky. Sport. Právě v těchto minutách začali fotbalisté Sparty a Slávie hrát první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který je dnes domácí v tabulce, ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezónu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit. Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přeháňky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá, naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pozor, před sjezdem na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru je ve stoupání nepojízdné auto. A na D1 pozor i na příjezdu do Brna z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do kratší kolony a prudce se tam brzdí. Na D11 se vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se popojíždí v omezení. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu pořad Zámecké léto.
1: Zámecké léto.
4: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Liberecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny, při vdáním se přes ženy, se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která, je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci, to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr.

0: převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadě, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
2: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města, takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují, ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami, I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak, tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušit, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci, aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Downton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníku, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků před derby pražských S. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola US Open. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na derby se Spartou. To začalo ve 20 hodin. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme stotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn do přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Vedení kolínské radnice připravuje modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu a měla by tak přispět k větší plynulosti dopravy. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou přes 21 milionů korun. Nabídky očekává do poloviny září. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak Jiří Lehečka do druhého kola postoupil. Španěla Pabla Kareňa porazil 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště hrát s Tomášem Macháčem. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Poděbrady. Před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do kratičké kolony. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun centrum. Na 17. kilometru je odstavené auto s defektem. Řidič mění kolo a kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 Chomutova do Mostu u Kamenného rybníku narazilo auto do svodidel. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako Čech, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky zde pracoval do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já to musím říct. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodí mě párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z dovezeného masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako zvinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkat, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šunku zase si udělám takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne na kraj, takový želínek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, no, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž pod bičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanitě, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu. Ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočky nějaký udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrařku.

0: Círárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít círárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
0: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sírárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sírů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, síry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sírů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sírů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
0: V roce 1923 zde započala výroba taveného síra. Sírárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
2: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené síry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně síry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět síry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené síry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
2: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sír nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
3: Zajímavosti o tavených sírech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchaře na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dřív.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jako, že i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo,
2: jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělá, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý vdolky na té suchý pánvičce.
1: Ano, ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch vdolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký vdolky, jo.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním. Jo? Neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přirovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete. pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu přednosti.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénu a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně stáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí takzvaného čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor. Ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Dejvice.
2: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 8 lidí. Informovali o tom tamní úřady s tím, že stále pohřešují 17 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Leží tam na krajnici Srna po srážce s vozidlem. Projíždějící auta se vyhýbají. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a pokaždé se zdržíte do 5 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu zbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
6: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
0: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byly zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
2: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
3: Nos dolů.
2: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když jsi nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
4: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
5: Pro manželku?
4: Ne, zemřela konovatkyně.
5: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
4: Říkám, zemřela konovatkyně. Nemáte něco levnějšího?
5: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
4: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
5: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tkyně nastřelil držadlo.
4: Jo.
5: Jo.
4: Ale to by měla konová keci. Kolik stojí z popelnění?
5: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
4: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jana Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
6: Ano?
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
7: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
6: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
7: Ne, tchýně.
6: tchýně, taky dobrý, ne?
7: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
6: Jo.
7: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne, ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
6: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
7: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
6: Ano.
7: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
6: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
7: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
6: Jo.
7: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
6: Ano.
7: No, to teda byl fór.
6: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
7: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
6: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo.
7: Je.
6: Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tak budou do 9.
7: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
6: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
7: No, to ne.
6: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
7: Madla, a není to opravdu těsný?
6: No, tak to jsou tady horší věci.
7: Jo.
6: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš?
7: Mm-hmm.
6: A děda říká, že jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tělo se v baráku, jo. Madla, to je v pohodě.
7: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
6: Je to fór.
7: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
6: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
7: Jo, dobře.
6: Protože dneska jedu na půl plynu.
7: A jo.
6: To víte, šetří se všude.
7: Mm-hmm.
6: I tam, kde se má, pardon.
7: Prosím, jo, jistě, radši vidíte tady.
6: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
7: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
6: ano?
7: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
6: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
7: Ne.
6: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
7: Dobře.
6: No, takže vy jste...
7: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
6: No, Tak 3 za ty madla.
7: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
6: Ano.
7: Tak.
6: No, hleďte.
7: No.
6: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
7: A myslíte, že by to šlo?
6: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
7: Jak to myslíte bůra?
6: 5 000 jako.
7: No to je moc.
6: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
7: Jo.
6: Víte, do čeho jdete prostě.
7: Čili za 5, ale to je moc.
6: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
7: Ano.
6: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečenejch, šestičlená kapela.
7: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
6: Já nevím, co s váma, sakra.
7: A tam něco levnějšího.
6: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
7: Jo.
6: Rakev, nehoblovaný prkna, jako ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
7: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
6: Já nevím, no co s váma, sakra, no jedině tadyhle ještě
7: ano.
6: Za 1 700, ale to už... není pohřeb, to je spíš taková prdel.
7: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, no. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
6: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
7: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
6: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
7: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
6: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
7: No, tak nějak, no.
6: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, ano. To je smlouvička.
7: Ano, tady.
6: Ano, tam, bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
7: Ano.
6: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
7: No to je teda for.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil v té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel jsem trošku pozdě. No a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo. A teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mě nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslím, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhý funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Zajisté, dvakrát paní, ať jsme baňatý.
0: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdy si na to vzpomínal Rudolf Křesťan?
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pepi, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
10: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
7: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda
9: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A na tom cintoríně by se ozývala. Noj, si smil? Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: hladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, kde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru, takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele a jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20, bylo to strašný a vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna, to bylo v uprostřed července nebo srpna, vedro k padnutí, tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam dávala nějaký občerstvení a tak dále a Teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, jako jste nám to přivezli pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, ale to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěříte. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Přibylo z modlíčiči, že umřel můj velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji ceniští přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem čeče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová a nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra, teda tchyně,
2: ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžitě.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyni zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 000 korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroj nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka, víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašeci. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik, víte? Bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
2: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
4: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci!
5: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista, zemřel a jde do nebe. Svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe? To byly samý holky, chlast, rockovej kytarista. Kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší. Vrátí zase za říká, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tamhle slyším. Říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A opět na závěr celého krásného nedělního dne přichází pravidelný pořad jménem Noční linka a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání. Přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Máme před sebou celé 2 hodiny společného potkávání se povídání, tak se na vás budu moc těšit. No a dnes to bude téma skřivan nebo sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kde se cítíte nejlépe a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne? Cítíte svůj osobní biorytmus a kdy jste si uvědomili, že potřebujete chodit brzy večer spát a brzy ráno vstávat? A nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice? Jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte svůj vrozený biorytmus otočit. Asi všichni jsme slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany. Někdo na tohle rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy sami cítíme největší energii a prostě nám dobře a velmi dobře víme, kdy přichází náš čas ospalosti a také únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Spíše ranní skřivani a nebo večerní a noční sovy? Promyslete a zastavte se na kus řeči se svými názory a zkušenostmi. Telefon k nám jako vždycky 731 800, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večerní čas a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod jste určitě všichni poznali Michal David a písnička Nenapovídej, no krátce po 23. hodině. Pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný večer, Helčo.
1: Zdravím všechny sovy, protože jiný lidi tě asi nebojí v tuhle dobu.
0: No, já nevím.
1: No většinou, protože skřivaní chodí spát brzo.
0: Ano, ano, zjistíme.
1: No, já mám několik zážitků. Za prvé jsem opravdu už jako holka nemohla spát večer. Mm-hmm. Jednou jsem si chtěla dočíst knížku, tak jsem dokonce si vzala svíčku pod peřinu.
0: Jak to dopadlo?
1: No, naštěstí jsem si to uvědomila rychle, takže jsem to zasla.
0: Jasně.
1: Ale stejně jsem neusnula. A naše maminka, když nás budila do školy, tak já jsem prostě do poslední chvíle, já jsem vylezla až ve 7:45. Mm-hmm. Měla jsem to asi 1,5 kilometru do školy.
0: Ano, ano.
1: To jsem uběhla a ještě jsem stačila si napsat úkol, který jsem samozřejmě doma nepsala. Jo.
0: Jo.
1: Takže, ale všude, kde jsem musela dělat třeba od 6 nebo od 7, tak jsem zásadně chodila pozdě.
0: Jo.
1: O 5 minut třeba, jo.
0: Ale zásadně prostě to tam bylo, jasně.
1: No a jednou se mi to vymstilo. Zbudila jsem se a teď jsem si říkala, ježišmarja, kolik je hodin, budík jsem neslyšela, to jsem dělala v ČKD ve Vysočanech. Mm-hmm. Tak jsem se oblíkla, když jsem letěla a říkám, ježišmarja, to jede pár lidí v tramvaji, to už jsou všichni v práci, no to bude malé, jo. A projdu vrátnici a kouknu na hodiny a ono bylo teprve 5.
0: No. Jej, no vidíš to, jak si takhle no, náhodou přišla nejde, extrémně no. Brzo.
1: No a pak zase jiný extrém, když jsem dělala v nemocnici na Bulovce, tak jsem sloužila každou druhou sobotu neděli. A mě nic jiného nezbudilo než telefon. No a tak zvonil telefon, že jo, tak to webu a říkám, tyjo, drapo, a co se děje? Helčo, je 8 hodin. Já jsem říkal, no a co má být? No od 6 seš v práci, ne? Takže jsem pak měla domluvit s vrátnýma, že když budu sloužit, tak mě ráno budou budit telefonem, protože jinak bych... No. Ale moje děti, ano. Kdyby se nenaučili vstávat sami, tak ano. By byly negramotní.
0: Jo.
1: Vyčekali, až ke maminka zbudí. Hrozný. Hrozný. A je to prostě, ať dělám, co dělám.
0: Tak to tam je.
1: Večer prostě nemůžu spát a nejlíp se mi spí tak kolem té 9. hodiny, jo, dopoledne 8-9.
0: Ano, ano.
1: No taky se mi povede, že stanu v poledne, ale tak jako důchodce.
0: Tak přehozený režim je přehozený režim, s tím se nikdy
1: není... Ne. To není přehozený, to prostě já usnu někdy ve 2-3 ráno,
0: ano.
1: A to beru prášek na spaní, ale stejně neusnu až v určitou dobu,
0: ano.
1: Takže v těch 8-9 je to nejlepší spaní, protože spím teprve 6-7 hodin.
0: Ano.
1: Jo. A nejvíc trpím v nemocnici, když všechny ty babky jdou spát ve 8, nemůžeš se ani pustit televizi, protože by to rušilo.
0: Ano, ano,
1: a ráno v 5 hodin oni nejenom, že jdou čůrat, ale oni si perou, oni se sprchujou, jo, a v 6 hodin, když už je rušno v nemocnici a mě zbudí samozřejmě v těch 5, tak oni se jdou dospat, mrchy. Jo. Já bych je zabila. No. Já si kvůli tomu platím v nemocnici na standard, abych byla sama na pokoji.
0: Jo, aby si se dospala ve svém režimu, tak jak ti to vyhovuje. Rozumím,
1: no,
0: rozumím.
1: No tak oni mě zbudí sestřičky stejně, že jo, ráno.
0: Ano.
1: Ale prostě večer si můžu koukat na tu televizi a usnu si kolem té půlnoci. Takže když mě párkrát nachytali, že ve 2, ve 3 bloudím po chodbách, tak už mi to přestali potom i vyčítat, protože prostě s tím nic nenadělám.
0: Ano, ano, to, ano.
1: Já se nepřinutím usnout 8 a ráno teda pro mě je to mor. A až bude dneska půlnoc,
0: no.
1: Což bude za chvilku,
0: ano.
1: Tak mě bude přesně 80.
0: Pánečku, no tak no. To přeju hlavně hodně zdraví, energie, radosti a vůbec všeho dobrého, ať se ti vede, Helčo.
1: slavím. A možná, že to je tím, že jsem se narodila o půlnoc, jo, vše moje děti se narodily v obě kolem 3 ráno a ty vstávají normálně, no. Je to pět dětí nás je a nikdo s tím nemá problémy, jenom já.
0: Jenom ty. A cítíš i večer takovou tu větší energii, než třeba dopoledne a tak, nebo odpoledne větší energii, než dopoledne?
1: No hele, já jsem dělala s nějakou Maroš, dělali jsme od 7 hodin na Volovce v té nemocnici a ona mi třeba něco říkala, jo, a já jsem ji nevnímala. A ona pak do mě strčila a říkala, promiň, já jsem zapomněla, že ještě není 10.
0: Jo, rozumím,
1: já
0: ano.
1: Já jsem sice pracovala, ale byla jsem tak v nějakým tom zpomaleným režimu, že jsem ještě napůl spala a až po té 10. hodině a nejlíp jsem byla výkonná vlastně na odpolední.
0: Na odpolední směny. No prosím, tak to byl takový opravdu začátek ze života o tom, jak to je a jak asi úplně člověk se vším nemůže bojovat a nemůže se předělat, protože to jsou zkrátka dary z hůry, jak se říká. Helčo, každopádně děkuju moc krát, přeju i zdravý spánek, samozřejmě těm narozeninám, protože to je velmi, velmi důležité. Důležitá věc a moc si to hezky užij a děkuju za návštěvu.
1: Já taky a zdravím Zuzku.
0: Ráda vyřizuju společně s tebou. Děkuju, ahoj, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Keby bylo něco.

0: Jožoráš, skupina Elána, jedna filmová, známá to velmi, velmi písnička od skupiny Elán, Voda, čo ma drží nad vodou. No a během písničky se k nám z Moravy dovolala paní Liduška. Hezký večer, Liduško.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak povězte, co vy jste, skřivan nebo sova? Jak to máte na Moravě u vás?
1: No, já budu na staré kolena sova.
0: Aha.
1: Já v noci čumím na bedu.
0: Jo, ponocujete takhle.
1: Do rána. No tak co může dělat? Starší ženská v důchodě, že jo?
0: Mhm.
1: Přes den, když si dám dobrý obídek, že jo?
0: Mhm.
1: Tak si ráda zdřívnu, když dopiju kafe, já jsem mrtvá.
0: No, je, co by ne?
1: Tak budím a šaškuju celý den.
0: Ano.
1: No, tak nemůžu večer usnout, tak si rozhodnu televizi, to je nejlepší let.
0: Mm-hmm.
1: Bez prášku, ne, na co? Já si rozhodnu televizu a usnu určitě.
0: Liduška, vy jste řekla v úvodu, že na starý kolena budete sova a vy jste dříve jako v průběhu celého třeba svého aktivního pracovního života, tak jste byla spíš skřivan?
1: No tak ani ne, protože já jsem dělala dlouho ve svitu,
0: mm-hmm.
1: takže jsme s manželem stávali poměrně brzo, 5 hodin.
0: Mm-hmm.
1: No ale to jsem vám chtěla říct, že jak paní tam vykládala, jak to poplesla 5 hodiny, tak manžel taky mě vyprávěl vyši, že on byl nějak nemocný,
0: mm-hmm.
1: a spole to taky ráno si teda usnul v poledne, jo, mm-hmm. chodil na 6 a usnul.
0: Ano.
1: A teď se zbudil a bylo 6 večer.
0: Jo.
1: A on měl za to, že je 6 ráno.
0: A vyrazil.
1: Tak si mašinu vzal do práce a vrátně na něho kouká a říká, co tu děláš, prosím tě? Když je 6 hodin večer.
0: Jo.
1: A on to nebo, no tma ještě, nevím, jestli to bylo asi v zimě, nebo tma.
0: Ano.
1: Tak jo, no, tak dal tam zpátečku a šel na internet spát. No a když ke mně vykládá, že jedné paní se podařilo, tak ji podpíchala do práce a už tak mladá a měla sklerózu, to bylo taky divně, tak se rychle oblíkala, hodila na sebe kabát a až přešla vrátnicu, jako už všechno v pořádku, se přišla na šatnu a vyšlíká kabáva zjistila, že nemá sukni, jenom kombinér.
0: Jo.
1: No, takže to je ale grafce, no. Takže já na staré kolena vám říkám, musím nám nejradši nejít televize a budím se ráno pravidelně 5 hodin.
0: A
1: už nezaberu.
0: Jo, tak vy máte tak od každého kousek, že jo? I od Týsovy.
1: Ano, pak to doháním přes den.
0: No. Ano, i od toho skřivana. Dobře, Liduško, tak vám moc děkuju a přeju vám hezké dny a taky kvalitní
1: nemáte
0: spánek.
1: Já vám taky děkuju. Za krásné večery.
0: Děkujeme za přízeň. Děkujeme. Mm-hmm.
1: Dobře.
0: Tak
1: mějte
0: jo.
1: Se hezky.
0: Taky. Dobrou noc, naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Hana Zagorová písničku Já chtěla jsem ti báseň psát. A krátce před 11:30 pozdravíme Františka na Moravu do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačím naší linky, pěkný pocit.
0: Tak Františku, co vy, Skřivan nebo Sova?
1: No, tak já to řeknu a musí ho posluchači posoudit, co to je, jak to je.
0: Dobře.
1: Tak dívejte se, já to mám s tím spaním takový zajímavý, protože poslouchám tu noční linku do jedny.
0: Ano.
1: A padu spát, že, ale já usnu hned, ale musím mít třeba promyšlené postup práce na druhý den, to musím mít všechno hotový, jo, a promyšlený, a teď se musím v té posteli uvolnit, nesmím třeba usínat, když mám zapnutý pěstě nebo nějaký starosti, prostě já se dokážu uvolnit a spím. A jsou třeba ráno, mi říká manželka, slyšel jsi tu bouřku nejakou? Já říkám, vůbec jsem nic neslyšel. Já, já když spím, tak nic neposlouchám. Jo?
0: Dobře děláte, když spát, tak spát.
1: Tak, ale co se mě kolikrát stane, že breptám ve spaní?
0: Jo, anebo, to vám říkají vaši blízcí.
1: No, to manželka mi potom nějak zpovídá, co a kde a jak, jo, a to ani se prozradím, ani ve spánku, ale co se mi stává, že buď to s ní tahám její podušku, tu přikrývku, anebo na ní zasi házím svoju přikrývku, jo, jako se mi taky stále, že ona mě si říká, co děláš, no a tak to je tak. Ale teďkom třeba když v zimě, když děláme tu zimní údržbu, tak tam teda to mám pořád takový napnutý všechno. To se probouzím o 3, o 4, o 3:30.
0: Já
1: jdu ven, kontroluji, jaký je stav vozovek, jo, abych buď to už věl a budil chlapí, jo. Tak to já takhle sám mám brzo. A když já jako s ničím nejezdím, tak si jdu chvíli sednout za chlapama do hospody a tam teda to na mě jde. Tam začnu hlavou mlátit do stolu, jo, jak usínám, jo, tak mi ta hlava.
0: Jasně.
1: Ze strany na stranu, chlapi mě vždycky říkají, když si tady lehni, já si budu si zimní, jo.
0: No jo, ale chtělo by to nějaký odpočinek takovej trošku mezi akcema.
1: Ale tak to tak, ale to snad už to nebude, protože už jsem to odřekl, takže možná se myslím, jo. No, nikdy třeba v sobotu, neděle nevydržím spát maximálně o hodinu, do sedmi,
0: no,
1: já spím do osmi nebo to. Tak to už není ono, aj to ležení dlouho, to tělo nesnáší, jo, to by potom bolilo záda nebo něco, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jak stanu, tak to rozhejbu, rozchodím to zase, jo.
0: No,
1: tady se mi aj uvěděla, že jsem hlavou buchl, měli jsme nějaký koláčky posypaný, nebo to byla, ne, to byl nákyp, myslím, velžeme nákyp, bylo to posypaný kakaem, nebo co. No a já jsem párkrát vypadla hlava do toho taliska. přišla dcerka Jana do toho a říká, taťko, co se ti prosím tě stalo?
0: Jo.
1: Já říkám, co by se mě mělo stát? Tak jsem se podíval do zrcadla, já jsem měl celý čeho od kaká.
0: Jo, rozumím.
1: To vypadalo jak zasklá krev, to vypadalo, jo. No. Takže takhle to jsou ty moje, to spaní, no tak říkám, to musí ho posloužit. A třeba z začátku, když jste začal tu noční linku taky poslouchat, a dělali jsme v Brně, stavili jsme tam panu Slabákovi barák, tak jsem za jízdy jsem kolikrát klimbal.
0: Jasně.
1: Projížděli jsme v Vojkovice a najednou slyším chlapi, jak zatovali, šepe pozor. A já jsem brkl bobobrník, jo, kolem, jenom jsem brkl.
0: Jo.
1: No, tak to byly ty začátky, když jsem začal prostě taky tady poslouchat tu noční linku, no. Ale teď už to snáším dobře, už mě to nevadí, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Ale Já umím rychle spát, já se vyspím, jo? Já říkám. Já umím rychle spát a tím pádem se teda vyspím vždycky. Jako,
0: tak to
1: jo?
0: Je dobře, no, že máte dostatek spánku. Takže vy jste od každého tak kus, jak to tak pozorně poslouchám.
1: No, tak musí od ty posluchači poslouchat, co jsou, jestli
0: kam,
1: křiva, nebo
0: kam vás stova. Vlastně zařadit. Jo. Dobře, no. Tak Františku, moc vám děkuju, jinak přeju samozřejmě hezký zbytek nedělního večera. Vydařený celý příští týden a budu se zase těšit na slyšenou noční lince. Mějte se hezky, děkuju.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Hrál. No a teď máme na telefonu Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás taky. Halo, halo, halo. Slyšíme?
1: Jsem tady, ano.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Slyšíme se.
0: Ano, výborně. Tak ještě jednou hezký večer, tak co vy? Ráno nebo večer?
1: Tak co pak, to není jasné, když se bavíme v jednu hodinu v noci spolu třeba?
0: No tak, trošku něco z toho vyplývá, to je pravda, ale někdo, jak tady slyšíme, to má takové nakombinované, někomu to nevyhovuje, chtěl by být přesně to opačné, co není.

0: mám takový zlozvyk, já nevím, jak to jinak nazvat, lehnu do postele, vezmu si třeba mobila nebo tablet.
1: Ano.
0: A čtu.
1: Ano.
0: A teď se probudím třeba za 3 hodiny a mám tablet v ruce, brýle na nose, světlo mě svítí a prostě nehnu se, ležím tak, jak jsem se položil, tak se prostě nehnu celou noc, opravdu.
1: Jo.
0: Tady v tom, to jsem říkal, kdybych si před spaním položil na hruď hrníček s vodou, tak ráno to tam najdu.
1: No tak, máte dokonalé usínání a dokonale takový tvrdý spánek asi, když zaberete.
0: V poslední době jsem byl takový utahaný, protože jsem doháněl resty ze včelama, krmení, léčení a všechno. Potom kolem baráku bylo spousta práce a to, takže jsem opravdu byl unavený a třeba se mi stalo, že jsem sedl na kraj postele, natáhl jsem se přes tu postel, chtěl jsem, teda připojil jsem si mobil na nabíječku a jak jsem byl nahnutý na toho postele, opřel jsem se rukou o polštář a ráno jsem se tak probudil. Ani jsem se nenatáhl do té postele, prostě jak jsem byl napříč té postele, jak jsem se probudil ráno. To je to takový. A zkoušel jsem, ale jako třeba mě říkají, že bych měl zbat víc, já spím třeba těch 5 hodin asi, nebo tak nějak.
1: Ano, ano, ano.
0: Říká se, že bys měl spát až 8 hodin. Já jsem to zkoušel, šel jsem spát třeba v 9 nebo v 10.
1: No.
0: Jenom, že se zbudím ve 3 hodiny. A už mi to šrotuje, co budu dělat, jak budu dělat, kde budu dělat, co.
1: Jasně.
0: Takže stejně ten spánek nevydržím prostě. Takže takový ten zvyk nebo návyk po té půlnoci lehnout, tak to je prostě, no vydržím do těch 6 asi. Potom se probudím, zase si vezmu mobil, asi něco není, nějaké zprávy si přečtu nebo něco, pustím rádio nějaké.
1: Ano, ano, ano.
0: Přepínám ze stanice na stanici. když tam je něco zajímavého, zkusím tam zavolat, to vykládám s moderátorem a tak dále, a tak dále. Takže sova opravdu na plný úvazek.
1: No a ještě vlastně i s tím, že vám stačí relativně málo spánku, málo hodin, že jo? To máte takové.
0: Tak jako, jak říkal František, třeba při obědě někdy se mi stane, že prostě kdybych měl horkou polivku, tam mám hlavu v té polivce, jo, ale že prostě, jak se říká, člověk se zaklimne nebo ztratí se na těch 20 minut, na tu půl hodinku přes ten den, aby prostě doplnil to, co mu v noci chybělo. Ale jak opravdu zkoušel jsem to jít spát dřív a nestalo to za nic. Stejně to.
1: Takže za vás vlastně doporučujete asi to přijmout tak, jak to je a nebojovat vlastně, co s tím jiného?
0: Jasně. Jako třeba dneska už Korina, teda ten můj space, jak se s ním chodím po venku, tak se na mě dívala, bylo kolik 11 hodin pryč.
1: Ano.
0: Dívala se na mě, jestli půjdem, nepůjdem, tak jsem s tím bojoval, že bych zašel ještě na jedno noční pivečko, ale
1: ano,
0: pak jsem říkal, ne, dneska ne, tak už jsem skoro natažený v posteli.
1: No tak přijde spánek brzo dneska.
0: No asi přijde, dneska to prostě překonám sám sebe, ale zase mám strach, aby se nezbudil ve 4-5.
1: Jo.
0: Ale ne, budu se snažit opravdu aspoň do těch 6 hodin.
1: Tak přeju aspoň výživných 6-7 hodin pro tělo.
0: A jak říkal František, já spím taky rychle. Takže já spím rychle a prostě vydatně.
1: To je dobře, to je zase tahle vlastnost, já myslím, je obdivuhodná a pěkná, že ten spánek není takovej polovičatý a že je opravdu takovej ten zdravej, vydatný.
0: Rychle usnu, rychle spím, rychle se zbudím.
1: Dobře, tak Oline, moc vám děkuji a přeju klidnou noc a zdravý spánek. Mějte se hezky.
0: Mějte se moc krásně, taky přejem taky dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Sní také David Dale, no a duet Budu tu stát. No a na telefonu právě teď můžeme pozdravit pana Hynka na Vysočinu. Krásný pozdní večer, Hynku.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju.
1: A to je téma. Spaní, nespaní, to je nádhera.
0: No, spíš, abych to upřesnila, skřivan nebo sova. A s tím souvisí spaní, nespaní, ano.
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu, na dvě příhody a jednu, řeknu teďkom. Uh-huh. A to v době, když jsem ještě jezdil na své 250-ce za svojí milou Janou a prostě přijel jsem k ním, samozřejmě noc nás nijak nebránila, seděli jsme na dvoře, počítali jsme hvězdičky a tak dále, jak se to říká. No a ráno jsem krátce zaspal a mazal jsem zpátky do práce, do Třebíče.
0: Jo, jo.
1: No a jako moc jsem to nenaspal, to je pravda. Do práce tam jsem si odsloužil svoji ranní šichtu a že se vypravím domů zase do Naučan a tím pádem jsem sedl na tu motorku, jenže stala se mě na ní porucha, nebudu to popisovat, co to bylo, ale prostě dali se zařadit jenom rychlostí 1 a 2. To znamená, já jsem naprosto pomalu a tím pádem moc jsem to nenaspal, takže ta klimota na mě šla. A tak já jsem jel Třebíč, pak jsem přijel do Vladislavy. Byla taková pěkná rovinka. A tak já jsem si to tak jel jsem na té motorce a najednou jsem zaklimbnul a asi dost dlouho, protože mě probudilo až dancnutí.
0: Jo.
1: A to bylo na levé straně, byla udělaná takový rigol z tvárnic betonových. Prostě takový járek. A já jsem jel po té levé straně v tom příkopu de facto a to, jak jsem do něho najel, tak to mě zbudilo.
0: Jasně.
1: Měl jsem kliku, protože po pravé ruce byla řeka. A tam zase bylo zábradlí, prostě podařilo se to, že jsem se probral. Od té doby se mě už třeba opravdu nechtělo spát. No a měl jsem zase na tu svoji klasickou pravou stranu, s hodou okolností tam absolutně nikde nic nejelo, tak jsem měl obrovskou kliku a pokračoval jsem až do Naučan a tam jsme to potom spravili.
0: Jo. Takže jsem ráda, že to relativně dobře dopadlo, nicméně patříte spíše teda mezi skřivany nebo sovy, to jsem pořád z vás ještě nedostala. Hynku.
1: No tak já vzhledem k tomu, že jsem povoláním číšník.
0: Jo, tak máte večery zcela určitě obsazené pracovně.
1: Odpoledne večer prostě chodit spát o půlnoci nebyl problém. A později, že? Takže spíš ta sova.
0: Spíš ta sova. A přišlo to přirozenou cestou, nebo máte pocit, že jste se to díky své profesi musel naučit?
1: Já si myslím, že to bylo z té profese.
0: Z té profese.
1: Já ten začátek, jednak to vyučení, potom to zaměstnání, ty první roky jsem v tom pracoval, takže to mě určitě mě to naučilo tady to a přetrvává to, dá se říct, i do dneška. Takže jako tak, jak vidíte, že taky jsem posluchačem i přispěvatelem.
0: Noční linky, ano.
1: Takže většinou čekám, až proběhne noční linka a pak ulehnu a nějakým způsobem se donutím, abych usnul. Někdy se mi to přečkám ještě další hodinu Českého rozhlasu Brno. A
0: jo, jo, takže jste s námi pravidelně, tak to jsem ráda samozřejmě.
1: Jedna příhoda a druhá jsem potom popustil tady to zaměstnání a stále se mě hasič z povolání. A sloužíval jsem na dispečinku, kde se musela držet samozřejmě bdělost, ale tehdy ještě se sloužívalo 24 hodinové směny. Jenže my jsme to měli tehdy dovolený tak, že vlastně jsme 6 hodin měli povolený spaní a 18 hodin jsme měli zaplacený jako normální všichni museli být samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: A, ale v tom zase bylo další to, že jsem musel do pár, to bylo to tuším 20 vteřin, jsem měl na zvednutí telefonu a plné svěžesti ohlásit se tady a tak dále, prostě tady záchranná stanice hasička a být naprosto fit, protože současně s tím zazvoněním se spouštěl magnetofon. A tam bylo vždycky k poslechnutí, jak jsem reagoval, za jak dlouho jsem reagoval a takhle.
0: Jasně.
1: Takže to bylo navázané jedno na druhý. No a pochopitelně odpoledne to nebyl takový problém a stalo se mně, musím říct, že opakovaně, že odpoledne, když jsem už si myslel, že šéf tam není, on prostě tak nějak poklímbával za stolem na křesle, ale prostě on najednou šel a oknem z garáže mě uviděl, vrátil se zpátky k veliteli směny a já tak podívej se, jinak tamhle pozřímává stazičně, takže dávám ti na vyřešení dvě možnosti. Buď to...
0: A prosím, pane Henku, už jenom velmi stručně na závěr, jo?
1: Buď to bude vyhozen, anebo půjde do spánkový laboratoře.
0: Jo, dobře.
1: Zvolil tu spánkovou laboratoř, absolvoval jsem ji.
0: A dozvěděl jste se více. A pane Henku, musím poděkovat, uděláme tečku. Děkuju moc krát, jinak ať se vám daří a popřeju vám samozřejmě krásné noci a zdravý spánek. Mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Dalibor Janda a písnička Hurikán. Blížíme se k půlnoci a to poměrně velmi svižným tempem. Pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezký večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nám prozradíte na sebe?
1: Tak u mě naprosto zásadní roli nehraje, jestli je ráno, večer nebo odpoledne, ale počasí vysvětlím. Když je vedro, tak spím, ale ne protože bych chtěl spát, ale protože mě to vedro vyčerpává. Jednak je menší příjem energie, to znamená, že málo jim.
0: Mm-hmm.
1: A tím pádem nemám žádnou energii a spím. Když se díváte na filmy o přírodě, tak zvířata v Africe to mají podobně. Většinou takový ty šelmy lovijou až je večer, protože přes den nemají žádnou energii, protože tam třeba 40-50 stupňů a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže já toto takhle mám. A když je venku jakože po dešti, tak já se najím, potom si lehnu, načerpám energii a pak jsou nabité jak patron.
0: Jo.
1: Jo? Takže u mě hraje naprosto zásadní roli to počasí.
0: No ale tak přeci jenom třeba cítíte, jestli máte, když je takové běžné, průměrné, normální počasí, ne nějaké extrémní, ne nějaká extrémní horka nebo extrémní zima, tak cítíte asi, kdy u sebe, kdy máte největší energii, nebo kdy vás práce těší, kdy vám jde dobře od ruky a tak, ne? Nebo to se neděje u vás?
1: No mně to tak, že záleží, kolik přijmu energie, protože čím je větší příjem, tak tím musí být větší výdej. To je právě to, že když je chladněš, tak já se víc najím a tím pádem mám víc energie.
0: Mm-hmm. Dobře, ale tak kdy se vám lépe usíná? Pozdě večer nebo brzo večer?
1: No většinou, když jako je to teplo a pak přijde dešť a je úplně jiný vzduch, než když je takový to dusno a práší se.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, já jsem teda vyučený zámečník a řeknu to krátce.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to znamená, že někdy dělám s ručněma nářadím a někdy dělám na strojích. A to vedro, když je, tak to je nebezpečná kombinace, když dělám na nějakým stroju, třeba dneska doma v dílně, jsem řezal na círku. A kdyby bylo to vedro, tak já si netroufnu, protože já jsem z toho vedra vyčerpaný.
0: Jo.
1: A tam stačí, když se na vteřinu zamyslíte a máte prsty včudu. Jo? Ta církula to prostě udělá bzum a je to. Jo? A nebo to sami platí třeba u brusek, jo? Když dělám něco s bruskama na hoblovce, cokoliv. Jo? Prostě, když dělám na strojích, tak je dobrý, když není teplo, jo? Protože pak je větší riziko, že můžu mít nějaké třeba menší úraz nebo i těžký úraz. Záleží, jak tam tu ruku strčím do toho stroje.
0: Jasně, jasně.
1: No a jinak, jenom to chci říct, tak vám chci poděkovat. Včera to bylo taky nepříjemné, jako sice jsem se dovolal, v půlce se přerušilo spojení, to podstatně jsem řekl.
0: Tak, to se někdy stane, no.
1: No, to se stane víc lidí. No, a teď to zkrátím. Chtěl bych pozdravat paní Ludmilu z Brna, potom Olina, potom včelaře, ještě paní Vlastičku, no zkrátka všechny linkaře. Moc vám děkuju, že jste mě vzala teda, protože to je slušnost. No a ty. A to je asi tak všecko, ale když je vedro, tak radši nedělat nic na strojích, protože to je pak riziko, že si můžu řezat prsty, ani nebudu vědět. Jak.
0: Dobře, tak Roberte.
1: Kdybych vám pak nevolal, kdybych neměl na ruce prsty.
0: Ano,
1: to je všecko,
0: moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou Sen od skupiny Lucie jsme se přehoupli do nového dne a právě začíná poslední srpnový den roku 2026, poslední prázdninový den pro rok 2026. Teď už je to definitivně jasné, že to bude poslední opravdu prázdninový den, je před námi. Každopádně nám všem přeju, aby to byl pro nás, sice je to den pondělní, ale aby to byl den veselý, radostný, abychom si jej užili. Užíváte-li stále těch prázdnin a dovolenkový chvil, tak si je samozřejmě užijte úplně na tu nejvyšší míru, co to vůbec jde. A pokud vás čeká tradiční pondělní den pracovní, no tak ať to jde dobře od ruky, ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny budeme povídat na téma Skřivan nebo Sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kdy se cítíte nejlépe a nejvíce a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne a cítíte svůj osobní biorytmus? Kdy jste si třeba uvědomili, že potřebujete chodit brzo večer spát a brzo vstávat, a nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice, jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte ten svůj přirozený, vrozený rytmus, biorytmus otočit. Všichni už jsme asi slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany, někdo na tohleto rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy se sami cítíme být takový nejvýkonnější, plní energie a prostě je nám dobře, no a velmi dobře víme, kdy přichází zase čas ospalosti a únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Skřivani anebo sovy? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, i tam můžete psát nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a směle pokračujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Tak jste to slyšeli a během písničky se k nám dovolala z Moravy paní od uherského rodu paní Marie. Maruško, krásnou noc vám přeju.
1: Taky přeju i vám, paní Jitko, a všem posluchačům, co ještě poslouchají.
0: Moc děkuju.
1: Po půlnoci.
0: Ano.
1: Já jsem spíš sova a díky také vaší lince,
0: jo,
1: kterou chci poslouchat a potom nemohu usnout. Musím si vzít prášek, ale nerada si ho beru každý den.
0: Rozumím.
1: To nezvykla, proto bych chtěla, kdyby někdo poradil, co si ještě jako proti na spánek, kdyby někdo poradil, co je dobré jako na spánek.
0: To bude zase jiné téma někdy jindy, jo? Dneska zůstaneme u toho skřivana a sovy, protože to by se nám to smíchalo všechno, nedobrali bychom se závěru.
1: Mě, všichni, jako moje děti, taky přes půlnoc to je úplně normální, že to, já mám ten problém, chodí mě jako poštovní doručovatelka a ona, já ráno, právě když si vezmu prášek, tak ještě spím a ona už...
0: Jo, neslyšíte.
1: Donese, já si proto musím chodit na poštu, už se mi to několikrát teď stalo, protože ona chodí teď pravidelně nějaká nová a ona mě to nedoručí, protože já neslyším telefon. A takže...
0: Rozumím.
1: Zrovna teď tam mám, že si proto musím jít na poštu, protože pozdě usínám a potom pozdě vstávám.
0: Pozdě vstáváte. A měla jste to takhle vždycky, že jste chodila pozdě spát?
1: No tak nerada jsem ráno vstávala do práce. Když jsem chodila do práce, to jsem opravdu radši, potom jsem mohla z toho vybrat, tak jsem chodila radši na 7 hodin, ale třeba v Praze tam chodí až na 9 a tak. Tam je to ještě později. Nebo já mám dceru v Londýně a ti chodí také na 9, na 10.
0: Na 9, na 10 dokonce.
1: A zase dělají celý den.
0: Ano.
1: Jsou v práci.
0: Ano, až do večera.
1: Takže já mám taková teď problém s tou doručovatelkou, že jako ona chodí dost brzo a já ještě spím.
0: A nemůžete se potkat, ano.
1: A potom ještě poslouchám divadlo pro naše, když nemůžu usnout.
0: Jo,
1: a tak... nejhorší je to, když je úplněk, to už kolikrát nespím, když si nevezmu prášek až do 4 do rána, nemohla usnout. To na mě strašně působí.
0: Na vnímavé lidi působí úplněk, určitě, ano.
1: Takže toto je asi můj poznatek a zdravím vás na shledanou.
0: To znamená, že vždycky spíše sova, jak vás tak poslouchám, protože
1: ano,
0: to vstávání moc
1: sova,
0: nešlo.
1: Ano.
0: Dobře, Maruško. Tak mějte se hezky a držím palce s tím usínáním, ať se vám daří, jo?
1: No, na shledanou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tolik písnička a na telefonu máme paní Marcelu z Polabí. Krásnou noc, Marcelo.
1: Dobrý večer, taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny sovy, protože všichni, co poslouchají, tak to jsou klasicky sovy, že jo?
0: No, možná už tam máme nějakého skřivana, který už je vyspaný, já nevím.
1: No, i tak možno. Já teda celý život hlásám, že ať vstávám, když vstávám, probouzím se v 11.
0: Rozumím, to znám
1: to
0: taky.
1: To je prostě šílený. A po 90. jsem měla firmu a tam toho prostě musela jsem stávat samozřejmě,
0: ano.
1: Jsem chodila normálně do práce. No a i když při ty firmě taky, a tam toho zneužívali zaměstnanci občas.
0: Aha.
1: Protože věděli, že já jsem nepoužitelná do těch 11 zhruba nebo 10.
0: Jasně.
1: Takže občas, když se něco jako nevyvedlo, tak vždycky za mnou přišli po ránu. To já jsem byla ještě taková vygumovaná.
0: Aby vám to nadali rovnou.
1: abych jako se probrala. A to bylo šílený, ale celý vůbec od těch, co jsem začala pracovat ještě za starého režimu, a to prostě takhle to se mnou je.
0: Mm-hmm.
1: A pořád to je.
0: Mm-hmm.
1: Já klidně při vás vyžehlím koš prádla.
0: Jo.
1: A vůbec mi to nedělá potíže.
0: Jasně.
1: Ale ráno, kdybych to měla dělat, no tak já snad nad tím usnu.
0: Je to zvláštní, že jo, jak to na člověka přichází ty takový ty energie, a skutečně někdo to má úplně převráceno, úplně jinak.
1: Úplně tvrdě od mlada.
0: Od mlada, ano.
1: A od mlada s tím bojuju, protože prostě byly doby, kdy jsem musela vstát. Dneska už jsem stará bába, takže už si můžu pospat. Jo?
0: Ano.
1: Ale to celý ten život jsem vlastně s tímhletím bojovala a nedá se to. Prostě to říkám, vstát jsem musela, když bylo...
0: Ano, ale úplně silou to přetočit nejde, no.
1: No, ale jako naprosto...
0: Co si myslíte, že pro praktický život je výhodnější? Býti s křivanem nebo sovou?
1: No, já nevím, protože já pak jsem schopná ještě do noci dělat a myslelo mi to a byla jsem v pohodě, takže já zase jsem jako to vynahradila vlastně potom v půlnoci spát, ve dvě spát,
0: ano.
1: To pro mě není problém.
0: Ano.
1: Takže ono to je těžký, tohleto. Každý to má prostě nějak a říkám, bojovala jsem s tím a do dneška bych s tím bojovala, kdybych musela ještě ráno brzy stávat.
0: A teď, když můžete si ráno pospat, tak využije to toho vaše tělo, že opravdu má ten zdravý spánek po ránu.
1: No, v deset. Stávám, protože nemám potřebu, že jo, dneska už.
0: Ano.
1: Ale to já jako zase pak práce ještě mám a nadělám práce spoustu.
0: Spoustu, ale spíše to zkrátka v těch posunutých hodinách, no.
1: No, mladí sem přijdou třeba, že jim nahoře řve dítě, protože jsou se mnou v baráku.
0: Aha.
1: A něco si sem jdou, nebo tak. A já tady mám rozložené ještě účetnictví, který dělám pro dceru.
0: Jo.
1: To už je mi teda 1,80.
0: No, vidíte to. Plná energie.
1: Já se dokážu soustředit v noci. No. Tak nebudu to lámat přes koleno, prostě takhle.
0: Prostě
1: to je.
0: Tak to je. A tak vám to bylo z hůry naděleno tomu vašemu naturelu. No.
1: Takže to se opravdu se nedá říct jednoznačně,
0: dobře.
1: To je lepší.
0: Dobře. Tak tolik paní Marcela z Polabí. Já moc děkuju, Marcelo, jinak vám přeju taky pěknou noc, hezké dny a zase příště. Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová a pořád tě mám ráda. No a dovolil se Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak tež přeju pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A i zdravím posluchače.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se na první volání dovolal.
0: No vidíte, jak to někdy klapne, no, okamžitě.
1: Paráda. Někdy člověk se nedovolá, teda tak nic se neděje.
0: Jo.
1: Takže... No,
0: povězte.
1: Jako o spání. No, tak já ráno mě budí kohout. Kohout.
0: Vy to máte s přírodou. Už, mm-hmm.
1: No, teď už je delej tma, že, takže kohout teďka tak kolem 16:15 zakokrá, tak už stanu, umyju se, že musím dát krmení koňovi, protože
0: jo.
1: To trvá delej než mezi tím kolem dobytka, drůbeže, že jdu se umyť, posnídám a potom už s koněm kolem 6:00 vyjíždám do Chůšťa, že?
0: Mm-hmm.
1: No a já tak teď, ty horka, když byly, tak to jsem tak do té 11:00, že?
0: Večer.
1: Jedu domů. Ne.
0: Jo, v ráno v práci.
1: Před obědem, to přesto horko se s tím koněm nedá.
0: Rozumím, ano.
1: No, to je nebezpečné, a i těch vosí hodně, takže aby se něco nestalo. Že?
0: Takže vy jak jste tak spojen s přírodou a vlastně s vašimi zvířaty, s vašimi miláčky, koněm a ostatními, tak vlastně jste orientovaný na velmi časné ráno, bych řekla, že jo, celoživotně.
1: No, to jako musím nakrmit toho koně, aby měl energie hodně nebo dost, že aby fungoval.
0: Ano. A vyhovuje vám to, Pepíno, to brzké ranní vstávání?
1: Vyhovuje kolikrát i v té Chůšti, když jsem, tak uděláme pauzu, tak kůň jako se krmí, že já to, tak já zřimnu. No,
0: jo, takhle chviličku, tak to je pěkný odpočinek, pěkně, ano.
1: Jo, a přijedu domů, zase ho už očiruju, dám ho do pořádku, že? Se umyju a po oběd vám, manželka nachystá oběd, že? A když se mi chce, tak s tím pod lípu, my máme u chalupy lípu, tam je lávka, že? Tam je stín.
0: No jo.
1: To by muselo...
0: To je nádhera.
1: Pršet, než to proprší, takže jo. Tam, když aj prší... Tak já tam krásně si s tím ležím a...
0: Tak. No tak to je nádherné místo, no. Úplně si ho představuju. No a jak to, že ještě nespíte, když tak brzo vstáváte?
1: Já ten jsem se právě obudil, jsem se díval na měsíc, jak je ten, takže já za chvíli, já nevím, za 15 minut spím, já nemám ten problém, že
0: To je dobrá věc, ano.
1: No. A já večer je 7:30, už tež jdeme, manželka třeba ještě si čte, nebo to, já už jdu, uspím, za chvíli usnu, takže to vždycky manželka říkala, já ti úplně zabidím, jak ty
0: jo,
1: usneš.
0: Nemá to každý, no, tohle, no? Tenhle ten dar, jo. To je pravda.
1: Jo. Úplně ten spokojený, takže
0: tak
1: my
0: to
1: tu máme absolutní klid. Že?
0: A tak to je navíc nahle to nádhera, ano.
1: No. Takže...
0: Dobře, Pepíno, tak vám taky moc děkuju, přeju vám krásnou dobrou noc, krásné sny a ať se vám stále takhle pěkně daří.
1: Ještě dneska, jeden taká tajnost, dneska slavím 80, takže...
0: Dneska přímo?
1: No. Jo,
0: no, tak si to moc prvního. Užívejte a hodně zdraví přeju. Ať se vám daří, jo?
1: Takže dneska jdu do lesa, nepojedu do toho.
0: Jo.
1: Musím, protože přijede rodina, takže...
0: Bude oslava, ano.
1: No, nějaké chlebíčky udělat.
0: Dobroty a tak, no je.
1: Jo,
0: tak si to moc užijte, Pepíno.
1: Takže, jo.
0: Moc si to užijte, jinak hodně zdraví a veselé narozeniny, veselou oslavu. Naslyšenou.
1: A dobře spíte.
0: Dobře, přesně tak. Dobrou noc, mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jan Nedvěd a písnička Kohout v noční lince na vlnách Českého rozhlasu, kterou stále ještě posloucháte. A jinak máme 31 minut po půlnoci. No a na telefonu paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, paní Emo.
1: Zdravím vás všechny a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Dneska máte, jako vždycky říkám, super téma.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Já z práce přijím 10 hodin večer, protože jsem ho z Polska, to už víte.
0: Mhm.
1: Jsme spolu mluvili několikrát.
0: Ano, ano, ano.
1: A přijedu domů, dám si kafičko, kde volám manželovi, přijedu v 10, přijdu domů, mám uvařené kafičko.
0: Jo.
1: A říkám, miláčku, co chceš zítra na oběd, to a to. Tak mu uvařím oběd, zapnu pračku.
0: Ano.
1: Hodím prádlo do sušičky, jo a to. Takže já tak pravidelně chodívám spát tak o půlnoci v jednu hodinu ráno.
0: Mhm.
1: A mám budík natáhnutý na 7 hodin a je 6 hodin a jsem zhůru. A čekám, až ten budík zazvoní.
0: Jasně.
1: A pejste, který takom leží vedle mě, Dianka, je zevčík, jo, tak ta už začne olízovat a už se jít ven a to, takže já jsem asi ta sova, jako bych řekla.
0: Mm-hmm.
1: A když mám volno, tak opravdu vypnu telefon zvonění. V 6 hodin ráno jsem zhůru prostě.
0: Jo, nejde to.
1: Asi jsem za ty roky už tak zvykla. Ale když mám volno, celý den nebo dva dny, jo, tak jako stávám těch 6 hodin, že jdu s Diankou ven, zajdeme do obchodu, to navařím a po obědě s manželem říkám a 2 hodiny klid.
0: Ano, zatáhnu, dokážete si udělat pro sebe, to je dobře.
1: Ty 2 hodinky takhle jako poslouchám televizi, mám zavřené oči, takhle to je můj relax, odpočívám. Někdy usnu, někdy ne, nevím. Protože najednou se zbudím a tím, že jsem spal třeba 10 minut, jako jo.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Ale když jsem byla mladší, tak jsem dokázala spát třeba i celý den.
0: Dokázala jste si to takhle vybrat pěkně, jo?
1: No a teď jako opravdu říkám, jdu spát o půlnoci v 1 hodinu ráno.
0: Jasně.
1: Budím se v 6 hodin a čekám, až ten budík zazvoní a pak se přestávám. Pokud mě pejsek nenutí a to už na ní poznám, že chce nutně ven, tak se seberu třeba o půl 7 a jdu s ní ven, že?
0: Takže vy máte od každého kousek, prostě brzy stáváte, ale cítíte se spíš lépe plná energie večer teda, jak to tak poslouchám pozorně, je to tak?
1: No, tak nejvíce cítím energie, když je krásně, svítí sluníčko a je teplo. To jsem tady říkala jednou. Jo, protože já jsem rák,
0: zároveň
1: raka. A jak svítí slunko a je to, já běhám po place, běhám doma.
0: Úplně jo, tak to je pro vás něco, tak to je dobře.
1: A jsem to tady jednou řekl, napadne sníh.

0: a to. Mm-hmm. Prostě parada, teploučko, úplně super.
1: Ano, tak to jsem ráda, jste si to
0: teď
1: hezky.
0: Teď jsem udělala kuřecí řízky na zítra, bramborovou kaši, říkám, brambor si ti uvařila, kaši si namíšej, hotovo konec.
1: Všechno připraveno a nový týden a nový den může začít. Dobrá, no, tak paní Emo, moc vám taky děkuju a přeju vám, ať se vám daří samozřejmě.
0: A... No a všem posluchačům přeji krásnou noc, krásný konec prázdnin, protože zase škola.
1: No jo,
0: že po novém
1: je
0: roku.
1: To tady zase, ano, přesně tak.
0: Ale ty prázdniny strašně utekly. Jako.
1: Utekly hrozně rychle, jako celé léto, téměř, to máte pravdu. Děkuji moc krát za návštěvu, hezkou noc a hezký den, jo, vám přeju, mějte se pěkně.
0: Mám taky a děkuji za super rádio. A ještě mám takovou informaci, můžu se zeptat na něco?
1: Povídejte.
0: Můj syn zítra slaví narozeniny.
1: Mhm.
0: A říkal mi, že on poslouchá rádio Olomouc taky a slyší, že tam volám vám často. A to.
1: Ano.
0: Jako já bych mu chtěla přes vás popřát zítra k narozeninám.
1: Tak mu přejte, jestli je napřímu, no, povědejte.
0: Takže můžu vám to říct, nebo
1: určitě.
0: Mám ráno zavolat?
1: Ne, tak teďka mu můžete popřát, právě teď ve vysílání. To je jediné, co pro vás teď můžu udělat.
0: Takže svému synovi Jarečkovi, kterému říkám Jajo.
1: Ano.
0: Že mám Jaju a Páju.
1: Mhm.
0: Jaroslava Pavla.
1: Ano.
0: Tak mu přeji, jo. Přitátím všetkým narození nám všechno nej.
1: Mm-hmm.
0: A já ho hrozně prosím, aby už konečně se oženil a dal mi vnouče.
1: Dobře, tak ráda vyřizuju a přeju mu společně s vámi všechno dobré a samozřejmě hlavně zdraví. Mějte se hezky, Emo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Filipová a písnička Možná. No a teď pozdravíme Staňku do Bohumína. Krásnou noc, Staňko.
1: Já vám taky přeji tuško krásnou.
0: Děkuju.
1: Jsem těm s vám.
0: No jo, paní Staňko, prozraďte na sebe.
1: Taky. To je člověk, víte, ještě před nedávnem jsem byla prduch.
0: Mhm.
1: Pracující duch.
0: Ano, ano.
1: No a to stáří, to je opravdu pro odvážné. Teďkom těmi hitci, jak to je, tak i siesta. Ano, tím, že píchám inzulín, tak brzo vstávám.
0: Musíte vstávat, jo.
1: Ano, takže žádné velké lenošení, no ale v noci straším. Ale to je taky s mojí dietou, víte?
0: Aha.
1: Nestřít mou dietou, já miluji salát z trávy. A když se najím trávy, neboli mořské řasy, jo, a neznám míru, no, tak potom musím strašit v noci.
0: Jo, takhle vám to dodává energii, říkáte, jo, vysloveně.
1: No, víš, obráceně, pracuji třeba.
0: Jo.
1: No, takže všechno je o něčem.
0: Ano, to máte pravdu.
1: Ano, poněvadž i ten blahobyt, víte, který pěstujeme, tak někdy nám dá na zadek, no. Nedá se svítit, no. A taky jako když člověk má méně pohybu. Někdy si vemu fofrklacky a jdu cestovat, jo?
0: Jo,
1: anebo jedu někam vlakem, já mám vlak pod nosem, tak jedu do Polska, že vlastně mám vlak zadarmo, poněvadž, nebo za 900 na rok po celém severomoravském kraji.
0: Uhum.
1: Takže a nejenom vlak, ale i autobus a dopravní prostředky veškeré, jo, jako senior pas. Jo, takže je to výhodné, no a jsem takový turista. Já jsem se zbavila loni auta, no tak nenudím se, nepatří mezi lidi, jako který by tvrdili, že se nudí a to stačím v noci vyžehlit, neperu, poněvadž ať neruším ostatní, jo, ale vyžehlím ráno v 7 hodin už mám vytřeno, utřený prach vytřeno, vylucováno, jo, no a zkrátka, tak jak to má bej.
0: Ano.
1: Poněvadž děti se mě smějou, že na mě skočí nějaká bakterie, ta mě zabije, ať to nepřeháním s tím pořádkem.
0: Jo.
1: Já jsem jako bývalý zdravotník, bych asi nesnesla, abych žila v nějakém nepořádku, poněvadž na prach jsem alergická. A jinak mě budí sluníčko, víte? Ráno už kolem té, já nevím, 7 hodiny na po 6:30 už mi tady fes svítí do oken. Jo, takže je to pěkné. Nemáme se na co stěžovat, máme se dobře.
0: To je pravda.
1: No.
0: Tak paní Staňko, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se vám dobře spí, i dobře vstává, i usíná.
1: Děkuji pěkně, děkuji.
0: To je důležitá věc.
1: A já vám taky, jo. A hodně úspěchu, jak v životě, tak v práci.
0: Děkuju moc krát nápodobně. No. Přeju hezkou noc, děkuju za návštěvu a zase příště se budu těšit. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně. Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, jdi za štěstím. No a my půjdeme do pošty, protože hojně, hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. Píšete jak na náš web, tak do e-mailu. No a třeba pan Jenda k tématu napsal. Já jsem zásadně noční sova a to hlavně proto, že v noci je klid a nikdo a nic mě neruší, když se potřebuji na něco soustředit. Nedovedu si představit, jak někdo může pravidelně chodit do práce v 6 nebo v 7 ráno. To já mám hlubokou noc. Během týdne jsem dosti unavený, protože jsem nucen vstávat a pracovat, jelikož to tak společnost má za standard, i když by moje práce šla dělat kdykoliv. V sobotu pak spím i do 12, no a když mám třeba dovolenou a dobře se pár dní vyspím, přirozeně se můj rytmus přehodí na noc, takže chodím spát klidně i v 5 ráno a vstávám v poledne a pak si v klidu užívám krásného dne, tak je mi nejlépe. No vidíte to, co člověk, tak to zkrátka jiný návod, jak se říká, jak na to. Tak milý Jendo, děkuju moc a ať se vám tak nějak, když musíte brzy ráno potom za svými pracovními povinnostmi také nějak míru milovně vstává a jinak vám přeju samozřejmě také zdravý výživný spánek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a ještě se mrkneme na písemné příspěvky. Paní Inka nám píše. Dobrý večer, Jitko, a všem nespavcům. Já jsem od dětství sova a myslím, že už se to nezmění. Nedávno mi bylo 70, takže pochybuju, že bych šla brzo spát a také brzo vstávala. I když jdu třeba do postele dřív, neusnu a potom 2 hodiny se převaluju, než konečně zaberu. Jakmile ale usnu, spím tvrdě a ráno se mi zase nechce vstávat. Moje chytré hodinky mě každé ráno upozorňují, že spánek byl dobrý, ale že jsem usnula pozdě. Bohužel nevím, jak to udělat, protože prášky kvůli tomu brát nechci a nebudu. Přeju hezký zbytek noci všem. Inka z Hradce Králové, tak milá Inko, také děkuju mnohokrát a ještě přidáme do třetice, jak se říká pana Mojmíra Kříže z e-mailu ze Svitav. Jsem hu sova, všechny zdravím a nejlíp se mi pracuje při noční lince. S tím nesouhlasí ale moje společnice Agnes, která mi soustavně mňouká do ucha a vysvětluje mi, že lidé nemají ráno spát, ale vstát a dát si kapsičku, nebo dát jí kapsičku. Po ránu se jde proběhnout a pak spí klidně celý den. Přeju hezký večer všem, Mojmír Kříž Svitavy. Tak vážení a milí, a to je pro dnešek v noční lince úplně, úplně všechno. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Přeju krásné sny, krásnou noc, pokud jdete spát, pokud ještě budete bdít, tak přeju také hezký poslech našich připravených nočních pořadů. Doufám, že si u nás vyberete. Jinak vydařený celý pondělní den s posledním srpnovým datem. No a děkuju moc a dobrou noc.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila

0: Černá je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let, a Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak po každé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy brož, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin? A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je. Ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky, Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník, v prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla. A Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvé jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vstyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc. A Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil jí za odpuštění a zase jí zvedl, pohladil a dál jí flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mýdlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a záclona v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s Marnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten,

do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel a když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk. Plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál po jednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma, prosím, do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsnýho pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťálka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
tak jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě, tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty, otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na hábřicha.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přelečel mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci, a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.